0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství.

0: konkrétně odrůda Manstead.
1: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
0: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
1: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené, ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak a to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
0: Kořalka úplně ne.
1: Jsou to hydroláty a teď mi popište, co je to hydrolát.
0: Hydrolát je vlastně voná vodička.
1: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
0: Ano, je to vlastně na osvěžení. Někdo to používá vyložení místo parfému.
1: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
0: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že jo, zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl voňavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
1: jako největší sílu,
0: největší vůni.
1: Bude dorůstat ta levandule?
0: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
1: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
0: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
1: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
0: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
1: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
0: Ano.
1: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
0: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
1: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
2: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří, anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť, to ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi přestal, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů. Tak prosím vás, to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že se s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to jak dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstit třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. No, samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
1: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem klupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
2: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
1: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch loukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak léta do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ně takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo?
2: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
1: No, určitě, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo? Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
0: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde, ale dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy.
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura tam má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář, a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždící, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak o prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí.

0: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
1: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela asi kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
1: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
1: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
1: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
1: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
1: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
1: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
1: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
1: Zámek museli opustit, no.

Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a

0: osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Elnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

kde se zíčka kroutí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
3: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
2: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
3: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
4: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1990.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství a Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu

drobné postavy s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastasius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo oknem je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral a teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků, nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme. Starejme se o to s láskou. Ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme. Tak to cítí František Jinský.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Karlovarském kraji začal fungovat nový web pro paliativní péči. Ostrov plánuje další etapu rozvoje biatlonového areálu. Podpora v nezaměstnanosti nejspíš od ledna klesne. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Marek Štětina. V Karlovarském kraji funguje nový portál pro paliativní péči. Má usnadnit orientaci pacientům, jejich rodinám i lékařům. Provozuje ho Česká lékařská komora ve spolupráci s krajskou koordinátorkou paliativní péče, říká správce projektu Václav Joza.
3: Je to prostředník poskytovatelů, to znamená jak vlastně té specializované, tak té obecné paliativní péče. S tím, že i ten pacient, i konkrétně třeba ten praktický lékař, tam prostě najde základní rozcestník těch kontaktů plus kontakty třeba na krajskou koordinaci.
2: Na webu je kompletní adresář 9 poskytovatelů paliativní péče v kraji, a to včetně poradenských odkazů nebo edukačních videí. V Ostrově pokračuje modernizace biatlonového areálu. V současné době dělníci upravují tréninkovou plochu, odvodnění a příjezdové cesty. První etapu prací za 10 milionů korun chce město ukončit na podzim. A pokud se podaří zajistit další finanční prostředky úpravy areálu, budou ihned pokračovat instalací osvětlení, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
4: Pokud by se nám to povedlo vysoutěžit během září, tak tím, že se tam pokládají asfalty, a předpokládám, že samozřejmě záleží na klimatických podmínkách, ale že do konce listopadu by se dalo realizovat, tak pokud by to takto bylo a povedlo se, počasí nám přálo, tak by se to dalo zrealizovat i s tou druhou etapou.
2: Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku na místo současných 80%. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy v předchozím roce. Dnes je to 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Snížení podpory je podle nich nelogické. Historici a vyšetřovatelé se chystají exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Zlánské rodinné hrobky je vyzvednou začátkem září. Český rozhlas to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování. Jan Masaryk zemřel v březnu 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Podle tehdejších vyšetřovatelů šlo o sebevraždu. Někteří historici a badatelé jsou ale přesvědčeni, že Masaryka někdo zabil. Městské státní zastupitelství v Praze se k případu znovu vrátilo letos v lednu. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. Sport. Kanoista Martin Fuchsa je po třetí za sebou mistrem světa na kilometrové trati. Ve finále na šampionátu v Poznani útočil ze zadních pozic a dojel ve stejném čase jako Maďar Fejes, který má také zlato. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, na horách možnost slabé přehánky, večer přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 24 a na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vane mírný, jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech v ulici Na Vyhlídce nad hotelem Termál jsou na vozovce menší kusy po pádu stromu, dávejte tam pozor. A dálnice D5 za Plzní ve směru na Prahu u Mýta je uzavřena, je tam vážná dopravní nehoda, na místě jsou všechny záchranné složky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Právami v 5 hodin odstartovalo ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary pro sobotu 29. srpna a už jste to v naší zpravodajské relaci slyšeli, jak zemřel československý ministr zahraničí Jan Masaryk, se snaží už téměř 80 let zjistit vyšetřovatelé i historici. Objasnit, jestli šlo o vraždu nebo sebevraždu, by nově mohla pomoct exhumace Masarykových ostatků. Zlánské rodinné hrobky je odborníci vyzvednou příští týden. No a my další podrobnosti nabídneme v naší první hodině ranního vysílání.
1: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: počasí.
1: Máme čtvrt na šest ráno a víme, jak dnes bude. Polojasno až oblačno. Na horách se s malou pravděpodobností může vyskytnout slabá přeháňka. Večer pak očekáváme přibývání oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty v Karlovarském kraji 21 až 24 stupňů Celsia, v Krušných horách potom od 16 do 19 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu, který ale večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž dnes mírná na prvním stupni.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Šrouby a matice, tohle byly Mandraže, tady je hraní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Neobjasněná smrt Jana Masaryka i po téměř 80 letech trápí historiky a vyšetřovatele. K objasnění případu by mohla přispět exhumace Masarykových ostatků, které odborníci vyzvednou z lánské rodinné hrobky začátkem září. Český rozhlas to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování.
1: Při méně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
2: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Vyřešit by se přezkoumáním ostatků Jana Masaryka mohla příčina jeho smrti, na které se historické prameny dlouhodobě neshodují. Takto například Masarykovu smrt oznámil 10. března 1948 v Národním shromáždění tehdejší ministr vnitra komunista Václav Nosek a stalo se to oficiální verzí minulého režimu.
3: Ministr zahraničních věcí doktor Jan Masaryk není již mezi námi živými, k zármutku celého národa Čechů a Slováků ukončil dobrovolně svůj život.
2: Někdejší ministr zahraničí zemřel v noci po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Pochybnosti o jeho smrti se objevily záhy a vzniklo tak více verzí. Jedna oficiální, která mluvila o sebevraždě, druhá pak o tom, že ho někdo z okna vystrčil. Jiní badatelé se pak domnívají, že mohlo jít pouze o nešťastnou náhodu. Případ se otevřel k přezkoumání už několikrát. Městské státní zastupitelství v Praze se k němu znovu vrátilo v lednu letošního roku, jak potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala.
4: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
2: Exhumace by mohla být průlomem ve vyšetřování podle badatelky a spisovatelky Václavy Jandečkové. Ta se okolnostem Masarykova úmrtí dlouhodobě věnuje. Napsala i knihu Kauza Jan Masaryk a je přesvědčená, že politika někdo zavraždil.
5: Může se ověřit, jestli byla třeba ta střelná nebo prostě nějaká podivná dírka za pravým uchem. Bylo tam zranění, také tržná rána na pravém spánku. Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
2: Jan Masaryk působil jako velvyslanec v Británii. Za druhé světové války pak jako ministr zahraničních věcí exilové vlády v Londýně. Po válce se vrátil do Československa a i po komunistickém převratu v únoru 1948 ve funkci ministra zůstal. Přestože nebyl členem komunistické strany, působil v nové vládě Klementa Gottwalda. To ale pouze krátce. Zemřel jen 2 týdny po puči. Adéla Burešová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pražské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Město Karlovy Vary pořídilo v pořadí už druhé auto, které bude sloužit jako takzvaný Senior Express. Od 1. září tak budou zvýhodněné cesty k lékaři, na úřady nebo nákupy zajišťovat dvě vozidla. Koupaliště v Ostrově letos získalo nejvíc peněz na vstupném za posledních 5 let. Je to zhruba 1,5 milionu korun. Návštěvníků bylo přes 26 tisíc. Koupaliště po rekonstrukci nabízí nové zázemí. Festival sportu připravila na dnešek od 10 hodin Matony Arena v Karlových Varech. Představí se tam na 30 sportovních klubů. Hlavním smyslem akce je, aby si děti ještě před začátkem školního roku mohly vyzkoušet, jaký sport je bude bavit. Dopravní policie dnes pokračuje v bezpečnostní akci. V posledních prázdninových dnech totiž tisíce lidí plánují návraty z dovolených a chat. U silnic tak bude víc hlídek. Policisté se zaměří hlavně na používání telefonů za jízdy a dodržování rychlosti. Prezident Spojených států Donald Trump nařídil přejmenování Ontarijského jezera na americké. Rozhodl tak uprostřed obchodního sporu mezi Washingtonem a Ottawou, kdy obě strany zavedly vzájemná 50% cla. Kanadská strana přejmenování odmítá a odkazuje na historický původ jména. Golfistka Sára Kousková se po dvou kolech turnaje Ladies European Tour v Irsku dělí o druhé místo s celkovým skóre 10 ran pod par. Na vedoucí jeho Afričanku Alexanderovou ztrácí 5 úderů. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech v ulici na vyhlídce nad hotelem Termál jsou na vozovce menší kusy popády stromu. Dávejte nám pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hněv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Každý z nás s někým sousedí a vycházíme spolu buď dobře nebo méně dobře. A pokud vycházíme úplně špatně, tak to pak někdy končí až dokonce u soudu. A je pravdou, že ty sousedské spory mívají někdy velmi zajímavý původ a zajímavé důvody. Takže třeba na ukázku z jednoho sporu, typický spor o hranice pozemku, to je velmi časté. No a ten žalobce uváděl: soused mi vždycky na jaře pošoupnul hraniční kámen na své pole, abych mu osel i kus jeho pozemku, a předežně mi zase hlouběji na moje pole, až mi geometři nepřímo naznačili, že jsem vůl. Klasické spory jsou o ovoce, které padá přes plot, a větve, které přesouvají přes plot. Takže třeba z jednoho takového sporu žalobce uváděl: hrušky, co mu padaly přes plot do zahrady, mi zase hází zpátky, ale až po jejich nahnití, na novou fasádu, a křičí: nažer se, mistře. A kam to až někdy může dospět mezi sousedy, o tom svědčí tento zápis, kdy žalobci líčili tu situaci slovy: soused začal úmyslně říkat psovi Karle a feně Věro. Když nechceme, aby ty potvory za náma běhaly, musíme na sebe s manželkou, protože se také tak jmenujeme, jenom pískat. Přípis, který přišel od jednoho občana soudu a byl velmi zajímavý, nebo tam bylo napsáno: vážený soude, sděluji vám, že váš rozsudek číslo 1C86/92 jsem zařadil do své sbírky pod evidenční číslo UP, závorka úplná pitomost, 26/402, a proto v případné korespondenci uvádějte laskavě obě tato čísla.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes v sobotu bude polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností může vyskytnout slabá přehánka. Večer pak očekáváme přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty v našem kraji dnes 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Policie odložila případ požáru ve Žluticích, při kterém uhořilo 5 chovných psů. Město až po rekonstrukci za 200 milionů napouští bazén, otevřít se má v říjnu. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Marek Štětina. Karlovarští kriminalisté odložili vyšetřování požáru chovné stanice ve Žluticích z poloviny srpna. V jedné ze zahrádkářských kolonií tehdy někdo zřejmě zapálil kotce a požár nepřežilo 5 chovných psů. Policisté případ vyšetřovali pro podezření stírání zvířat a poškození cizí věci. Pokračuje policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
3: Ani přes rozsáhlé šetření se do této chvíle osobu pachatele určit nepodařilo. Karlovarští kriminalisté tedy případ odložili. To, že věc odkládáme, neznamená, že bychom se jí přestali zabývat. Pokud se nám podaří získat jakoukoliv informaci a pokud povede k ustanovení pachatele, bude neprodleně zahájeno trestní stíhání.
2: Až začala po končící rekonstrukci zhruba za 200 milionů korun napouštět městský bazén. Po dokončovacích pracích a vybavení nábytkem by se veřejnosti měl otevřít v říjnu. Jak informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata, opravy původně měly trvat 18 měsíců a stát zhruba 160 milionů korun. O 4 měsíce se ale prodloužily a napouštění potrvá také delší dobu, protože vydatnost zdroje je omezena přibližně na 40 metrů krychlových denně. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku to za ně mají udělat školy. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada ale i tak studentům radí, aby si u pojišťovny ověřili, jestli škola povinnost splnila.
4: V tuhle chvíli je možné, že se ještě tato praxe úplně nevžila, a proto bych doporučil všem studentům, pokud si nejsou jisti, že je u nich správně vedená na pojišťovně ta skupina pojištěnce, aby si tuto skutečnost ověřili, a to jednoduše přes aplikace, která každá zdravotní pojišťovna svým klientům nabízí.
2: V Himalájích na tibetsko-nepalské hranici pokračují záchranné práce po středeční bleskové povodni. Aktuálně se pohřešuje téměř 2000 lidí a bezmála 580 během neštěstí zemřelo. Nepalská vláda povolala další záchranáře. Úřady monitorují 2 jezera vzniklá během bleskové povodně. Jejich vylití by mohlo způsobit další povodeň a znemožnit tak probíhající záchranné práce. Sport. Novým kapitánem fotbalistů Sparty je ofenzivní záložník Adam Karabec. 23-letý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, na horách možnost slabé přehánky, večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 a na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je dnes mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Provoz na silnicích v našem regionu je teď velmi slabý a bez potíží. Silnice jsou na většině míst po dešti mokré.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno, je 4 minuty po 6. Máme sobotu 29. srpna a večer začne pro kinžvarské házenkářky nový ročník československé nejvyšší soutěže. Pozvánku na duel se Zlínem tak nabídneme v této hodině. Buďte s námi.
1: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: Kdo je to tchýně?
1: Tchýně je, že když se vlastně dva lidi vezmou, tak že jo, každý má svý rodiče, tak ty rodiče toho druhýho, tak to je ta matka tchýně a ten otec tchán.
2: Teta, chůva, babička, dědeček.
3: Ahoj!

0: počasí.
1: Jste s víkendovým ranním vysíláním Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď máme 6 hodin a 14 minut, tak jsme zavolali do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Na předpovědním pracovišti je v tuto chvíli Marta Suchá, kterou zdravím, přeji dobré jitro.
2: Hezké ráno.
1: Začněme aktuální situací, jak je teď v Karlovarském kraji, chvíli před 6:45.
2: Tak večer v noci přicházela studená fronta, pršelo v celém kraji. Napršelo většinou 10 až 15 mm, ale ojediněle až 30 mm srážek. V Kránu srážky ustávaly, v těchto chvílích už je protrhaná i oblačnost, je polojasno až oblačno a teploty se pohybují kolem 13 stupňů Celsia.
1: No a jaká bude ta sobota, tedy jakou předpověď nám pro ten dnešní den a můžete slíbit a na co se dnes máme připravit?
2: Tak budeme v chladnějším vzduchu, za tou studenou frontou, bude polojasno až oblačno, srážky se mohou vyskytnout jen s malou pravděpodobností, může se jednat o slabou přeháňku a pokud se vyskytne, tak to bude na horách večer, pak očekáváme přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty budou nejčastěji slabě na 20 stupňů Celsia, mezi 20 a 23 stupni. Na horách předpokládáme maxima mezi 16 a 19 stupni Celsia. Vítr tempované mírný od jeho západu, průměrnou rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Tak to říká Marta Suchá z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. My děkujeme za tyhle zprávy, přejeme pěkný den a budeme se těšit příště. Naslyšenou.
2: Také se budu těšit na slyšenou. Hezký den.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: se má ti přát. Všechno nejlepší vám popřáli Honza i František Nedvědovi v 6 hodin a 18 minut. Máme sobotu 29. srpna, tak přejeme všem oslavencům taky všechno nejlepší. Celek házená Kinžvart SK Cheb, jak zní celý název oddílu, obhajuje stříbro v české playoff a bronz v československé interlize, která se bude nově hrát pod názvem Doprastav Liga. Záporočeški přivítají v úvodním kole dnes od 17 hodin a 30 minut v chebské hale Zlín. S kinžvarskou kapitánkou Katkou Dresslerovou si před startem sezóny povídal náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Tým házená Kinžvart vstoupí domácím zápasem se Zlínem do nového ročníku československé nejvyšší soutěže. Tak v jaké pohodě? Jak jste připravené na novou sezonu?
2: Já myslím, že skvěle. Přípravu jsme měli dobře kondičně i takticky sestavenou. Měli jsme spoustu přípravných utkání se silnýma soupeřema. Naše příprava teď gradovala při turnaji v Plzni, který jsme vyhráli, takže jsme si uvěřili, že ta příprava opravdu měla svoji kvalitu a jsme dobře připraveni.
1: A co vám dali třeba ty zápasy proti silným německým týmům?
2: Hodně zkušeností. Protože to byly hodně silné německé týmy, hodně silové týmy, rychlé týmy, takže hlavně co se týče obrané fáze, protože jsme museli dobře přebírat a kombinovat střed obrany s krajema. Takže hlavně v té obraně, zároveň jsme si vyzkoušeli, jaký je to útočit na hodně silnou obranu, to bude pro nás hodně cenný do všech zápasů dalších, takže super silní soupeře.
1: Ten kádr vlastně se prakticky nezměnil přes léto, je to výhoda nebo nevýhoda?
2: Rozhodně velká výhoda, myslím si, že u žen ještě o dost víc než u mužů, protože si to furt všechno sedá. My jsme skvělá parta a to, že už hrajeme dlouhou dobu, máme opravdu v týmu pár holek, který už jsme hodně dlouho spolu a bude to naše hodně velká výhoda, z toho budeme hrozně těšit, protože pak prostě je ta týmovost hrozně důležitá u ženských, takže jo, výhoda.
1: Hrajete vlastně 4 soutěže, Československá liga, české playoff, český pohár, no a Evropská liga, tak co bude cílem? Zvednout alespoň jednu trofej na konci sezony nad hlavu?
2: Já musím opravdu úplně upřímně říct, že jsme nad tím zatím vůbec nepřemýšleli, co je cílem. No rozhodně playoff, v českém poháru se dostat do finále. V evropské lize fakt těžko říct, nasbírat co nejvíc zkušeností. Samozřejmě se prostě pokusit o co nejlepší výsledek, po případě postup, ale to neumím vůbec vyhodnotit, budeme jí hrát úplně poprvé v životě. A zvednout na hlavu trofej v playoff v českém, to by bylo krásné, nádherný, jak tomu směřujeme všechny furt, takže to je jako jasně dané, to asi ani nemusíme si jasně říkat nahlas.
1: V té československé interligové soutěži tam samozřejmě jde o dlouhodobou tabulku, dlouhodobou soutěž, tak máte na to, abyste třeba tentokrát za sebou nechali všechny slovenské celky?
2: Po prvním kole budeme určitě chytřejší. Slovenský týmy hodně posilovali, takže si myslím, že ty tu ligu hodně zkvalitní. Dunajská Streda Michalovce i Šala a jsem hodně zvědavá na Stupavu, která má hodně mladých nadějných hráček. Takže teď úplně přesně neumím soudit. Po prvním kole si řekneme.
1: No teď jste v Evropě působili v té třetí nejvyšší soutěži, hráli jste evropský pohár, kde jste vlastně úspěšně reprezentovali Českou republiku, dotáhli jste to do semifinále v tom jednom ročníku, ale teď Evropská liga, to zase bude asi kvalitativně o stupínek výše.
2: Určitě, tam už jenom co jsem koukala na nominaci těch týmů, my jsme teda nominovaní až do třetího kola, ale sledovala jsem už rozlosování prvního kola i v druhém kole jsem viděla, jaký jsou týmy a to už jsou opravdu kvalitou jako týmy, které se nevešly do Ligy mistrů, takže to pro nás bude velká zkušenost, zároveň věřím, že to bude atraktivní i pro všechny naše fanoušky a lidi, kteří se celkově kolem český házený točí, protože to už je pro nás opravdu něco hrát Evropskou ligu.
1: Říká kinžvartská kapitánka Katka Dresslerová z Plzně, Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlovarském kraji funguje nový portál pro paliativní péči, který má usnadnit orientaci pacientům, jejich rodinám i lékařům. Kompletní adresář poskytovatelů paliativní péče najdou zájemci na webu paliativa.kvk.cz. V Oloví pořídili nové kontejnery na textil. Město navázalo spolupráci s Karlovarským textilním centrem, který provozuje oděvní banka. Hlavním cílem je zefektivnit sběr textilu. Vyřazené oblečení navíc poputuje ve formě krizových balíčků přímo potřebným. Desítky historických a moderních letounů představí o víkendu v Chebu tradiční letecký den. Začíná dnes v 10 hodin dopoledne a pokračovat bude i v neděli. Kromě letecké techniky se v programu představí modeláři, zástupci klubů vojenské historie nebo záchranáři. Víc ve zprávách za půl hodiny. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž plánuje se vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku namísto současných 80%. Češi žijící v zahraničí můžou o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby požádat naposledy zítra. Díky tomu budou moct volit v Česku v jakékoliv volební místnosti, ve které se konají senátní volby. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. Moderní pětibojař Matěj Lukeš postoupil do finále mistrovství světa. Obhájce bronzové medaile v čínském městě Kuejiang ovládl semifinálovou skupinu. Finále startuje v neděli v 7 hodin ráno našeho času. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Policie prodloužila uzavírku dálnice D5 za Plzní ve směru na Prahu u Mýta. Je tam z noci vážná nehoda. Uzavření bylo plánováno do 7 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: tipy pro volný čas.
1: Letecký den na chebském letišti dnes nabídne podívanou, a to od 10 hodin, kdy začíná doprovodný program se seznamovacím lety. Ve 13 hodin pak začne první blok letového programu. Po roce se opět v areálu Matony Arény koná největší sportovní festival v Karlových Varech, a to festival sportu. Program představí mezi 10. a 16. hodinou na 30 sportovních klubů s ukázkami sportu. Tradiční mezinárodní výstava koček v Karlovarském lidovém domě zaujme mezi 10. a 17. hodinou nejen chovatele koček. Běžecký závod Chodovská vlečka začíná u přírodního koupaliště Bílá voda v Chodově startem dětských kategorií v 10 hodin a pokračuje hlavním závodem, který začíná v 11. Příznivce zemědělské techniky a historie zaujme od 11 hodin traktoriáda v Doubravě na Chebsku. Návštěvníky čeká přehlídka traktorů, soutěže a country kapela Šoféři. Dvoudenní akce Moser Crystal Fest pokračuje dnes až do 19 hodin před karlovarským Grand Hotelem Pup. Na místě bude i sklářský mistr Rytec, který předvede své umění. Akci doprovází vinný festival. Akce nazvaná Bad Elster v Podhradí u Aše nabídne od 14 hodin až do půlnoci česko-německé setkání spojené s otevřením turistické stezky spojující Bad Elster a Podhradí. Připravená je dětská show, soutěže pro rodiny i dospělé, gastronomický workshop, taneční vystoupení i koncerty kapel. Rozloučení s prázdninami připravili od 14 do 18 hodin v přírodní rezervaci SOS. K vidění budou dravci v akci nebo dinosaurus s animátorem. Karlovarská hvězdárna připravila na dnešní odpoledne od 14 hodin program pro nejmenší. Děti čeká pohádka o měsíci, seznámí se s planetami sluneční soustavy a za jasného počasí se podívají dalekohledem na slunce nebo měsíc. Haunštejnské slavnosti a hororové strašení mohou zájemci navštívit na Horním hradě od 14 hodin. Na příchozí čeká víc než 50 hororových postav na 3-kilometrové trase. Stand-up večer na téma smích na konci republiky začne v 18 hodin v Ašském Saďáku. Na scénu dorazí Arnošt Fraunberg, Kateřina Hašková a Tomáš Matonoha. Soubor Gemini Musicales zahraje v poutním kostele navštívení Panny Marie ve Skokách, skladby Adama Michny v dobové interpretaci. Koncert začíná v 19.30. A čtveroročních dob Antonia Vivaldiho zazní od 8 večer v Karlovarských Císařských lázních pod vedením koncertní mistrně Barbory Kolářové hraje Karlovarský symfonický orchestr.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností může vyskytnout slabá přeháňka, večer očekáváme přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
2: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Poslední srpnová sobota, 29. Svátek má Evelína. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Král uherský a český markrabě moravský Ludvík Jagellonský padl v bitvě u Moháče proti Turkům před 500 lety v roce 1526. Na jihu dnešního Maďarska se postavil dvojnásobné turecké přesile. Vycvičená a dokonale organizovaná armáda sultána Sulejmána I. křesťanské vojsko rozdrtila. Ludvík se na útěku utopil v bažinách. Bylo mu 20. Jeho osobou vymřela česko-uherská větev Jagellonské dynastie. Turci se po rozhodném vítězství hrnuli do Evropy. Anglický fyzik Michael Faraday přesně před 195 lety v roce 1831 během experimentu omotal dráty kolem železného prstence a pustil do nich proud.
2: Vydržaj, pionier.
1: Na světě byla elektromagnetická indukce. První pražské trolejbusy vjely do běžného provozu před 90 lety v roce 1936. Poslední koncert liverpoolských Beatles pro platící publikum se uskutečnil v americkém San Francisku přesně před 60 lety, v roce 1966. Komunistická strana Sovětského svazu byla rozpuštěna na území SSR přesně před 35 lety v roce 1991 pro podíl jejich vedoucích představitelů na nezdařeném pokusu o státní převrat o několik dní dříve. Strana vznikla v lednu 1912 u nás v Praze. Kulaté 80. narozeniny má dneska autor skoku do 21. století, americký dálkař Bob Beamon. Na olympiádě v Mexiku doletěl na 890 cm. Jeho výkon je dosud platným olympijským rekordem. A já přeju hezkou sobotu.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Letiště v Chebu nabízí dnes a zítra tradiční letecký den. Hygienici potvrdili zákaz koupání ve vodní nádrži Skalka. Sbírka školákům od srdce má pomoct chudým rodinám se školní výbavou. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Hezký den u zpráv přeje Marek Štětina. Přehlídku historických a moderních letounů nabídne dnes a zítra areál chebského letiště. Během dvou dnů se divákům představí stíhací a cvičné letouny, dopravní letadlo České armády, vrtulníky a historické stroje z druhé světové války. V programu předvede umění špičkové pilotáže i jedna z hlavních hvězd přehlídky, letecký akrobat Martin Šonka. Kromě letounu Zlín bude pilotovat i nejmodernější stroj Extra.
4: Díky tomu, jaký je poměr vlastně váhy k výkonu motoru, tak vlastně já začínám tu exhibici prakticky okamžitě od vzletu. Tam mám k dispozici nějakých 12 minut. Ještě by klidně to mohlo být delší, ale zase zároveň je to velice fyzicky náročný, takovýhle vystoupení. Těch obratů udělám spoustu, takže si myslím, že ta škála těch figur bude opravdu velká a snad si diváci přijdou na svý.
2: Dnes a zítra začíná program leteckého dne v Chebu v 10 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary odvysílá z místa přímý přenos mezi 11. a 12. hodinou. Krajští hygienici podle aktuálního měření potvrdili zákaz koupání ve vodní nádrži Skalka u Chebu. Přehrada Jesenice má podle hygieniků zhoršenou kvalitu vody, ale koupání tam možné je. Zákaz dál platí taky ve Velkém Rybníce u Hroznětína. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Andrea Dašková.
5: V Karlovarském kraji se dá bez problémů koupat na koupacích místech bodem u Habartova nebo Bílá voda u Chodova nebo také vodní nádrž Tatrovice, pak tradičně koupaliště Michal u Sokolova nebo do Mariánské lázně.
2: Poslední prázdninový víkend se lidé můžou zapojit do sbírky školákům od srdce. Pořádá ji Diakonie Českobratrské církve evangelické a cílem je zajistit výbavu do školy pro děti z chudých rodin. Na sběrných místech mohou lidé odevzdat psací potřeby, penály, aktovky nebo třeba svačinové boxy. Online můžou zájemci přispívat také na kroužky, obědy a doučování. Venezuela a Spojené státy uzavřely dohodu o ropě. USA si tím zajistili většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů ze zásob venezuelské ropy. Uvedl to americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Dohoda podle něj sníží Američanům ceny benzínu a zároveň pomůže Venezuele k prosperitě. Označili za největší ropnou dohodu v dějinách světa. Sport. Sedmou etapu Vuelty v den úmrtí norského krále Haralda V. vyhrál norský cyklista Andreas Leknesund, druhý dojel jeho krajan Tobias Johannessen. Všichni norští cyklisté jeli s černou páskou na paži. Závodníci pojedou dnes dalších náročných 171 kilometrů. V čele závodu zůstává s náskokem téměř 4 minut slovinský favorit Tadej Pogačar. Český cyklista Jan Hirt je 24.
3: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, na horách možnost přeháněk, večer přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 23 a na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na dálnici D6 na mostě u bývalého transmotelu u Sokolova ve směru na Cheb havarovalo osobní auto. Překáží tam provozu, projíždějte opatrně. A v okolí chebského letiště už jsou připravena záchytná parkoviště. Silnice je tam zjednosměrněna, zatím je tam ale klid.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Hezké sobotní ráno vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Právě v karlovarských lázeňských lesích nové návštěvníky počítají speciální sčítače. Dokážou rozlišit, jestli lidé místem prochází pěšky nebo projíždějí na kole. Městské lesy chtějí data využít i k omezení dopadů nadměrné návštěvnosti. Uslyšíte o tom v této hodině.
7: Dobré ráno a Radim Jehlík.

Krásné ráno, přejeme vám příjemné vstávání, 7 hodin a 11 minut, máme sobotu, 29. srpna, svátek má dnes Evelína. To je jméno nejednoznačného původu, někdy je vykládána jako odvozenina hebrejského jména Eva, jindy je chápána jako jméno keltské s významem radost nebo světlo, vzniklé v návaznosti na francouzské jméno Avelína. Evelín máme v Česku 178, tak jestli nás posloucháte, milé oslavenkyně, přejeme všechno nejlepší a posíláme vám další písničku našeho dnešního ranního vysílání. Jenom pro vás Beatles.

0: počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností může vyskytnout slabá přehánka. Večer očekáváme přibývání oblačnosti a dnešní teploty se budou pohybovat od 20 do 23 stupňů Celsia.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 7:11. Dobré ráno s rádiem vašeho kraje. Hlázeňské lesy a parky Karlovy Vary nově sledují návštěvnost na 5 frekventovaných místech. Umístili tam sčítače, které zaznamenávají pěší i cyklisty a taky směr jejich pohybu. Data například ukážou, jak se návštěvnost mění podle počasí, ročního období nebo třeba taky dnů v týdnu.
1: Nejčastěji sem chodíme na oboru Daňků.
2: Paní Nikola z Karlových Varů tlačí kočárek po asfaltové stezce k oboře Linhardt.
1: Malý je jako šťastný, že vidí zvířata, líbí se mu tady.
2: A máte i další místa oblíbená?
1: Chodíme i na prasátka, ale tam je to takový, že hodněkrát jsme tam neviděli prasátka a jsou tam schody.
2: Jako cíl výletu s dětmi si vybral oboru i Daniel z Prahy.
3: No, jdeme se podívat na zvířátka, je tady nějaká stezka, kde mají být obrázky těch zvířátek, to se těm dětem vždycky líbí. Mělo by to být tak akorát dlouhý, že to ujdeme, na cedulích říkali 2,5 kilometru, tak myslím, že když to doplníme nějakýma hrama, nějakýma výlama, tak to ten náš mladý asi vydrží.
2: U cesty k oboře Linhardt stojí nenápadný dřevěný sloupek, teď u něj stojíme s mluvčím Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary Danielem Kubelkou.
4: Tak v tom dřevěném sloupku se nachází tepelné čidlo, které vlastně snímá pohyb pěších návštěvníků. To čidlo některá k nikoho nefotí, nenatáčí video, jenom to snímá pohyb těch lidí, kteří tady kolem něj projdou.
2: Takže když teď projdeme okolo, tak vám naskočí v aplikaci další návštěvník.
4: Za nějakou chvíličku uvidíme buď v počítači, anebo i v telefonu, že se nám navýšil počet návštěvníků, který tu dnes prošli.
2: Sčítače byly nainstalované už na jaře. Co vám ty data řekly?
4: Nejnavštěvovanější místa jsou právě tady na svatém Linhartu, pak třeba na rozhledně Diana, případně na Jelením skoku.
2: Projekt vzniká ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a navazuje na mezinárodní projekt o udržitelném turismu. Pokračuje Petra Palátová z České zemědělské univerzity.
5: Ty údaje z těch sčítačů potom ještě doplníme šetřeními, abychom vyhodnotili motivaci k návštěvnosti lesa ze strany těch návštěvníků. My chceme provést nějaké meziroční srovnání, to znamená, my tam chceme mít ten monitoring po celou dobu trvání toho projektu, abychom byli schopni vlastně ty údaje přiřadit i s ohledem třeba na to počasí, i s ohledem na konání těch akcí. A to je potom důležité pro management Lázeňských lesů z hlediska třeba plánování těch akcí a zajištění ať už infrastruktury nebo těch potřeb těch návštěvníků.
2: Společný projekt České zemědělské univerzity a Lázeňských lesů a parků potrvá do podzimu roku 2028. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.
7: Život je šatna v kabaretu.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Půl osmé.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Město Karlovy Vary pořídilo v pořadí už druhé auto, které bude sloužit jako takzvaný Senior Express. Od 1. září tak budou zvýhodněné cesty k lékaři na úřady nebo nákupy zajišťovat dvě vozidla. Koupaliště v Ostrově letos získalo nejvíc peněz na vstupném za posledních 5 let. Je to zhruba 1,5 milionu korun. Návštěvníků bylo přes 26 tisíc. Koupaliště po rekonstrukci nabízí nové zázemí. Festival sportu připravila na dnešek od 10 hodin Matony Arena v Karlových Varech. Představí se tam na 30 sportovních klubů. Hlavním smyslem akce je, aby si děti ještě před začátkem školního roku mohly vyzkoušet, jaký sport je bude bavit. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti COVID-19 asi 19 miliard korun. Z víc než 40 milionů dodaných dávek jich byla využita míň než polovina. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Prezident Spojených států Donald Trump nařídil přejmenování Ontarijského jezera na americké. Rozhodl tak uprostřed obchodního sporu mezi Washingtonem a Ottawou, kdy obě strany zavedly vzájemná 50% cla. Kanadská strana přejmenování odmítá a odkazuje na historický původ jména. Golfistka Sára Kousková se po 2 kolech turnaje Ladies European Tour v Irsku dělí o 2. místo s celkovým skóre 10 ran pod par. Na vedoucího Afričanku Alexanderovou ztrácí 5 úderů. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Nehodu osobního auta vyšetřují policisté na dálnici D6 kousek za mostem u sokolovského transmotelu ve směru na Cheb. Nehoda překáží provozu, projíždějte tam opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: dnešní noviny.
1: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, teď máme 7 hodin a 41 minut a také v sobotu vám nabízíme přehled regionálního tisku. Dnešními novinami listoval a ta nejzajímavější regionální témata z nich už vybral editor vysílání Lukáš Staněk, kterého vítám ve studiu. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem dnes píše regionální deník?
2: Jak jsme vás v našem vysílání už informovali, hrad Loket před několika dny přivítal jubilejního návštěvníka a regionální deník k tomu dnes přináší podrobnosti. V článku se dočtete, že 100 000 člověk prošel branou hradu v pátek 21. srpna. Stal se jim Igor Hofman ze stráže na Tachovsku, který na hrad dorazil společně se svou vnučkou Kateřinou. Pro oba šlo o první návštěvu Lokte. U vstupu oba dva přivítala ředitelka hradu Jana Těžká, která jim předala slavnostní glejt hradní paní v podobě středověké listiny s pečetí. Glejt opravňuje oba návštěvníky k bezplatnému vstupu na hrad během let 2026 a 2027. Jubilant si odnesl také dárkovou tašku s předměty spojenými s Loktem. Více už v článku na straně 3.
1: Co se dnes dočteme v deníku Právo?
2: Při průzkumu pastvin divokých koní na Šumavě v nadmořské výšce kolem 700 metrů narazili biologové nečekaně na druh samotářské včely pocházející z východní Asie. V článku deníku Právo se například dočtete, že dosud byl výskyt této včely v Česku zaznamenaný pouze od roku 2025 na jižní Moravě. K tomu, že se objevila na Šumavě a ještě tak vysoko, zřejmě přispěla letošní extrémní vedra. Asijská včela neboli čelounice jerlínová měří 2,5 cm. Do Evropy byla zavlečena na přelomu století zřejmě lodní dopravou. Oproti našim druhům je tedy větší. I když se jedná o nápadný invazivní druh, jeho dopady na biodiverzitu zatím nejsou známé.
1: No a ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty dnes. Co ta na svých stránkách nabízí?
2: Vrátit život souboru 9 historických budov bývalého lázeňského areálu v Kyselce na Karlovarsku, zachovat mimořádnou památkovou hodnotu staveb a vytvořit moderní lázeňský areál zaměřený na zdraví a dlouhověkost plánuje společnost Lázně Kyselka. Projekt obnovy už je hotový. Teď společnost stojí před dalším úkolem. Uspět s žádostí o podporu z operačního programu Spravedlivá transformace. Tématu se věnuje dnešní Mladá fronta s tím, že projekt areál městských lázní Kyselka získal první místo odborné poroty v kategorii projekty 25. ročníku soutěže stavby Karlovarského kraje. Areál Lázní Kyselka patří k nejcennějším souborům lázeňské architektury v České republice. Dosavadní práce pomohly stabilizovat nejohroženější části historických budov a zpomalit jejich další devastaci. Sami o sobě však dlouhodobou záchranu areálu nezajišťují.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Lukáš Staněk. Díky a naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes tedy v sobotu 29. srpna bude polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností může vyskytnout slabá přeháňka. Večer očekáváme přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes v Karlovarském kraji 20 až 23 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty v Krušných horách potom 16 až 19 stupňů. Vát bude mírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ty hledáme signál.
1: Originál Marek Ztracený, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary, které teď vyplníme naší ranní soutěží. V té dnešní vám nabízíme dvě vstupenky na zahajovací koncert Karlovarského folklorního festivalu do hotelu Imperial ve čtvrtek 3. září od 7:30 večer, tedy od 19 hodin a 30 minut. Máte rádi folklor? Zavolejte. 221 55 37 37 je telefonní linka, která vede sem k nám do našeho vysílacího studia. Já se vás ptám, kdy se konal první ročník Karlovarského folklorního festivalu. Bylo to v roce 1986, v roce 1996 anebo v roce 2006. Jsou tu tři letopočty, jedno telefonní číslo, už zmiňované 221 55 37 37 a když správně odpovíte, můžete se dostat na zahajovací koncert letošního Karlovarského folklorního festivalu, který jen tak mimochodem proběhne od 2. do 6. září. První telefonáta volající už je ve vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Kdo se dovolal, jestli se můžu zeptat?
2: Vlasta Vary.
1: Já vás zdravím, Vlasto z Karlových Varů. A chtěl bych vědět, pokud možno na první dobrou ten správný letopočet, tak uvidíme. Kdy se konal první ročník Karlovarského folklorního festivalu podle vás?
2: No, já si tipnu. A ještě, kdybyste mi ty první dva řekl.
1: Určitě, všechno to končí šestkou 1986, 1996, 2006.
2: Já bych řekla 96.
1: 90. léta, zlatá střední cesta a... Fanfára a potlesk pro vás, Vlasto, no je to správně, to jsem chtěl přesně slyšet. Gratuluju.
2: No, děkuju.
1: Užijte si koncert, užijte si zahajovací večer, ale vydržte mi ještě chvíli na telefonu. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupáři. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Bezvěrově lidé vyklízejí domy po rozsáhlém středečním požáru. V Karlovarském kraji je o víkendu několik akcí kloučení s prázdninami. Český telekomunikační úřad chce po operátorech pokrýt další místa bez signálu. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Hezký den u zpráv přeje Marek Štětina. Sousedé i okolní obce organizují pomoc pro majitele 4 požárem zničených rodinných domů v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Během víkendu bude pokračovat vyklízení poničených objektů. Na místě stále pokračuje vyšetřování příčin středečního požáru. Další informace doplňuje nezávislá starostka Jana Petrů.
2: Okolní vesnice nabízejí pomoc, pomáhají s těžkou technikou, nabízejí kontejnery, odklízení, zakrýváme střechu u jednoho domu, který nebyl tolik poničený. Jsou lidi, kteří budou vyklízet, odklízet, odvážet a prostě úklidové věci. Co se týče škody, furt ještě výši přesnou neznáme, pořád je to furt v tom odhadu těch 18 milionů.
0: Podle mluvčího krajských hasičů Michala Holečka zatím není známá ani předběžná příčina požáru. Na řadě míst Karlovarského kraje se budou o víkendu loučit s prázdninami. Například v Národní přírodní rezervaci SOS u Františkových lázní budou dnes od 14 hodin ukázky dravců, projišťky vláčkem nebo setkání s animátorem v realistickém kostýmu dinosaura. Speciální program připravili taky v Rudolci u Březové na Sokolovsku, kde návštěvníky šmoulí vesničky čeká od 13 hodin pohádková stezka. A na Horním hradu začínají v 10 hodin slavnosti s hradními strašidly. Připravená jsou taky rytířská klání a řemeslné trhy. V Česku je momentálně zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Jedná se například o část Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Brzy by se to ale mělo změnit. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 2/3 těchto míst pokryly.
3: Úřad po operátorech taky chce, aby zajistili signál třeba na hlavních vlakových koridorech, například mezi Prahou a Bohumínem nebo mezi Českou Třebovou a Brnem. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud ale operátoři podmínky nesplní, úřad jim hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Ukrajinská prokuratura vyšetřuje možnou nedbalost při včerejším ruském útoku na podnik s municí poblíž Kyjeva. Večer tam po zásahu dronem začaly detonace a rozsáhlý požár. Podle úřadů byly na místě mrtví a nejméně 6 zraněných. Exploze a požár po útoku zničily soukromý dům a poškodili domov pro seniory i 7 dalších domů. Úřady musely evakuovat přes 200 lidí. Ukrajinská prokuratura na Telegramu uvedla, že vyšetřovatelé prověřují okolnosti ruského útoku i jestli byly výbušniny na místě skladované podle zákona. Sport. Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice pojede Martin Fuchsa o další medaili. Po pátečním zlatu z kilometru nastoupí do finále pětistovky. Závod začne krátce po 15. hodině. Dopoledne čeká Fuchsu ještě semifinále pětistovky na debelkajaku s bratrem Petrem.
4: Samozřejmě je to náročný, co si budeme povídat. Ještě furt mě čekají vlastně 3 jízdy, takže ještě není jako být nějak uchlácholený. Samozřejmě na srdíčku mám takový teďka klid, jako když vyhraju olympijskou disciplínu, tak je to moc fajn, ale zároveň mám ještě práci před sebou, takže se snažím soustředit na další závody.
0: V semifinále pojede mezi kajakáři na pětistovce i Josef Dostál. V finále pak čeká kanoistku Denisu Řáhovou rovněž na pětistovce. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, na horách možnost přeháněk, večer přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 23 a na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Provoz na silnicích v našem regionu je teď slabý a bez komplikací nemáme hlášené žádné dopravní nehody. V okolí chebského letiště jsou připravena záchytná parkoviště a silnice je tam zjednosměrněna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné ráno, 8 hodin a 5 minut, vstáváte a probouzíte se do soboty 29. srpna. Dříve zarostlé a nepřístupné místo dobrovolníci mění v park s dětskou železnicí. V blízkosti horního nádraží v Karlových Varech budou už na jaře jezdit modely vlaků, do kterých se vejde i několik dětí. Podrobnosti uslyšíte za pár minut, buďte s námi.
1: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Znělka hovoří jasně, budeme mluvit o počasí, a tak jsme zavolali do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Na předpovědním pracovišti je v tuto chvíli Josef Cink, kterého zdravím, přeju mu dobré jitro.
2: Hezké dobré ráno.
1: Začínáme aktuální situací, zajímá nás, jak je v Karlovarském kraji teď?
2: Tak na většině území v nižších polohách, tedy až na drobné výjimky, je slunečno, převládá polojasno až skoro jasno. Více oblačnosti nám zůstává na horách, především v Krušných horách, kde je v těchto chvílích oblačno až skoro zataženo. Vrcholky kopců jsou doslova vnořeny do této oblačnosti. No a teploty se v nižších polohách pohybují většinou mezi 13 až 15. Na horách je ten teplotní rozptyl větší od 9 do 14 stupňů Celsia.
1: A když se vás zeptám, jaký bude dnešek, tedy sobota 29. srpna, co mi odpovíte?
2: Tak sluníčko si dnes bude hrát s oblačností tak trochu napřetahovanou. Zpočátku budeme mít tedy na některých místech ještě zvětšinou oblačnost, především tedy na horách, jinak by mělo teď po ránu a zpočátku dopoledne převažovat většinou ještě skoro jasno až polojasno, ale během dopoledne se na obloze začne poměrně rychle vytvářet kupovitá oblačnost. S ní nás čeká přechodně až oblačno, no a v Krušných horách by se z ní mohly objevit spíše s menší pravděpodobností i nějaké výjimečné ojedinělé přehánky. No a co se týká teplot, tak ty odpolední hodnoty, ty nám vystoupí na 20 až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách očekáváme maxima kolem 16. No a vítr ten se postupně rozfouká na mírný západní až jeho západní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Já vás ještě poprosím o výhled, alespoň na zítřejší den. Co máme čekat v té druhé polovině vlastně posledního srpnového a prázdninového víkendu?
2: Tak neděli nás čeká oblačno až polojasno a spíše jen ojedinělé, tedy opět jen s malou pravděpodobností se může objevit v průběhu dne i nějaká lokální slabší přehánka. Ty ranní teploty zítra 16 až 13, nejvyšší denní pak vystoupí o něco výše než dnes na 22 až letních 25 stupňů. No a vítr zítra bude zpočátku slabý, během dne se pak rozfouká postupně až na mírný jihozápadní s rychlostí 4 až 7 metrů za sekundu, ale na večer by pak mělo opět slábnout.
1: Tak teď už víme úplně všechno. Josef Cink z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Díky, mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Díky, hezký den. Naslyšenou.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 7 minut před 8:30 ráno je tady slibované téma. Dobrovolníci nad Bohatickou skálou v Karlových Varech mění zanedbaný pozemek v parkovou železnici. Odstranili náletové dřeviny a připravili místo pro budoucí koleje. Rozchod budou mít 18,5 cm a vagóny budou dost velké na to, aby se v nich svezlo několik dětí.
1: Chodili jsme sem na takového bobříka odvahy trochu. Do bunkru jsme lezli a tak dál, takže mám to tady prolezlý.
2: Na kole projíždí okolo Jakub. Vy to tady znáte od dětství.
1: Když jsem se tady byl dneska podívat, tak mě překvapilo, kolik už toho je hotového a je to fakt makačka.
2: Přes plot pozoruje stavební ruch kolem jdoucí Jan.
3: Já bydlím o kousek níž tady v Jasmínové ulici. A to bylo hrozný, bezdomovci, tak tady pálili kabely a tak dále. Tady vlastně se okolí toho moc neděje a každý chodí bez povšimnutí, jo, do kopce z kopce a najednou vidím tady Makando Růčo, tamhle kátrujou a tak dále ty pánové.
4: Máčkni trochu.
5: Tady už to mají hotový.
2: Jedním z dobrovolníků, kteří na stavbě pracují, je Jan Hoza. Udusává tělesou budoucí železniční tratě vibrační deskou. Pracujete tu skoro 2 roky. Teď stojíme na tělese té železnice.
6: Už je tady podél depa budoucího násep. Upravuje se, už se dneska dává tkanina.
2: Ten okruh má tvar takové ledviny. Vede velice členitým terénem pod stromy, pod skálou.
6: Pod skálou bude v budoucnu nádraží. Depo je tady s krásnou výhlídkou na Dianu. Aby to nebylo jenom kolečko dokola nebo ovál.
2: Spolek parkové železnice Karlovy Vary za necelé 2 roky z pozemku vykladil několik kontejnerů odpadu. Ve spolupráci s lázeňskými lesy a parky nechal vykácet náletové dřeviny a houští. V poslední době kromě terénních úprav členové spolku také pozemek oplotili. Pokračuje předseda spolku Jan Plomer.
1: Bohužel z důvodu toho, jaký je původ tady toho místa, že se sem scházeli lidé na okraji společnosti, tak jsme museli ten prostor oplotit, ale chtěli bychom udělat dohromady nějaký okruh uživatelů, kteří budou mít čip a budou se moc dostat, kdy budou chtít, jenom budou muset registrovat vstup.
2: Kdyby se tady měli tedy lidé těšit na první vláčky?
1: Chtěli jsme otevřít v září, mít to otevřeno 1-2 víkendy, aby jsme mohli ukázat, že jezdíme. Bohužel to se nepovede, bylo tady několik technických komplikací a teďka doufáme, že na jaře bychom se mohli opravdu už těšit na první návštěvníky.
2: Parková železnice bude tady na Bohatické skále jezdit o víkendech a státních svátcích od května do konce října. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlovarském kraji funguje nový portál pro paliativní péči, který má usnadnit orientaci pacientům, jejich rodinám i lékařům. Kompletní adresář poskytovatelů paliativní péče najdou zájemci na webu paliativa.kvk.cz. V Oloví pořídili nové kontejnery na textil. Město navázalo spolupráci s Karlovarským textilním centrem, který provozuje oděvní banka. Hlavním cílem je zefektivnit výběr sběr textilu. Vyřazené oblečení navíc poputuje ve formě krizových balíčků potřebným. Desítky historických a moderních letounů představí o víkendu v Chebu tradiční letecký den. Začíná dnes v 10 hodin dopoledne a pokračovat bude i v neděli. Kromě letecké techniky se v programu představí modeláři, zástupci klubů vojenské historie nebo záchranáři. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku namísto současných 80. Češi žijící v zahraničí můžou o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby požádat naposledy zítra. Díky tomu budou moct volit v Česku v jakékoliv volební místnosti, ve které se konají senátní volby. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. Tenistka Nikola Bartuňková nedotáhla v Monterey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále a Elise Mertensové podlehla 6-1, 4-6 a 2-6. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnicích v regionu je klid, provoz je plynulý, u chebského letiště se chystají na větší počet aut návštěvníků leteckého dne, řiďte se pokyny organizátorů.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Jak to vypadá, když se žije na dluh?
1: Blbě. Mají ty lidi, kteří třeba v tom baráku žijí, tak mají hodně velký stres a furt se snaží ty peníze vlastně najít.
2: Že musí

0: počasí.
1: Dnes v sobotu 29. srpna bude polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností může vyskytnout slabá přehánka. Večer pak očekáváme přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes v Karlovarském kraji 20 až 23 stupňů Celsia, nejvyšší teploty v Krušných horách od 16 do 19 stupňů. Vát bude mírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout, rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Pomalu ale jistě končí víkendové, tedy sobotní ranní vysílání Rádia vašeho kraje. Na 30 sportovních klubů se dnes představí na festivalu sportu v areálu Matony Arény v Karlových Varech. Ve zprávách přineseme podrobnosti. Počkejte si na ně, budou tu za 10 minut.
1: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V areálu Matony Areny v Karlových Varech se dnes představí na 30 sportovních klubů. Speciální program v plzeňské zoo dnes přiblíží africkou přírodu i kulturu. Počet obětí bleskové povodně v Himalajích stoupil na 626. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Hezký den u zpráv přeje Marek Štětina. Na 30 sportovních klubů se dnes představí na festivalu sportu v areálu Matony Areny v Karlových Varech. Zájemci si můžou různé sporty vyzkoušet. Součástí bude taky doprovodný program moderovaný olympijským vítězem Romanem Šeberlem. Pokračuje jednatel arény Roman Rokůsek.
2: To je vlastně ten předmět nebo hlavní přínos toho sportáčku pro to, aby si rodiče s dětma přišli a děti si mohli vyzkoušet jednotlivé sporty, zda se jim líbí, ano či ne, zda není stačí nebo ne, a aby si vybrali třeba pro tento rok, co by sportovali, s jakým klubem.
0: Festival sportu začíná v 10 hodin. Prostěboři na Tachovsku obnovují starý a spustlý německý hřbitov. Obec na trase mezi Stříbrem a Horšovským Týnem o tom informuje na sociálních sítích. Kameník postupně osazuje zachráněné náhrobky a kovář obnovuje původní kovové oplocení. Během brigády lidé odstranili břečan, který některé náhrobky zakrýval. Do konce října vzniknou nové povalové chodníky, dřevěný kříž a lavičky. Na obnově se podílejí i dobrovolníci, kteří pomůžou s výsadbou lip u nového kříže a zimostrázu kolem náhrobků. Na obnovu hřbitova přispěl Plzeňský kraj. Program speciálně zaměřený na Afriku dnes připravili v plzeňské zoo. Cílem takzvaného Afrického dne je nabídnout lidem blízké setkání s exotickými zvířaty a umožnit i hlubší pohled do kultury a přírody tohoto kontinentu. Dnešní program v zoo přibližuje organizátorka Ivana Jandová.
3: Součástí programu bude setkání s chovatelem, autorské čtení africké pohádky, soutěžní stezka. Každý účastník dostane průvodku, kde bude mít i mapu. A návštěvníci se mohou zatančit u africké skupiny Emongo nebo zkusit si bubnování.
0: Záchrana lidí uvězněných v tunelech, obnova dopravy a komunikace nebo identifikace těl, to jsou oblasti, ve kterých Nepál žádá o zahraniční pomoc. Nemá v nich totiž potřebné odborné znalosti. Agentuře Reuters to řekl nepálský ministr zahraničí Sisir Kanal. Ministr taky zopakoval, že s běžnými pátracími a záchrannými akcemi si dokáží poradit nepálští záchranáři. Počet obětí podle místní policie nově stoupl na 626.
1: Sport.
0: Tenisté Lucie Havlíčková a Dalibor Svrčina si poprvé zahrají v hlavní soutěži na US Open. Oba zvládli poslední kvalifikační utkání. Havlíčková porazila Japonku Hybinovou 6-0 a 6-4 a Svrčina vyhrál nad domácím McDonaldem ve třech setech.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, na horách možnost přehánek, večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V okolí chebského letiště bude zvýšený provoz. Pro návštěvníky leteckého dne jsou v okolí připravená záchytná parkoviště. Silnice je tam po dobu konání zjednosměrněna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
4: V olomouckém arcibiskupském paláci nastoupil na trůn císař František Josef I., pobývala tu Marie Terezie, neobvyklý dárek tu nechal i ruský císař Alexandr I. V 50. letech minulého století se arcibiskupské sídlo proměnilo dokonce v komunistický žalář. Do pohnutých dějin paláce ukrytého v městské zástavbě nahlédneme za chvíli. Památka se totiž podle agentury Czech Tourism stala jedním z neobjevených skvostů Česka. Budova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách, gotický mlýn nebo kostel. Do obnovy areálu Vyšebrodského kláštera na Českokrumlovsku se nově zapojí studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Víc uslyšíte za chvíli. Hluboce věřícím člověkem byl světoznámý malíř František Kupka. V Dobrušce, kde ho připomínají, natáčel Karel Sladký. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Lucie Kolářové z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji dobré sobotní dopoledne a pěkný poslech.

0: Martin Maxa nám zahájil hudebně tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. K neobjeveným skvostům Česka roku 2026 patří podle agentury CzechTourism i olomoucký arcibiskupský palác. Schovaný je uprostřed městské zástavby, přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů je místem, kde se psaly dějiny. Několik měsíců z arcibiskupského paláce vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tu císaři před bitvou u Slavkova. Jak se sídlo arcibiskupa stalo v 50. letech minulého století arcibiskupským vězením? I o to se zajímala Blanka Mazalová.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci.

0: Marie Terezie, z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát v 19. století.
1: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
0: Tak například o té Marie Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nachází. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
1: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
0: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
1: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 stal vězněm komunistického režimu.
0: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
1: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
2: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřelil. Jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
1: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
2: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvostce přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na Hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
3: Na návštěvu arcibiskupského paláce v Olomouci nás pozval i arcibiskup Josef Nuzík. Dodejme, že loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů, kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí přicházíme rádi s dobrými zprávami, třeba s touto. S obnovou cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku budou nově pomáhat studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Klášterní areál, který ročně navštíví kolem 30 000 lidí, jim poskytne zázemí pro praktickou část jejich výuky. Při ní studenti postupně pomůžou opravit historické budovy a jejich chátrající části. Pokračuje Eliška Kotlínová.
1: Vidíme, že práce je tady opravdu hodně.
2: Ano, jak na kostel, jak se říká, že jo.
1: Převor vyšebrodského kláštera Justin Berka se mnou prochází historický klášterní areál, kde míjíme hned několik budov, které se v budoucnu dočkají potřebné rekonstrukce. Jednou z nich je třeba budova gotického mlýna.
2: Střechy, vůbec vevnitř, ty prostory opravit, fasáda opadaná. Za rok komunismu to chátralo. To se jenom využívalo státní statky, ale jakmile to prostě přestalo fungovat, tak to opustili.
1: Postupné obnovy čekají ale i na další místa v areálu.
2: Můžeme jít tady dál. Potom by se tady ten celý areál dokonstruoval. Vidíte, ta cesta je špatná tady. Eventuálně i kostel. Vidíte tu barvu, to je stará ještě.
1: Mezi prvními projekty spolupráce se stavební fakultou ČVUT má být rekonstrukce klášterního pivovaru. Jeho historie, sahající až do roku 1367, se teď skrývá pod plevelem, zabedněnými okny a propadající se střechou.
2: Tady vidíte budovu s chátralou. To je pivovar, nejstarší v jižních Čechách. Bohužel za dob komunismu takhle schátral, nám to vrátili dost pozdě, tak to je asi ta nejhlavnější část toho.
1: Po rekonstrukci, které pomůže i nově navázaná spolupráce, se prostory vrátí ke svému původnímu účelu pivovarnictví.
2: Takový malinký tam uděláme, spíš takovej jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
1: Memorandum o spolupráci podepsali zástupci cisterciáckého opatství ČVUT a Spolku přátel kláštera ve Vyšším Brodě na začátku července. Vznik odborného zázemí stavební fakulty v klášterním areálu si chválí i její děkan Petr Konvalinka.
3: Snahou fakulty stavební ČVUT v Praze je, aby práce a výstupy našich studentů nacházely skutečné uplatnění v praxi. A proto si velmi vážíme příležitosti, že se naši studenti a akademičtí pracovníci mohou aktivně podílet na jeho obnově.
1: Začít s obnovou budovy pivovaru za pomoci studentů by převor Justin Berka chtěl co nejdříve.
2: Začneme střechou. Já myslím, že už teďko třeba i na podzim bychom už něco mohli aspoň vyprojektovat a pak schánět peníze na tu obnovu. No a potom ty další budovy projektovat a mezi tím schánět dotace a peníze.
1: Zrekonstruované prostory poslouží nejenom jako zázemí stavební fakulty nebo jako společenské a kulturní místo, ale stanou se třeba taky součástí prohlídkových okruhů kláštera. V loňském roce ho navštívilo přibližně 30 000 lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí, kde jsme vám teď zahráli Věru Martinovou. Hluboce věřícím člověkem byl český malíř a grafik František Kupka. Duchovní život ovlivnilo i jeho dětství a mládí v Dobrušce, kde už maloval obrazy svatých. Ač je pohřben v Paříži, dodnes je jeho duchovní odkaz pod Orlickými horami připomínán. Jeho vzácná díla představuje i Dobrušské vlastivědné muzeum. O jeho duchovním odkazu tam natáčel Karel Sladký s magistrou Pavlou Žďárkovou.
1: Ráda provázím tím městem spolu právě s Františkem Kupkou, protože tady ukazujeme dětem, že v jejich věku, nějakých těch 11-12 let, on tady maloval svoje první obrazy, tady se učil, tady se účastnil různých spiritistických seancí, tady do něho vstupovala ta múza první a to, že se vůbec dopracoval životně k té abstrakci, tak to bude mít kořeny zde, tady v tom podhoubí. Že i z takhle malého města ve východních Čechách, v podhůří Orlických hor, mohl vyrůst někdo takový, jehož jméno zná dneska celý svět.
2: Kde můžeme vidět aktuálně jeho obrazy? Je to právě vaše vlastivědné muzeum?
1: I v našem vlastivědném muzeu můžete vidět jeho obrazy, naprosté unikáty, protože tady uvidíte ty první obrazy, které on tvořil ještě jako náctiletý chlapec. Takže prvotiny Františka Kupky jsou k vidění v historické radnici na náměstí Efelvika v Dobrušce.
2: Co na nich je?
1: Jsou tam náboženské motivy. On se učil na přemalbě náboženských obrazů, prostě na náboženské realistické malbě. Takže byste to na první pohled vůbec netypli, že je to Kupka.
2: A jaké ty náboženské motivy ho zaujaly nejvíc?
1: Má tam třeba mariánské motivy a on velice často chodil do Vambeřic, tam to měl hrozně rád, takže tam jsou motivy těch obrazů, které on tam vydával, jsou tam andělé strážní.
2: Vy jste říkala, že František Kupka se účastnil i poutí do Vambeřic, byl tedy věřícím člověkem?
1: Ano, František Kupka byl hluboce věřícím člověkem, ale po celý svůj život koketoval s různými směry náboženství a bylo to trošičku takové ode zdi ke zdi.
2: Konkrétně?
1: Jeho fascinoval záhrobní svět a spiritismus a mělo to možná trošičku kořeny v tom, že on vyrostl u hřbitova. On tady žil na dohled tehdy ještě funkčního hřbitova u kostela svatého Václava a byl přítomen jako malé dítě rušení hřbitova, vykopávání těch zesnulých a jejich přepohřbívání do kostnice nebo do nově vznikajícího hřbitova, takže si myslíme, že tohle to v něm mohlo nechat určitou stopu potom v tom budoucím životě a i v tom vztahu k tomu spiritismu. On totiž fungoval velice dobře jako spiritistické médium. Dokázal se dostávat do takových jiných stavů vědomí. To zase bude potom zřejmě souviset s tou jeho abstrakcí a s tím, co se mu dělo v hlavě tady přitom. Takže se účastnil seancí a různě do sebe nechával vstupovat. Duchy údajně takhle prý hovořil i s Mánesem.
2: Vy jste zmínila kostel svatého Václava, kde byl, kde vyrůstal. Ten kostel tady je dosud.
1: Ano, ten kostel tady je dosud a v době, ve které žil František Kupka, tak už vypadal takto, jak vypadá dnes.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď na chvíli vydáme do Francie. Ve Francii totiž skončila velmi navštěvovaná pouť do Lourdes. Jaké téma letos měla, to je otázka pro naše spolupracovnici Marie Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Mluvilo se o tom, že pouť je částečně posunutá, trvala od 12. do 17. srpna. Zásadním datem pak byl 15. srpen na nebevzetí Panny Marie. Jednalo se už o 153. pouť k na nebevzetí a letos měla téma, nebo spíš takový podtitul, velmi přesný a v něčem i tradiční, a sice Zdravas Maria, milosti plná. Jedná se o národní pouť, která existuje přes 150 let, vznikla na základě zjevení Panny Marie v roce 1858, kdy se 14-leté Bernadette Soubirous 18krát zjevila Panna Marie v jeskyni Massabielle. I hned se pověst o zázraku rozšířila mezi věřícími a místo se stalo vyhledávaným poutním místem.
0: Katolická církev toto místo tedy uznala a od té doby se v Lourdech konají pravidelné pouti.
1: Katolická církev zjevení uznala a právě od roku 1858 eviduje 72 zázračných uzdravení. Poslední uznala v květnu 2025. Tyto lurdské zázraky jsou velkým lákadlem pro mnohé věřící. Od roku 1883 navíc existuje takzvaná kancelář konstatování, ověřování zázračných uzdravení. Ta stojí na mezinárodním komité sdružení, vytvořeném v roce 1947, které je složené z lékařek a lékařů z celého světa, kteří jsou zodpovědní za určení, zda je léčba nevysvětlitelná a náhlá. Přitom zkoumají mezi miliony žádostmi, které jsou podané návštěvníky a poutníky během každého roku.
0: A Lourdes jsou tak velmi navštěvované.
1: Ano, to je samozřejmé. Lourdes jsou 13-tisícovým městečkem v podhůří Pyrenejí, které ale přiláká až 3 miliony poutnic a poutníků věřících každý rok. Nejfrekventovanějším týdnem je pak samozřejmě národní pouť na nebevzetí, která právě proběhla. Ve Francii se tak jedná o nejdůležitější poutní místo. Francouzská média letos v této souvislosti ale hojně hovořila o nadměrném turismu, který sebou přináší toto místo, a to nejen z důvodu zázraku. Navíc ta slavná jeskyně Massabielle, kde mělo dojít ke zjevení, je až takovou, řekněme, pouťovou atrakcí. Ve velkém počtu vznikají její repliky po celém světě.
0: O pouti do Lourdes jsme hovořili s naší spolupracovnicí ve Francii Marií Sýkorovou a za to díky, naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Do magazínu Mezi nebem a zemí předáváme dnes i tuto zdánlivě netradiční zprávu. V lesích u bavorského Geistálu žije hodně sojek. I podle nich se přijmenuje spolek mladých Sojka, který v této vesnici nedaleko českých hranic už přesně 30 let pořádá letní tábory pro české a německé děti. Ty se na nich potkávají, poznávají a navazují přátelství bez ohledu na hranice, historickou zátěž nebo předsudky. Centrum Bavaria Bohemia za toto úsilí 29. srpna slavnostně ocenilo dnes už tři generace Sojky a jejich dvou partnerských organizací cenou Brückenbauer neboli stavitel mostů. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: A mě to tam tehdy udělalo obrovský dojem, protože na konci toho tábora se tam přes tábořiště postavil takový jako dřevěný most a poslední večer jsme šli proti sobě z jedné strany ty české děti, z druhé strany ty německé a vždycky jsme se uprostřed objali nebo jsme si podali ruku a bylo to hrozně jako symbolický a strašně, strašně pěkný.
2: Vzpomíná na rok 1999 jedna z účastnic a později také vedoucí táboru v Geistálu Tereza Pražská, zakladatel Sojky. Leopold Černý přibližuje, jak vlastně tábory vůbec vznikly.
3: V roce 1949 v Geistálu byl první tábor sudetoněmecké mládeže, což byli potomci těch odsunutých Němců, nebo vlastně v té době ještě i děti, které byly odsunuté. A od té doby se v Geistálu každoročně ty tábory pořádaly. Pořádala je organizace Sudetoněmecká mládež. A ta právě v tom roce 1990, hned ten první rok po sametové revoluci u nás, pořádala poprvé v historii vlastně česko-německý tábor s tím, že tam se snažila různými kanály pozvat i děti z rodu Československa.
2: Byl mezi nimi právě Leopold Černý a jeho pozdější manželka Magdalena.
3: Postupně, jak jsme rostli a jak se s dětí stávali vedoucí, tak tomu vznikla Sojka jako česká organizace, partnerská organizace sudetoněmecké mládeže.
2: Téma druhé světové války a odsunu sudeckých Němců bylo u nás v 90. letech ještě živé.
3: My jsme ze začátku opravdu s tím problémem měli velké, bylo i několik anonymních dopisů a psalo se o nás negativně v nějakých publikacích jako pátá kolona. Musím říct, že ze strany jako oficiálních institucí a ministerstev tam vůbec jsme nevnímali žádný problém, naopak od začátku nás podporovali dotacemi i jako vlastně radami morálně a tak dále, takže tam to bylo v pořádku, ale postupně se to vyvíjelo a opravdu to bylo téma nějakých těch národních zájmů a vymezování se politické reprezentace vůči sudetským Němcům, což vlastně bylo převzato z toho socialistického Československa.
2: Dnešní děti už podle Magdaleny Černé na táborech historická traumata neřeší.
4: Oni se daleko víc posunují a i se tak definují, jako že jsou Evropani. Že to není jenom o Češích, o Němcích a o té spolupráci, ale oni prostě ty hranice už nevnímají tak intenzivně a nejsou to jenom hranice mezi Českým a Německým, ale vůbec jako evropské hranice. A že to docela hezky dokládá to, že my, když jsme tam začínali jezdit, tak jsme měli 3 stožáry a na těch stožárech jsme měli německou, českou a sudetu německou vlajku. Pak jsme měli 4 stožáry, přibyla tam vlajka Evropské unie. A teď už tam ty děti sudetu německou vlajku nemají.
2: Osobní setkání, přátelství a společné zkušenosti přinesly ovoce. S jakými pocity přebírají zakladatelé Sojky spolku mladých cenu stavitel mostu?
3: S obrovskou hrdostí, co se nám vlastně podařilo a že to vlastně 30 let už funguje do dneška a funguje to krásně. Proměnilo se to, jak se promění i ta doba, ale funguje to dál, základní principy, hodnoty na těch táborech, na těch našich akcích pořád jsou vlastně v praxi realizované a ta cena, ta je, já osobně to beru jako obrovskou odměnu za tu činnost. Pro nás to byl samozřejmě obrovský jako koníček, vznikla tam obrovská přátelství, takže to nebylo něco jako, že se něco muselo, bylo to za odměnu a tohle je taková třešnička na dortu.
4: Hrdost a dojetí a to, že když se člověk ohledne, tak prostě za sebou má něco, co pomohlo vybudovat a že to třeba změnilo spoustě lidem životy. To, že se octli na tom táboře nebo na těch akcích Sojka, tak jak se to třeba stalo nám.
2: Dodávají čerství laureáti ceny stavitel mostu Leopold a Magdalena Černí.

0: Blíží se 10. hodina, s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravila Lucie Kolářová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Události se neopakují, i když se opakují. Konec prázdnin na začátek standardního školního a pracovního rytmu, kolikrát jsme to už zažili. Každý rok se to vrací, zase stojíme před závazky a povinnostmi, které budou nevyhnutelné. A i když jim třeba jdeme vstříc s jistou rutinou, nebude to stejné, protože stejní nejsme my sami. Dalo by se ovšem namítnout, že člověk používá zaběhnuté postupy, zpravidla opakuje tytéž chyby a nikdo nepřekročí svůj stín. Jenže zaběhnuté postupy musí být modifikované, pokud mají fungovat. Tatáž chyba je vždycky nová chyba, protože jsem se jí dopustil znovu, přestože tady byla i šance, že se jí vyvaruji. A náš vlastní stín? Ten se přece mění už v průběhu jednoho jediného dne, podle toho, jak vysoko stojí slunce, podle toho, kde se právě nacházím, podle toho, jak rovně a pevně stojím, podle toho, jak dokážu čelit svému strachu. Každý asi zná výrok řeckého filozofa Heraklita z Efesu o tom, že dvakrát nelze vstoupit do téže řeky. Plutarchos, další starověký filozof a spisovatel, k tomu dodává, ani se nelze dvakrát dotknout smrtelné bytosti v témže stavu. I když je ta řeka pořád tatáž, teče v ní neustále nová voda a teče pokaždé jinak. A žádný člověk, byť bych ho třeba i důvěrně znal, nefunguje jako stroj na klíček. Jak se to pak ale má s našimi očekáváními? Zdá se, že i bez filozofů tušíme, že přestože se běh světa neustále vrací, není stejný ani když je stejný. Pracovní rok má svůj předvídatelný rytmus. To nicméně neznamená, že doopravdy víme, co nás čeká. Právě naše očekávání nás prozrazují. Jsou plná neklidu, také zvědavosti, obav, ale i dychtění. Kdybychom si opravdu mysleli, že všechno poběží stejně jako v loni, vůbec žádná očekávání bychom neměli. Nic bychom nevyhlíželi, ničeho bychom se nebáli. Nejspíš by nás to ani netěšilo. My však ze zkušenosti víme, že to, na čem nám doopravdy záleží, je jedinečné a tudíž nepředvídatelné. Podle Heraklejta svět je tím, co udržuje pohromadě napětí. Asi jako hra na strunný nástroj nebo střelba z luku. Napneme, pustíme. A ono to něco způsobí a není to statické. Hudební nástroj zazní tónem, struna je rozkmitaná, šíp vystřelí a zasáhne, tětiva se ještě chvíli chvěje. Aby to fungovalo, musí rám, ať už jakýkoliv, vydržet napětí. A pak je to ovšem krásné. Naše očekávání mimo děk předjímají napětí, jemuž budeme vystaveni a zároveň už touží po tom, co nastane poté, až to pustíme. V očekávání nového cyklu roku si nevystačíme s představami, které by pouze kopírovaly to, co už jsme mnohokrát zažili a co se s vysokou pravděpodobností zase zopakuje. Takové představy by chtěly zadržet vodu, která řekou už protekla. Jako doteky, které by patřily včerejšímu člověku. Očekávání v sobě zahrnuje připravenost vnímat proměny času a porozumět jim, aniž by jim snad člověk směl vyrvat jejich tajemství.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Perninku vzniká nová služebna horské služby, stavba se ale zpozdí. Letiště v Chebu nabízí dnes a zítra tradiční letecký den. Česko zaplatilo za covidové vakcíny 19 miliard korun, využilo jich méně než polovinu. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Hezký den u zpráv přeje Marek Štětina. Horská služba v Perninku dokončuje stavbu nové služebny. Demolice původního objektu a výstavba nového vyjdou na 14 milionů korun. Původní termín dokončení byl letos v listopadu. Kvůli technickým potížím se ale práce zpozdí zhruba o 2 měsíce. Záchranáři teď do Perninku vyjíždějí z nedaleké základny na Plešivci. Pokračuje náčelník Krušnohorské horské služby Miroslav Račko.
2: Ta stará stanice, která tam byla, v podstatě už nesplňovala jakýkoliv technický parametry, byla energeticky velmi náročná, prostorově velmi špatně řešená, takže po těch vlastně řekněme 50 letech užívání to dospělo k tomu, že stanice se musela kompletně demolovat a na tom samém místě se dneska vystavuje tedy nová.
0: Přehlídku historických a moderních letounů nabídne dnes i zítra areál chebského letiště. Během 2 dnů se divákům představí stíhací a cvičné letouny, dopravní letadlo české armády, vrtulníky a historické stroje z druhé světové války. V programu předvede umění špičkové pilotáže i jedna z hlavních hvězd přehlídky letecký akrobat Martin Šonka. Kromě letounu Zlín bude pilotovat i nejmodernější stroj Extra.
3: Díky tomu, jaký je poměr vlastně váhy k výkonu motoru, tak vlastně já začínám tu exhibici prakticky okamžitě od vzletu. Tam mám k dispozici nějakých 12 minut. Ještě by klidně to mohlo být delší, ale zase zároveň je to velice fyzicky náročný, takovýhle vystoupení. Těch obratů udělám spoustu, takže si myslím, že ta škála těch figur bude opravdu velká, snad si diváci přijdou na svý.
0: Dnes a zítra začíná program leteckého dne v Chebu v 10 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary odvysílá z místa přímý přenos mezi 11. a 12. hodinou. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun, informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dávek jich byla využita míň než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. Španělsko požádalo Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž o pomoc s ilegálními migranty v Ceutě. Chce, aby se Frontex zapojil do prověřování migrantů, kterých tam před měsícem nelegálně přišlo až 80 tisíc. Teď jich v Ceutě zůstává podle úřadu asi 5 tisíc. U nich pokračuje třídění kvůli případnému vyhoštění nebo udělení azylu. Ve španělské exklávě na severu Afriky v posledních dnech roste napětí. Místní obyvatelé na sérii protestů požadovali odchod všech ilegálních migrantů. Sport. Závodníci Vuelty dnes pojedou 8. etapu, čeká je dalších náročných 171 kilometrů. V čele závodu zůstává s náskokem téměř 4 minut slovinský favorit Tadej Pogačar. Český cyklista Jan Hirt je 24.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, na horách možnost přehánek, večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 a na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je dnes mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dálnici D5 z Plzně na Rozvadov za sjezdem na Benešovice na kilometru 125 havarovalo nákladní auto do svodidel. Překáží provozu, tvoří se tam kolona, která má asi kilometr. A u chebského letiště se řiďte pokyny pořadatelů leteckého dne. Připravená jsou odstavná parkoviště.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
1: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstead.
0: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
1: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
0: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
1: Kořalka úplně ne.
0: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
1: Hydrolát je vlastně voná vodička.
0: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
1: Ano, je to vlastně na osvěžení. Někdo to používá vyložení místo parfému.
0: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
1: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že jo, zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
0: jako největší sílu,
1: největší vůni.
0: Bude dorůstat ta levandule?
1: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
0: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
1: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
0: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
1: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
0: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
1: Ano.
0: To se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
1: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
0: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
2: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejní. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka. Průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť, to ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi přestal, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů. Tak prosím vás, to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že si s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru. Většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm. Většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. No, samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Půjdeme mají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran, draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem chlupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch hloukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak léta do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo?
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo? Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve Čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde, ale dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura ta má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Západočeské lázně připravují oslavy 5. výročí zápisu na seznam UNESCO. Oloví pořídilo nové kontejnery na textil. Nepálská vláda po středeční bleskové povodni žádá o těžkou techniku. Odpoledne bude převážně oblačno, teploty do 23 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Marek Štětina. Lázeňská města v Karlovarském kraji chystají oslavy 5. výročí zápisu na seznam UNESCO. Uskuteční se v Karlových Varech, Mariánských a Františkových lázních od 11. do 13. září a nabídnou například koncerty nebo festival světla. Krajská radní Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO vysvětluje, co pro lázeňská města znamená být na seznamu UNESCO.
2: Mělo by to být o tom, že je to ten lepší veřejný prostor, že je to větší ochrana toho daného území a nejde jenom o památky jako takové, ale na ten seznam světového dědictví UNESCO bylo zapsáno to lázeňství. K tomu patří samozřejmě i ta architektura, terapeutická krajina, to znamená to okolí, které v okolí Karlových Varů, Mariánských lázní nebo Františkových lázní máme.
0: V Oloví pořídili nové kontejnery na textil. Město navázalo spolupráci s Karlovarským textilním centrem, který provozuje oděvní banka. Hlavním cílem je zefektivnit sběr textilu. Vyřazené oblečení navíc poputuje ve formě krizových balíčků potřebným. Pokračuje první místostarosta města Radek Grapa.
3: Sice to pro nás představuje finanční úsporu, orientačně asi 8 000 bezdaně ročně na jeden kontejner, ale hlavní taky další věc byla ta, že se konečně tady objevila nějaká konkurence a zaujala nás hodně ta myšlenka, že to může ještě furt někde pomoct.
0: Dnes a zítra můžou lidé přispívat do sbírky školákům od srdce. Dobrovolníci převezmou ve vybraných prodejnách psací a výtvarné potřeby, aktovky, penály a podobně. Diakonie Česko-bratrské církve evangelické je pak předá dětem z chudých rodin. Do sbírky je možné přispět také online, a to až do poloviny září. Záchranné práce v severním a středním Nepálu pokračují. Úřady přitom zvažovaly, že vydají příkaz k jejich zastavení. Nebezpečně rychle se plní dvě jezera, vysoko v horách. A v případě jejich protržení by se záplavová vlna mohla opakovat. Středeční blesková povodeň má v Nepálu a Tibetu přes 600 obětí a pohřešuje se víc než 2400 lidí.
4: Nepál už odmítá početné záchranné týmy, místo toho poptává hlavně v sousední Číně a v Indii těžkou techniku, buldozery, bagry, stavební stroje. Prioritou je zprůjezdnění silnic a úřady také zjišťují, jak těžce je poškozena soustava hydroelektráren na řece Tříšulí. Podle ministerstva vnitra se záchranným týmům do sobotního rána podařilo zachránit už bezmála 4,5 tisíce lidí. Řeky ale stále vyplavují mrtvá těla, a to dokonce až daleko na jihu v oblasti národního parku Chitwan u hranice s Indií. Z Nepálu David Jakš. Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, na horách možnost přeháněk, večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 a na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je dnes mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Se zvýšeným provozem počítejte v okolí chebského letiště. Silnice je tam po dobu konání leteckého dne zjednosměrněna na záchytná parkoviště navádí směrovky. A na dálnici D5 z Plzně směrem na Rozvadov trvá komplikace za sjezdem na Benešovice. Na kilometru 121 řeší nehodu, kamion narazil do šipky silničářů a do svodidel. Tvoří se tam asi kilometrová kolona.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A po zprávách už míříme do areálu chebského letiště. Tam se dnes a zítra koná tradiční letecký den. Český rozhlas Karlovy Vary u toho nechybí. Přímo z místa pro vás teď budeme vysílat přímý přenos. Ten moderuje kolega Jiří Trnka.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi speciál.
6: Hlásíme se živě z chebského letiště. Startuje letecký den Cheb 2026 a Český rozhlas Karlovy Vary je u toho. Během následující hodiny vás vezmeme přímo na plochu mezi mašiny a nabídneme tři rozhovory se špičkovými piloty. Jako první u nás bude David Jager, což je pilot letov LF-107 Luňák, což je letadlo z roku 1950 a pozor, je celodřevěné. To bude ten první rozhovor. Také nás čeká pan Jaroslav Špaček z centra výcvikové letky v Pardubicích armádní a má na sobě tričko, kde je napsáno Tiger, což znamená, že je z tygří letky. No a závěrem tady bude Luděk Matějíček, letecký historik a člen organizačního týmu. Takže ještě jednou dobré odpoledne tady odsuť z Chebu. Zahajujeme náš rozhlasový eprauč k prvnímu rozhovoru s Davidem Jágrem a jeho Luňákem. U mikrofonu ze stojánky vás zdraví Jiří Trnka, jsme veřejnoprávní Český rozhlas a jsme moc rádi, že jste s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi speciál.
7: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: hroznou nudu.
1: Jsme Český rozhlas, Karlovy Vary, bezmotorová akrobacie, to je čistá fyzika a skvělá podívaná. David Jágr je zkušený plachtař z aeroklubu v Karlových Varech a má s akrobací mnoho hodin zkušeností. Na obloze tady nad Chebem bude předvádět celodřevěnou legendu Letofluňák z roku 1950, tedy neslyšíme žádný motor, jen svist vzduchu kolem kabiny. Davide, vítejte u mikrofonu Českého rozhlasu.
2: Dobrý den, Jirko, a zdravím posluchače.
1: Davide, my musíme začít tím, že to letadlo je celodřevěné. Tedy já jsem vám už říkal na začátku, že si představuju židli, která je na verandě a ta časem mění tvar. Jak to máte vy, co když prší?
2: Noční můra. Déšť při leteckým dni, noční můra, to dřevo nabobtná a můžu to vyhodit. Rozřezat.

0: Těch letadel vzniklo 75 kusů celkem, dneska na obloze jich najdete do 10 a z toho jenom 4 umížou akrobaci.
1: Pravidě, vy jste říkal, že jste instruktorem bezmotorového letání. V momentě, kdy nahoře cvaknete lano od té vlečné mašiny, jaký je ten úplně první úkol v té kabině?
0: První, co musíte zkontrolovat, že to lano se skutečně odpojilo. A potom si nastavíte rychlost, takovou, jako potřebujete letět. My s těma cvičnýma letadlama lítáme 80, 90. No a pak už plníte tu úlohu, na kterou jste se tam vypravil, pokud se bavíte o výcviku. Pokud se bavíme o nějakém přeletu, kde já sám se vydávám do krajiny, no tak si vyhlídnu mrak nebo stupový prout a jdu do světa.
1: Když budeme srovnávat Blaník s vaším letadlem, což je letadlo, které je přeci jenom z kovu, je tam rozdíl v té hraně, kam až se může zajít?
0: Blaník dneska vydrží mnohem víc než ten Luňák. Ten Luňák původně byl konstruován na 350 km v hodině maximální rychlost. Já mám dneska omezení 180 km v hodině, ale ono to stačí na všechny ty prvky. Blaník je robustnější, vydrží víc při sestání, má odpružený podvozek a podobně. Zkrátka proto, aby ten žák s instruktorem mu neublížili.
1: Jaké je ideální počasí na bezmotorové létání? Je počasí, kdy si říkáte, to je až moc pěkné?
0: Náš předseda říká, nejlepší počasí je takový to, když jste na koupališti a vedle vás zafouká vítr, zašumí strom, to se právě utrhl stoupavý prout a to je to, co my potřebujeme. My potřebujeme, aby nás něco nadnášelo. My máme ten motor, takže se potřebujeme vznášet. Takže jako dneska, krásný baránky na obloze, lehký vítr svěží a sluníčko.
1: Ano. Většina pilotů, co lítají bezmotorová letadla, tak říkají, to je to pravé létání. Otázka. Ono vám to okolo těch křídel tak sviští. Poznáte, když se nedíváte na přístroje, jakou tam máte rychlost podle toho svištění?
0: Než vám odpovím, tak vám řeknu, že nejlepší je bezmotorová akrobacie. To je ano, to nejlepší. A k té otázce, já si pomůžu, když děláme výcvik s piloty a ty začátečníci pořád koukají na ty přístroje, tak my to zkrátka zakryjeme kusem kartonu. A on právě podle zvuku pozná, jakou rychlostí letí. To je jak hudební nástroj, to poznáte spolehlivě na kilometr v hodině.
1: Přeci jenom, když máte ten motor a jdete na přistání a ono to nějak nevíde, tak za to vezmete a letíte ještě jednou dokola. Jak to vypadá u bezmotorového letání, když už byste si mohl myslet, že to nevíde, ale ono to musí být?
0: My se na to cvičíme a bezmotorové letadlo na rozdíl od letounu má brzdící štíty nebo brzdící klapky. Takže my jdeme s přebytkem energie, s přebytkem výšky a právě tu utratíme, že z toho ladného letadla uděláme trošku padající krumpáč a přiblížíme se k té zemi víc. Takže je to o výcviku a právě proto by měli všichni piloti začínat na kluzácích, pokud teda nejsou vrtulníkoví piloti, tak aby se naučili ten rozpočet pracovat s tou energií. Protože při nouzovém přistání s letadlem taky nemáte motor třeba.
1: Lyžaři, což se u vás úplně nedá použít, ale dostaneme se k tomu, říkají, že kdo nepadá, ten jezdí pod svoje možnosti. Vy jako instruktor, řekněte nám nějaké fakt zajímavé místo, kde jste musel sednout, protože prostě vám to nevyšlo na to letiště. Stalo se to vůbec?
0: Několikrát za rok. Jednou dokonce v jednom dni jsem seděl dvakrát na poli. Dost se mi za to faroklubu smějou, no ale tak to je takový život. Přesně jak jste říkal, kdo nepřistane na poli, tak je moc pohodlný a lítá okolo letiště. To letadlo je na to konstruovaný, my ho rozebereme ve dvou, ve třech lidech, naložíme do přívěsu a odvezeme. Ani neděláme žádnou škodu zemědělcům. Takže opravdu je to o tom vydat se do krajiny a máme takovou metodiku, vy víte zhruba od který výšky máte si vybírat nouzovou plochu pro přistání. Já žádnou kritickou nemám, já vždycky dodržuji metodiku, takže včas si vyberu plochu pro přistání a tam přistávám.
1: Davide, vylítáte, zopakujeme to na bezmotorovém letadle, které je celodřevěné, my mu tady říkáme Luňák, protože on to je Luňák. V kolik hodin je to vaše vystoupení tady v rámci chebského leteckého dne?
0: Krátce po 13. hodině, myslím si, že jsme druhé číslo.
1: Tak která část vašeho programu vypadá z pohledu ze země, nás diváků, že to je úplně easy, jednoduchý, ale vy se musíte nejvíc soustředit?
0: Mě doma říkají, dělej tam, co chceš, je to krásný, je to žlutý a máš krásnou hudbu. Takže ono celý 4 minuty vypadají dobře. Mě nejvíc baví ten závěrečný průlet a potom přistání.
1: To byl plachtící akrobat David Jágr a jeho nádherné dřevěný veterán Luňák. Davide, díky za skvělé nahlédnutí do světa tiché akrobacie. Přeji vám, ať máte vždycky alespoň stopu vzduchu pod křídlem. A za malou chvíli v našem vysílání přivítáme další hosta a tím bude Jaroslav Špaček z Centra leteckého výcviku v Pardubicích. Tady je Český rozhlas.

0: Hlásíme se živě, a to z leteckého dne v Chebu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, vysíláme živě z leteckého dne v Chebu 2026. Před námi je druhý rozhovor, tentokrát to bude pan Jaroslav Špaček, rovněž pilot. On je z centra leteckého výcviku Pardubice, nicméně ta funkce takto není celá. Jaroslave, vítejte u mikrofonu Českého rozhlasu.
1: Dobrý den všem.
0: Tak pojďte, jak je ta celá funkce, aby nebylo zlé?
1: Jsem ředitel centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha.
0: Výborně, máme to za sebou. Vy učíte létat?
1: Také.
0: Učíte létat armádní piloty? Na ano. Čem všem je učíte létat?
1: V centru leteckého výcviku učíme pouze vojenské piloty a cvičíme nejdříve na zlínech, kdy jsme staré 142 postupně vyměnili za nové zlíny 242 a 143. Pak letají na L-39 dříve C Albatros. Ty v současné době vyřazujeme a začínají létat na L-39 Skyfox. Potom máme 410, takže dopraváci lítají na 410 a vrtulníkáři na malých amerických Enstromech 480 a potom na Mi-17.
0: Ještě než se dostaneme k tomu, co jste sem do Chebu dovezli, pokud nás poslouchá někdo takhle malej, což v rozhlase je pěkně vidět, tak nás zajímá, co má udělat pro to, aby se mohl učit lítat třeba na tom, na tý L-39.
1: Tak prvně musí studovat vojenského pilota na Univerzitě obrany v Brně. To je zatím jediná cesta, jak se k nám dostat, anebo potom je ještě cesta rekrutů, kteří už jsou hotoví civilní piloti, který si armáda podle potřeb rekrutuje, pak jak nám posílá.
0: Vy lítáte nejenom tím běžným letadlem, ale rovněž na vrtulníku. Lítal jste na MI?
1: Tak já jsem začal ve škole právě kdysi, v Pěšťanech jsem začal lítat na starých Mi-4 ještě, pak na Mi-2, no a po škole jsem nastoupil do Prostějova k vrtulníkovému pluku a lítal jsem v podstatě celý život v armádě Mi-24.
0: Vy jste zmínil spoustu letadel, které máte k dispozici a spoustu letadel, na kterých budoucí armádní piloty učíte létat. Co z toho jste dovezli sem do Chebu?
1: Tak my jsme sem do Chebu přivezli malého Enstroma 480 vrtulník, pak jsme přivezli Zlína 242, ten uvidíte taky ve vzduchu, s ním bude lítat Martin Šonka, ten si myslím, že ho zná snad každý. A poté přiletí C-11, který vlastně je cviční letoun z 50. let a s ním přiletí Tomáš Bruštík.
0: Nám tady několik lidí říkali, že vy jste legenda, že jste jeden z nejlepších pilotů vrtulníku. Co to obnáší stát se jedním z nejlepších pilotů vrtulníku?
1: Tak já se určitě nepovažuji za legendu, to jsou nějaký výmysly. Lítání mě baví a prostě to je asi všechno.
0: Kdybychom měli říct rozdíl mezi letadlem a vrtulníkem, mně ten vrtulník přijde, jako kdybych stál na takovém tom gumovém míči a musel neustále vyrovnávat balanc. Je to obdobné?
1: No, dá se to tak možná říct. Vrtulník je samozřejmě významně složitější na lítání než je letadlo, kde tam musíte neustále koordinovat pohyby jak obou nohou, tak vlastně obou rukou, protože v levé ruce máte kolektivní řízení, kterým ovládáte vlastně všechny listy rotoru. Těma nohama ovládáte hlavně směr a tou pravou rukou tak místo knipu je tam takzvaný páka cyklického řízení. No a tím se ovládá ten vrtulník vlastně ve směru dopředu, dozadu, nahoru, dolů s tím kolektivem zároveň a tak. No.
0: Je složitější s vrtulníkem couvat nebo držet ve visu na jednom místě?
1: Tak udržet se na jednom místě, zejména když je vítr nebo tak, tak to není jednoduchý, zejména pro začínající piloty. Couvání to je jenom jeden z pohybů. No.
0: Když bychom měli srovnat ty původní vrtulníky, řekněme té sovětské výroby a ty moderní, které má třeba česká armáda, jsou ty americké, je tam rozdíl v tom, kolik té kapacity mozku musí pilot věnovat pilotování toho původního vrtulníku?
1: Já bych to možná řekl trošku jinak. Dneska ty nové vrtulníky, co má armáda toho systému H1, tak jsou prostě skvěle vybavený systémama, ať už teda pro komunikaci, navigaci, řízení palby a podobně. Takže je to opravdu úplně jiná liga.
0: Když se budeme bavit o tom, co vy máte na triku. Posluchači to nevidí, ale vy tam máte tygra, tedy tygří letka. Pojďme napřed začít tím, co to je ta tygří letka.
1: Tak tygří letka musí mít ve znaku samozřejmě tygra.
0: Co se stalo?
1: Pak se může stát teda součástí NATO Tiger Association, což je asociace tygřích letek. No a já se možná můžu považovat za zakladatele ty vrtulníkové tygří letky, která dneska funguje v náměšti nad Oslavou.
0: Říkal jste z Anglie, jste to sem dovez?
1: No, tam jsem poprvé viděl tygry a viděl jsem v tom obrovskou budoucnost a zdá se, že se to daří a prostě kluci dneska pokračují v těch tradicích, kterými jsme kdysi zahájili.
0: O čem to je? Být tygří letka? Je to o nějakém způsobu letání, nebo je to o nějakých hodnotách, nebo je to o kvalitě?
1: Tak samozřejmě každý se snaží být nejlepší, ať je tygr nebo není, ale ta tygří asociace združuje ty letky prostě z celé Evropy a jednou za rok se scházíme na cvičeních, NATO Tiger Meet, kde vlastně se procvičuje všechno možné scénáře, v podstatě každá letka si dává dopředu při plánovacích konferencích, jaký úkoly chce cvičit. A potom tam je možnost ty úkoly všechny opravdu cvičit a tím, že ty lidi se znají navzájem, tak ta spolupráce je výrazně intenzivnější, rychlejší, nemusí se až tak poznávat a prostě je tam obrovský, my tomu říkáme tygří duch, ale je to prostě kamarádství a prostě snaha o to opravdu dělat věci kvalitně a dobře.
0: Ona ta tygří letka není pouze u vrtulníků, ale je to všeobecně i třeba i u stíhacích pilotů. Jste kamarádi, nebo tam nějakým způsobem je určitá rivalita, ty lítáš Gripeny, ty sem nechoď?
1: Tak určitě tam nějaká rivalita je, to je vždycky.
0: Směju se vám.
1: No my jim taky, ale.
0: Jo, dobře.
1: Ne, ale určitě jsme i kamoši a vlastně máme v armádě dvě tygří letky, je to 211. z Čáslavy s Gripenama a je to 221. z Náměšti s tím systémem H1 právě.
0: Jaroslav Špaček z centralteckého výcviku v Pardubicích je hostem Českého rozhlasu Karlovy Vary. Jaroslave, přijel jste auto nebo jste přiletěl?
1: Ne, přiletěl jsem Enstromem.
0: Enstromem. Vy tady máte několik letadel, když se podíváme do toho programu, pojďte říct, kdy je uvidíme a co s nimi uvidíme?
1: Tak uvidíme okolo 3. hodiny, kdy s Martinem Šonkou, ten bude ve Zlínu, tak uděláme společný vzlet, potom já zahájím ukázku, Martin mezi tím nastoupá výšku, pak udělá akrobaci a poté přiletí Tomáš Bruštík s C-11, to je historický letoun, na kterém se cvičili taky generace našich pilotů v 50. 60. letech a je to dodneška letající skvost, který teda LOM Praha provozuje a v majetku je VHU Praha, Vojenského historického ústavu.
0: Když Nazu vás pardálem jako vy, vidí na obloze letadlo, které je to letadlo, kdy zamáčknete slzu? Nebo je to vrtulník, který to je? A nemusí být český?
1: To se takhle zase asi nedá říct, ale prostě tím, že jsem vojenský pilot, bývalý, vlastně současně cvičíme vojenské piloty, tak mě samozřejmě víc zajímají vojenské vrtulníky než civilní, ale prostě vidět něco letět, tak je to vždycky hezký.
0: Vy jste lítal vrtulníkem za té minulé éry nebo i za té současné?
1: Já jsem lítal za té minulé. Můj první let na Mi-40 byl v roce 85.
0: Kolikrát jste byl na hranicích se otáčet?
1: Na hranicích nebo za hranicema?
0: No, pojďme na to. Doletěli jste v rámci toho hlídkování až do toho západního Německa?
1: Tak tím, že já jsem sloužil v Prostějově, tak my jsme měli jakoby tenkrát do toho roku 89 jsme měli na starost vlastně Rakousko, takže jsme chodili do hotovosti do Malacek na Slovensko a tam to nebylo, takže ví, jako tady v Plzni. No.
0: Ono je faktem, že se navzájem piloti provokovali, že vystartovali, otočili se, řekněme, v kraji nad našimi horami a letěli zpátky a vy jste jim to potom vraceli, jak to probíhalo?
1: No to bylo tady spíš ty Plzeňáci s tím zkušenost, protože ty Rakušáci, ty na to nebyli, no, ty byli takový hodný.
0: Kolik spadlo vrtulníků vojenských v České republice za posledních 10 let?
1: Ježišmarja, to se mě ptáte. To fakt nevím. Samozřejmě, když se lítá, tak se občas nějaká nehoda stane, to je prostě život, ale určitě to nepočítám, nebo až tak se... Prostě nevím, opravdu nevím.
0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, vysíláme živě z leteckého dne v Chebu 2026. Jaroslav Špaček z Centra leteckého výcviku v Pardubicích byl naším hostem. Děkuji.
1: Děkuji tež, naschle.
0: A už za chvíli nás čeká tady od Soudského další rozhovor. Tentokrát to bude Luděk Matějíček, letecký historik a člen organizačního týmu. Tak dobré dopoledne.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak.

那没等。

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme

0: necelých pět minut bude 11:15. Hlásíme se stále živě z chebského letiště, kde už odstartoval letecký den Cheb 2026. A Český rozhlas Karlovy Vary je u toho, před námi je třetí rozhovor a máme dle sebe gentlemana Luďka Matějčka, letecký historik a člen organizačního týmu. Vítejte u mikrofonu Českého rozhlasu. Dobré skoro poledne. Dobré skoro poledne, jsem říkal.
1: Já děkuju.
0: Pane Matějčku, pojďme se věnovat historii tohoto chebského letiště, protože jestli někdo o tom může mluvit, tak jste to vy.
1: Jo, tak tady se musím trošku, budu se chlubit.
0: Chlubte se.
1: Jo, protože v době vzniku Československa, který jsme slavili taky, tak bylo chebské letiště první a jediný na celém území republiky od Aše až po Užhorod. A jak k tomu došlo? Došlo k tomu tak, že rakousko-uherská armáda za první světové války v roce 1916 chtěla v Chebu zřídit dočasné letiště pro výcvik pilotů. Vložil se do toho starosta a otcové města, který pochopili, co by to znamenalo pro město mít svoje letiště. Takže začali orodovat za trvalé letiště. Nakonec musel starosta jet až za císař pánem do Vídně. A dopadlo to nakonec tak, že město Cheb vykoupilo pozemky, postavilo letiště a rakousko-uherská armáda ho začala využívat.
0: Tak se pozná letecký historik Luděk Matějček, je hostem Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tady se vyráběly tryskáče.
1: No to je strašně velikánský skok, jo. A museli bychom se dostat na druhý letiště, který v Chebu vzniklo, protože to první bylo zničeno na konci druhé světové války při velké bitvě mezi americkými a německými jednotkami a už nebylo obnoveno. V roce 1947 bylo úředně zničeno, zlikvidováno. Ale mezitím vznikla v Chebu hned počátkem vlastně po Mnichovské smlouvě se v Chebu postavila nová fabrika, která se jmenovala Flugzeugwerk-Eger a tam se vyráběly a opravovaly letadla pro Luftwaffe. A za tím účelem bylo u továrny vybudováno druhé letiště, které už mělo betonové pohybové plochy, betonovou dráhu, 1400 metrů dlouhou, 53 metrů širokou a začala tady právě výroba a na konci války od polovičky roku 1944 jsem byla přesunuta výroba tryskových stíhaček, byly to Messerschmitty ME-262 Schwalbe v její průzkumné verzi a opravovaly se tady obě verze, jak stíhací, tak pozorovací.
0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, vysíláme živě z chebského letiště. Kdo má rád tajemství, tak se určitě zeptá na tajnou podzemní fabriku. Když se moderátor připravuje na rozhovor, tak na internetu najde, že tady na 100% je, pak že tady na 100% není a pak dokonce najde informaci, že ti, co tvrdí, že tady není, tak lžou. Jak to je?
1: No tak bohužel je to přesně naopak, ale jak se říká, neníž prochu, aby nebylo pravdy trochu. On to má základ v tom, že bývalý šéfpilot továrny Flugzeugwerk-Eger byl zároveň konstruktér, byl to inženýr Schriever. A on tady při svém pobytu v továrně dělal experimenty. V podstatě byly to kruhové letající objekty s vrtulkama a tak dále, ale oni mu tady velice dobře lítali, takže on to poslal po své linii dál, jako veš svým představeným, ty uznali, že na tom něco je, převelili ho do Prahy, dali mu ještě jednoho kolegu k ruce a tak vznikla konstrukční skupina Schriever-Habermal, která se zabývala tímhle s tím. Ovšem, reálně, jako modely to tady lítalo, ale reálně není potvrzeno, že by bylo cokoliv vyrobeno, kromě svědectví jednoho opilého německého vojáka, který se probudil ráno po opileckém výletu a údajně snad něco viděl, ale tomu se nedá přikládat žádná váha.
0: Jinými slovy tedy, bavili jsme se teď o létajících talířích.
1: Ano.
0: Které se tady vyráběly anebo nevyráběly?
1: No, zcela určitě nevyráběli.
0: Výborně. Tak, když se budeme věnovat programu, který dneska je a zítra je v rámci leteckého dne v Chebu, pojďme si říct, jaká letadla budou k vidění a co je třeba ten největší skvost?
1: No, tak takhle se to opravdu hodnotit nedá, protože největší vypíchnout jedno z celkového množství nádherných aeroplánů všech možných kategorií, to prostě není možný. Já můžu třeba mluvit za sebe, před chvilkou jsme viděli, že nám tady přistál Korsár, což je letadlo, který jsem si vysnil, je tady v Chebu úplně poprvé, ještě jsme ho tady neviděli.
0: Korsár, to je to letadlo, o kterém jste říkal, že se jich moc nevyrobilo a že Lom Praha ho zachránil?
1: Ne, tak to je druhý. Splet. To je druhý zase, to po něm přistál Jak 11, který vlastně pochází původně ze sovětské stíhačky Jak 3, která už se nedostala do sériové výroby. A přestože se u nás vyráběl ten Jak 11, nebo je u nás označovaný jako C-11, C jako cvičný, tak prostě došlo všechno, co k tomu patří, to znamená náhradní díly, pomalu letadla mizely a nebylo a zůstával jediný provozu schopný a ten měl velké problémy a jediný, kdo ho zachránil, byl státní podnik Lom Praha, který ho zrestauroval do použitelné podoby a nadále ho udržuje.
0: Letecký historik Luděk Matějíček je hostem Českého rozhlasu. Ono dost často bývá takovým zlatým hřebem na leteckých dnech, když přiletí armáda České republiky. Ta přiletí rovněž dneska i zítra. Co bude k vidění?
1: No tak armáda tady samozřejmě zastoupená je a bude. A budou tady tři armádní ukázky. Jedna ukázka bude vrtulník Mi-17, který předvede spolupráci se záchranáři. Potom by měla vystoupit L410NG, což je střední dopravní letoun, který funguje i v rámci armády, transportní, vykonává transportní úkoly a podobně. A pak se nám tady objeví KASA, což je známý letoun
0: dopravní
1: 24. dopravní letky Zegbel. A ta tady předvede svoji letovou ukázku.
0: Novinkou v armádě je Embraer, dopravní letoun. Ten patrně nebude, ale pojďme se modlit, aby byl třeba příští rok.
1: No,
0: dáme
1: na modlení. Příští rok ne, protože my tady máme takovou tradici, že to děláme každý druhý rok.
0: Jako koně obrok.
1: Ono, ty práce kolem té organizace a zajištění je tolik, že to by nebylo možný stíhat.
0: Pane Matějíčku, musíme končit, nicméně vy děláte přednášky, říkal jste, že ty mají 2 hodiny. Když by někdo z posluchačů chtěl dorazit na vaší přednášku, kde se dozví, kde taková přednáška je vaše?
1: No tak jednoduše, stačí přijít na letiště a zeptat se. A pokud budu přítomen, tak nebráním se nikde nikomu, kdo má zájem, může si tu přednášku buď to objednat, anebo prostě přijít na letiště a domluvit se.
0: To byl Luděk Matějíček, letecký historik a člen organizačního týmu. Děkuji za vaše odpovědi.
1: Taky děkuji, rádo se stalo.
0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, vysíláme z chebského letiště, kde dneska a zítra probíhá letecký den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, Karlovy Vary. Za 7 minut už bude pravé poledne, to je čas, kdy odvysíláme další kompletní zpravodajský servis mezi 12. a 13. polední písničky pro vás. A pokud jste dnes u rádia dostali chuť vidět tohle všechno, co jsme tady probírali na vlastní oči a slyšet řev motorů naživo, máte jedinečnou možnost. Letecký den Cheb 2026 probíhá na chebském letišti jak dnes, tak zítra po celý den, tak se doražte podívat. Od mikrofonu z plochy letiště se s vámi pro tuto chvíli loučí Jiří Trnka. Český rozhlas je u všeho důležitého. Přání čistého nebe a příjemný zbytek dne.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi speciál.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Bezvěrově lidé vyklízejí domy po rozsáhlém středečním požáru. Na rozvoj cyklistické dopravy v Karlovarském kraji je možné žádat o evropské dotace. Český telekomunikační úřad chce po operátorech, aby pokryli další místa bez signálu. A odpoledne bude převážně oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobré poledne u zpráv, přeje Lenka Poláková. Sousedé i okolní obce organizují pomoc pro majitele 4 požárem zničených rodinných domů v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Během víkendu pokračuje vyklízení poničených objektů. Na místě stále pokračuje vyšetřování příčin středečního požáru. Další informace doplňuje nezávislá starostka Jana Petrů.
2: Okolní vesnice nabízejí pomoc, pomáhají s těžkou technikou, nabízejí kontejnery, odklízení, zakrýváme střechu u jednoho domu, který nebyl tolik poničen. Jsou lidi, kteří budou odklízet, odvážet a prostě úklidové věci. Co se týče škody, furt ještě výši přesnou neznáme, pořád je to furt v tom odhadu těch 18 milionů.
0: Podle mluvčího krajských hasičů Michala Holečka zatím není známá ani předběžná příčina požáru. Obce, dobrovolné svazky obcí a další organizace v Karlovarském kraji můžou žádat o evropské dotace na rozvoj cyklistické dopravy. Peníze můžou pomoct vybudovat bezpečnější cesty do školy, do práce nebo k nádraží, propojit chybějící úseky nebo obcemi nebo zlepšit zázemí pro cyklisty. Dotace je možné získat z integrovaného regionálního operačního programu. Žádosti musí uchazeči podat do 10. září do 14 hodin, pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
3: Výzva se zaměřuje především na cyklistiku jako součást každodenní dopravy. Finanční prostředky je možné využít na výstavbu, modernizaci nebo rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty, které usnadní cestu za prací, vzděláváním nebo službami. Projekty mohou zároveň doplnit důležitá propojení na hlavních cyklistických trasách v České republice.
0: Podrobné informace jsou k dispozici na webu IROP. Česko by mělo být ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně je jich zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryly 2/3 těchto míst, říká mluvčí ČTU Tereza Meravá.
4: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
0: Do Česka se vrací jeden ze dvou vrtulníků, který pomáhal s hašením požáru v Srbsku. Čeští hasiči o tom informovali na síti X s tím, že kvůli zlepšení situace už tam není tolik potřeba. Druhý vrtulník dál pokračuje v hašení a přiletět zpět by měl začátkem příštího týdne. Oba stroje i s leteckými záchranáři do Srbska vyrazili minulou sobotu. Balkánská země totiž požádala o mezinárodní pomoc kvůli rozsáhlým přírodním požárům.
1: Sport.
0: Tenisté Lucie Havlíčková a Dalibor Svrčina si poprvé zahrají v hlavní soutěži na US Open. Oba zvládli poslední kvalifikační utkání. Havlíčková porazila Japonku Hybinovou 6-0 a 6-4 a Svrčina vyhrál nad domácím McDonaldem ve třech setech.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převážně oblačno, na horách možnost přeháněk, večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Se zvýšeným provozem počítejte v okolí chebského letiště. Silnice je tam po dobu konání leteckého dne zjednosměrněna. Na záchytná parkoviště navádí směrovky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Pěkný dobrý den. V letním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary začínají sobotní písničky pro vás s datem 29. srpna 2026. Je sobota, svátek dnes slaví Evelína a Miron. No a teď ve 12 hodin 5 minut začíná pořad, do kterého můžete telefonovat na linku 221 55 37 37 a nebo pište na naší e-mailovou adresu studio.vary@rozhlas.cz. Je to tak, i dnes budeme plnit vaše přání. Telefonujte, pište, rádi uděláme radost nějakou písničkou, kterou vás potěšíme. No, je na vás, zdali zůstanete i v dalších minutách ve společnosti víkendového vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pokud ano, budeme velmi rádi. U mikrofonu toho sobotního programu je Petr Čimpra. Přeju hezký den a klidný poslech.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: Posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Zítra v neděli 30. srpna 2026 oslaví krásné kulatiny Jarda Krchňavý z Pily. K hezkému životnímu jubileu mu přejeme všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně lásky, štěstí, radosti a pohody a taky potřebný klid. Ke gratulantům se přidávají milý Jardo, Péťa, Maxík, ségra Lenka, Marek, Kája, Vicky, také máma, táta, všichni kamarádi, přátelé a samozřejmě kolegyně a kolegové. Ty jsi spřál k narozeninám písničku Hory od skupiny Opět a Radeček, tak hudební narozeninový dárek je připraven. Užij si dnešní velikou oslavu, no a přejeme ti ještě jednou krásné narozeniny, no a k tomu půl století teď skupina Opět a Radeček. Všechno nejlepší.

je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září

Tak to byl Bob Sinclair, kterého jste také slyšeli v našem sobotním vydání písniček pro vás. Je 29. srpna 2026. Do našeho pořadu můžete psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz nebo nám telefonujte vždy v daném čase a písničky nabízíme každý den mezi 12. a 13. hodinou. Telefonujte tedy na studiovou linku 221 55 37 37. Pokud si naladíte naše vysílání také v pondělí, hostem odpoledního vysílání bude 31. srpna vynikající hudebník Ali Silády. Povídat si budeme o jeho pedagogické činnosti, ale především o muzice, kterou dělá velice dobře. Je to vynikající bubeník a on dal dohromady takový projekt, který připomíná písničky, velké hity Michala Davida. Je to disco Michala Davida. Tak on mě požádal, abychom dnes zahráli nějakou hezkou písničku od tohoto interpreta a těší se na vás v pondělí chvilku po 15. hodině. Tak to bude Ali Silády na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď tedy Michal David, disco příběh, hrajeme pro vás, pro všechny.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A do těch sobotních nám teď telefonuje z Ostrova paní Anna, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den, hezkou sobotu.
2: Dobrý den, taky přeju pěkný den. Vělkůrku je tam Pepo, pak je zima, to je jedno. Jsme se domluvili na ty písnice a chtěla bych to pro kamaráda Vaška, pro kámošku Alici, Stanu z Dolců, Alenu Olinku a Míru ze Sokola.
1: Dobře, a vy máte ráda Petra Spáleného, Aničko, je to tak, tak jsme vybrali tentokrát, protože těch písniček má opravdu hodně, tak jsme dneska vybrali tu, ve které zpívá o malé Peggy, tak věřím, že vám ta písnička udělá radost. Přeju vám krásnou sobotu, hezké odpoledne a příjemný čas ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. Naslyšenou, pěkný den.
2: Jo.

0: V letním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary posloucháte sobotní písničky pro vás. Je 29. srpna, teď máme 5,5 minuty po 12:30. U mikrofonu Petr Čimpera a já vítám na telefonu paní Karin, která si bude přát další písničku. Hezký den.
1: Dobrý den, pane Čimpera.
0: Já vás zdravím, paní Karin, dobrý. Odkud tam telefonujete?
1: Já volám z Německa, z Frankfurtu.
0: No vidíte, až z Frankfurtu, tak to vás zdravíme takto na dálku. A vy máte jedno hudební přání. Kterou písničku byste chtěla slyšet?
1: Já bych chtěla zahrát tu písničku Zpívající saxofony, Stříbrný měsíc. A zdravím všechny posluchače, vás a pro mě pro dobrou náladu.
0: No tak výborně, tak jsem vás velmi rád slyšel. Zdravíme takto na dálku až do Frankfurtu. Máte tam pěkné počasí dnes?
1: Svítí sluníčko, ano.
0: Tak to je fajn. A k tomu vám zahrajeme vaši oblíbenou písničku Stříbrný měsíc, kterou jste vybrala pro vás jako, řekněme, hudební dárek jen tak pro pohodu sobotního odpoledne. Co říkáte?
1: No, ano.
0: Tak já vás zdravím, no. Mějte se krásně, naslyšenou a pěkný den. Tak to byla Karin z Frankfurtu, nám zatelefonovala do sobotních písniček pro vás a jsme za to rádi vám všem, kteří nás posloucháte. Hezký den a pohodový poslech.

0: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
2: A ty 29. srpnové posloucháte ve 12 hodin 43 minut a já jsem velmi rád, že do našeho sobotního vysílání nám teď telefonuje věrná posluchačka Monika a myslím, že telefonuje z Chebu. Dobrý den.
3: Přeji krásný den vám do studia a všem posluchačům. Ano, a volám teď z Chebu přímo z letiště z Leteckého dne a jsem u přenosového vozu Českého rozhlasu. A mám za sebou prohlídku vozu a tady i s vašimi kolegy, s paní Jandákovou jsem se chvilku popovídala a vlastně takže písničku, kterou jsem vybrala, to je taková tematická od Anky Zagorové a je to pro všechny posluchače, kteří se sem do Chebu chystají. Ať přijedou, ať si to užijou. A děkuju za
2: zahrání. Jsme rádi, že nám takto aktuálně telefonujete z té veliké akce, kde mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary. My vás zdravíme, Moniko, do Chebu. Užívejte si akci. Líbilo se vám v přenosovém voze?
3: Jo, už jsem tady po druhý, protože byl, já už jsem využila, když byl na Karlovarském festivalu, když Výborně. Jste tam měli, tak, jo, takže jsem si zašla i sem. Jo, a je to paráda.
2: Tak přejeme hezké sobotní odpoledne. Naslyšenou, mějte se fajn.
3: Děkuji za zahrání a krásný den všem. Mějte se.

0: Je 12 hodin, 52 minut, tady je sobotní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a jsem rád, že přišel další písemný vzkaz od Leony z Mariánských Lázní, která zdraví posluchače Českého rozhlasu Karlovy Vary. A dobrý den, přeji vám hezký a příjemný sobotní den také do studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ráda poslouchám vaše rádio, nikdy jsem netelefonovala ani nepsala, zkusím to tedy dnes. Patříme mezi mladší posluchače a posluchačky, bych řekl asi já. A kdybych mohla mít přání, tak Pokáče a solitér, písničku mám velmi ráda, toho interpreta jsem si oblíbila a ráda tu písničku pošlu k vám do studia i všem vašim posluchačům. Podepsána je Leona z Mariánských Lázní. Splníme velmi rádi toto přání. Pokáč, solitér.
1: Rád bych si koupil cukru.

0: se podíváš.
1: Za 4,5 minuty bude 13 hodin, čas pro aktuální zprávy s Lenkou Polákovou. No a po nich začíná další pořad našeho sobotního vysílání a to už budou 29. srpnové písničky pro vás minulostí, ale nebojte. I zítra v pravidelném čase, chvilku po 12. hodině, opět budeme plnit vaše písemná a telefonická hudební přání. Jsme tady pro vás každý den vždy mezi 12. a 13. hodinou. To spojení zůstává stejné, studio.vary@rozhlas.cz a nebo telefon 221 55 37 37. Naslyšenou chvilku po 14.

0: Bioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Třináct hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Město Abertami opraví mostek na cyklostezce směrem na Perning. Město až po rekonstrukci za 200 milionů napouští bazén. Otevřít se má v říjnu. Pětici horolezců zachraňovali v noci hasiči v Adršpašských skalách. A odpoledne bude oblačno, teploty do 23 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Abertami přestaví mostek na cyklostezce do Perninku. Město na to získalo dotaci 300 tisíc korun od Karlovarského kraje. Důvodem je, že se mostek rozpadá a není bezpečný pro cyklisty, pokračuje nezávislá starostka Renata Mrňková.
4: My použijeme vlastně materiál, který je na mostku na cyklostezce mezi Loktem a Horním Slavkovem. Je to vlastně z roštu mikromeše, který má dlouhou životnost. A jistě nemůže stát, že by nějaký prkno schnilo, nebo že by cyklista mohl vjet do díry nebo se zranit.
2: Až začala po končící rekonstrukci zhruba za 200 milionů korun napouštět městský bazén. Po dokončovacích pracích a vybavení nábytkem by se veřejnosti měl otevřít v říjnu. Jak informoval mluvčí Ašské radnice Milan Vrbata, opravy původně měly trvat 18 měsíců a stát zhruba 160 milionů korun. O 4 měsíce se ale prodloužily a napouštění potrvá také delší dobu, protože vydatnost zdroje je omezena přibližně na 40 metrů krychlových denně. Hasiči v noci na dnešek zachraňovali pětici horolezců v Adršpašských skalách na Náchodsku. Potvrdila to mluvčí krajských hasičů Martina Gecová. Tři ženy a dva muži uvízly při výstupu na skalní útvar Milenci. Pomoc přivolali před 3 hodinou ráno. Podle Gecové byli na skále přes 10 hodin. Byli zmoklí, prochladlí a vyčerpaní. Hasiči je museli po jednom spustit na zem. Při záchraně se nikdo nezranil. Ruské noční útoky na ukrajinské město Buča a jeho okolí nepřežilo nejméně 27 lidí. Zraněných jsou víc než 40. Na síti Telegram o tom informoval šéf správy kyjevské oblasti Timur Tkačenko s tím, že se aktuálně evakuuje přes 380 obyvatel. Ukrajinské úřady už v pátek informovaly o silných explozích a požáru skladiště v Buči. Z bezpečnostních důvodů taky uzavřeli část dálnice mezi Kyjevem a Čopem na slovensko-ukrajinský hranicí.
3: Sport.
2: Kanoista Martin Fuchsa pojede na mistrovství světa o další medaili. Po zlatu na kilometru ho po 15. hodině čeká finále na poloviční trati.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude převážně oblačno, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na místní silnici v obci Úbočí u Dolního Žandova na Chebsku máme hlášený padlý strom na osobní auto. S opatrností místem projedete. A dejte pozor, v Karlových Varech na silnici 6 ve směru na Cheb u výjezdu na Starou Roli překáží plynulému provozu předmět na vozovce. A v Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená ulice Cihelní. V Chebu je také z důvodu stavebních prací uzavřená část komunikace Jánské náměstí.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No, tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak o prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v linii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinů, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí.

0: období podnikatelů nebo obchodníků a ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby.
1: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
0: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
1: Co všechno obnášel ten velkostatek?
0: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
1: A to bylo to, co živilo zámek?
0: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
1: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
0: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
1: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
0: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřily taky i domy obytný, tak se přestěhovali do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
1: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
0: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu nebo

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
3: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. Vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
2: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
3: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
4: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to mě muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1990.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti. Takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no. Takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu

drobné postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu v švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
0: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
3: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
0: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
0: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
0: Soudružky, milenky, ano, pardon.
1: A ta druhá?
0: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
3: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
3: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo oknem je?
0: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
3: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
0: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náhře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Hudebníci. Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků, nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlových Varech, Mariánských Lázních a Františkových Lázních připravují oslavy 5. výročí zápisu na seznam UNESCO. Dvoudenní letecký den v Chebu láká na pilota Šonku, letoun Mustang i akrobaty. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. A zítra bude polejasno, během dne až oblačno, teploty do 25 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Lázeňská města v Karlovarském kraji chystají oslavy 5. výročí zápisu na seznam UNESCO. Uskuteční se v Karlových Varech, Mariánských Lázních a Františkových Lázních od 11. do 13. září a nabídnou například koncerty nebo festival světla. Krajská radní Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO vysvětluje, co pro lázeňská města znamená být na seznamu UNESCO.
2: Mělo by to být o tom, že je to ten lepší veřejný prostor, že je to větší ochrana toho daného území a nejde jenom o památky jako takové, ale na ten seznam světového dědictví UNESCO bylo zapsáno to lázeňství. K tomu patří samozřejmě i ta architektura, terapeutická krajina, to znamená to okolí, které v okolí Karlových Varů, Mariánských Lázní nebo Františkových Lázní máme.
0: Na chebském letišti začal dnes prvním dnem letecký den. Dnes i v neděli nabídne historická i moderní letadla, akrobatická vystoupení i další doprovodný program. Jak uvedl mluvčí akce Lukáš Vavřík, na letištní ploše i ve vzduchu budou k vidění i některé unikátní historické stroje. Jedním z nich je například legendární americký stíhač z druhé světové války P-51D Mustang z roku 1945. Tradice leteckých dnů v Chebu sahá do 20. let minulého století, kdy tam sídlilo vojenské letecké učiliště a k obloze mířili nejlepší letci tehdejší doby. Dvoudenní formát měla akce už tenkrát. Hlavní hvězdou programu je akrobatický letec Martin Šonka. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku to za ně mají udělat školy. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada ale i tak studentům radí, aby si u pojišťovny ověřili, jestli škola povinnost splnila.
3: V tuhle chvíli je možné, že se ještě tato praxe úplně nevžila a proto bych doporučil všem studentům, pokud si nejsou jisti, že je u nich správně vedena na pojišťovně ta skupina pojištěnce, aby si tuto skutečnost ověřili, a to jednoduše přes aplikace, která každá zdravotní pojišťovna svým klientům nabízí.
0: Dřív měli tuto povinnost jak studenti, tak školy. V praxi se stávalo, že změnu pojišťovně nikdo nenahlásil a studenti museli pojistné doplácet. Islanďané rozhodují v referendu, jestli má země pokračovat v přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Podle průzkumu budou výsledky velmi těsné. Volební místnosti se uzavřou o půlnoci českého času.
4: Paní Laufey vysvětluje, že se při svém hlasování rozhodovala zejména s ohledem na mladé lidi. Poukazuje přitom na inflaci a úrokové sazby, které jsou na Islandu velmi vysoké a způsobují tak, že se bydlení stává nedostupným. S tím by podle islandských zastánců vstupu do Evropské unie mohlo pomoci přijetí eura. Pokud voliči v referendu odhlasují pokračování rozhovoru, otevře vláda přístupová jednání. O výsledné dohodě, a tedy i vstupu do 27, pak budou Islanďané opět hlasovat v referendu. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas. Sport.
0: Kajakář Josef Dostál postoupil na světovém šampionátu rychlostních kanoistů do finále závodu na 500 metrů. Světový titul na neolympijské trati se v Poznani pokusí obhájit zítra. Dnes po 15. hodině pojedou na stejné trati finále kanoisté Martin Fuxa a Denisa Řáhová. Do boju o medaile postoupil také double kajak Havel Špicar. V semifinále byl druhý. Počasí. Noci bude oblačno až zataženo, místy se slabým občasným deštěm, nejnižší teploty 16 až 13, na horách 14 až 12 stupňů Celsia. Zítra pak čekejte polojasno, během dne až oblačno, ojediněle slabší přeháňka, zejména na horách. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý, postupně mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hezký den, ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary začíná sobotní dobré odpoledne s datem 29. srpna. A k této informaci přidám i tu o čase 14 hodin 5,5 minuty. Vzpomenete si, kolik kostí je v lidském těle? Nejen to, ale i další zajímavosti spojené s kostmi nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. Vám všem, kteří jste si naladili naše vysílání, přeju pohodový poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral.

0: technických památek. Technických památek.
1: V Šindelové na Sokolovsku najdete jednu z posledních unikátně dochovaných dřevouhelných vysokých pecí. Kamenný kolos poskládaný z cihel a žulových kvádrů byl součástí železářského komplexu, který se před 10 lety rozhodl zachránit Jiří Hrůza. Založil spolek za zachování hutě v Šindelové a rozpadající se zdi zarostlé stromy se mu podařilo proměnit na místo, které opět připomíná 200 let starou fabriku.
2: Postavil i hrabě Nostic, které v té době tady působil, a je to v pořadí již třetí pec. Ty dvě byly původně zbourány a byla tady postavena tato pec. Je to dřevouhelná pec, to znamená, že se topilo dřevem, dřevěným uhlím, které se zpracovalo tady zhruba 2 kilometry odsud. Takže půjdeme směrem dolů před huť. Samozřejmě, že jsme museli všechno s památkářema konzultovat a po těch 5 letech, protože v roce 15 jsme začali zachraňovat a v roce 20 jsme to uvedli oficiálně pro veřejnost, takže veřejnost už mohla vstoupit do těchto prostor.
3: Se díváme na tu stavbu, takhle určitě nevypadala.
2: No to určitě takhle nevypadala.
3: Byly to zbytky zdiva?
2: Byly zbytky zdiva. To, co vidíte, zastřešení, to tady vůbec nebylo. To bylo zarostlý, stromy, keře a tak dále. Takže to se muselo všechno zprojektovat. Projektant zkreslil, památkáře odsouhlasili, stavební úřad vydal stavební povolení, no a pustili jsme se do práce. Takže přicházíme před samotnou pec, kde byl vlastně odpych, to znamená surový železo se zde odlivalo. Tady to není jenom samotná pec, ale tady v okolí té pece byla válcovna. Válcovna tenkýho konzervárenského plechu a bylo tady zaměstnáno 950 lidí. Takže to byl takový kolos.
3: Říká předseda spolku za záchranu pece v Šindelové Jiří Hrůza. S průvodcem Rudolfem Kovaříkem stojíme v prostorách bývalé měřírny. Co se tu dělo?
4: Tak tady v těchto těch místech vlastně docházelo k tomu, že když se ten proces celý té vysoké pece, která měla obsah 50 krychlových metrů, bylo to 75 tun materiálu, který se do toho vsázel, po 23 hodinách dosáhla teplota vlastně 1575 stupňů, tak první bylo se zbavit strusky. A to je vlastně právě tenhle ten místě, u kterého vlastně stojíme za těma mřížema, aby nám do toho ty návštěvníci nechodili, protože je tam možnost pořád ještě odebírání nějakého materiálu. A tady tímhle s tím vlastně se odpouštěla nejdřív ta struska, která plavala vlastně na tom celém procesu. Získali z toho vlastně těch černých cihel, který my nahoře vidíme, zhruba 60 až 80 z té jedné vsázky. Dá se říct, že provoz vlastně, co se týče té výroby, šel pořád nahoru. Zlepšilo to i tu technologii, dovoz toho kamenného hnědého uhlí ze Sokolova. Ta produkce se ještě zvětšila a skutečně tady se vyráběl ten tenký pocínovaný a později pozinkovaný plech, takže vlastně, když to řeknu správně, všechny konzervy, které se v Rakousku-Uhorsku vyrobily od roku 1850 do roku 1918, tak jsou ze Šindelové.
3: Vysoká pec v Šindelové je přístupná celoročně a v rámci komentovaných prohlídek se návštěvníci dostanou až na vyhlídku, kde skrz prosklenou podlahu uvidí v hloubce 13 metrů i prostor, kde se zakládala původní pec. Ze Šindelové na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 17:37, posloucháte sobotní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Letecký den v Chebu dnes přilákal na letiště u vodní nádrže Jesenice tisíce návštěvníků. Během dne se tam představí historická letadla, vrtulníky i moderní stíhačky. Organizátoři připravili taky ukázky letecké akrobacie. Jaké stroje jsou právě teď na chebském nebi, ví reportér Českého rozhlasu Václav Malý. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den. Právě teď skončil své dnešní první letecké vystoupení akrobatický letec Martin Čonka. Letěl na cvičném letounu Zlín Z-142. Diváci tajili dech při jeho vývrtkách, letech střevlav nebo průletech těsně nad zemí. Asi za hodinu vystoupí ještě jednou, tentokrát se svým akrobatickým speciálem v modrostříbrných barvách.
0: Jaké zajímavé stroje dnes už návštěvníci viděli a jaké ještě uvidí?
1: Podle leteckého historika a spoluorganizátora akce Ladislava Matějíčka patří mezi nejzajímavější části programu historické stroje jako North American T-283 Trojan z roku 1955, kterého už diváci viděli, a teď se většina diváků těší na vystoupení takzvaného Korzára, letadlo určené ke službě na letadlových lodích. Tento konkrétní kus se aktivně zapojil do bojů v korejské válce. Diváci ještě čeká například vystoupení skupiny Flying Bull Acrobatics Team, proudového letadla Aero L-29 Delfín nebo legendárního amerického stíhače Mustang P-51 Excalibur.
0: Václave, leteckého dne v Chebu se účastní i vzdušné síly armády České republiky. S jakou technikou?
1: Je to trošku tajemství, na jejich vystoupení teprve diváci čekají. Víme, že se představí například nákladní letoun CASA C-295, anebo ukáží bojovou ukázku s vrtulníkem MIL MI-17.
0: Program leteckého dne je dvoudenní akce, na co se tedy mohou návštěvníci těšit zítra?
1: Pokud počasí dovolí, měl by být zítřejší program téměř totožný jako dnes, ale hned několik návštěvníků, se kterými jsem se bavil, říkalo, že určitě přijdou i zítra.
0: Z Chebu, z leteckého dne, se přihlásil do našeho vysílání kolega Václav Malý. Děkujeme za informace, pěkné odpoledne do Chebu a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupázy. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 29. srpna a své 68. narozeniny by slavil zpěvák Michael Jackson. V dnešním pořadu Hvězdy, hity, legendy se zaměříme jenom na některé rekordy spojené s tímto králem popu. Michael Jackson totiž píše hudební a filmové dějiny i po své smrti. Jako první umělec se dočkal umístění v nejlepší desítce zámořské singlové hitparády hned v 6 různých dekádách. Díky megahitu Thriller se dostal do první desítky v každé desetiletce od 70. let až po současnost. Thriller zaznamenal neuvěřitelných 14 milionů oficiálních streamů a to určitě není konečné číslo. Single drží mnoho prvenství. V žebříčku vydržel dlouhých 26 týdnů, nejdéle ze všech Michaelových písní. Vůbec poprvé se jako solový umělec do Top Ten probojoval v roce 1971 se svým debutovým singlem Got to be there. Naposledy to bylo v roce 2018. Nesmíme ale zapomenout, že na předních příčkách hitparád se Michael objevil už v 11 letech jako člen rodinné skupiny Jackson 5 s průlomovým hitem I Want You Back. Michael Jackson je zároveň posmrtně nejvýdělečnější celebritou. Od chvíle, kdy v roce 2009 zemřel, vydělal 3,5 miliardy dolarů. Letos vstoupil do kin životopisný snímek Michael. Za prvních 6 hodin měl trailer 30 milionů přehrání a za první den dokonce 116 milionů zhlédnutí. A tak se Michael Jackson zapsal i do filmové historie. Jde o nejúspěšnější trailer k hudebnímu filmu v celé dosavadní historii. Když byla celou dobu řeč o jeho rekordech, nemůžeme si pustit jinou písničku než megahit Thriller. Jak už bylo řečeno, album s tímhle názvem už možná nikdo nikdy nepřekoná.

V dnešních hvězdách, legendách jsme připomněli krále popu Michaela Jacksona za 4 minuty. Bude 15 hodin, čas pro aktuální zprávy s Lenkou Polákovou. Připomeneme také, jaká je aktuální situace na našich silnicích, na D6. U Louček stojí odstavené vozidlo. I o tom bude hovořit kolegyně Lenka Poláková. Pak otevřeme druhou hodinu sobotního dobrého odpoledne. V té budete moci kromě jiného také soutěžit o pěknou cenu. Tak buďte s námi, posloucháte sobotní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
5: V Perninku vzniká nová služebna horské služby, stavba se ale oproti původnímu plánu zpozdí. Chebská knihovna získala české překlady kroniky Kata Karla Husa. Podpora pro nezaměstnané by mohla být od ledna nižší a zítra bude polejasno, během dne až oblačno, teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne přeje Lenka Poláková. Horská služba v Perninku dokončuje stavbu nové služebny. Demolice původního objektu a výstavba nového vyjdou na 14 milionů korun. Původní termín dokončení byl letos v listopadu. Kvůli technickým potížím se ale práce zpozdí zhruba o 2 měsíce. Záchranáři teď do Perninku vyjíždějí z nedaleké základny na Plešivci. Pokračuje náčelník krušnohorské horské služby Miroslav Račko.
6: Ta stará stanice, která tam byla, v podstatě už nesplňovala jakýkoliv technický parametry. Byla energeticky velmi náročná, v prostorově velmi špatně řešená, takže po těch vlastně řekněme 50 letech užívání to dospělo k tomu, že stanice se musela kompletně demolovat a na tom samém místě se dneska vystavuje tedy nová.
5: Městská knihovna v Chebu získala vzácný historický spis. Historik Miloš Hříha dokončil překlad čtyřdílné kroniky od posledního místního kata Karla Husa. Téměř 600 stran textu teď zaměstnanci knihovny chystají k tisku pro svou studovnu, kde budou všechny díly k zapoučení, pokračuje Miloš Hříha.
7: Já jsem ten překlad pověsil teda na svoje webové stránky. Je to chep.history.cz, nazval jsem to Paměť Chebska, kde tam už takových dokumentů poměrně hodně a na dalších pracuju. Takovýmto způsobem se můžou krásně šířit ty informace o úžasné historii města Chebu.
5: Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Návrh by vrátil podporu na úroveň před letošní změnou. Částka by v prvních 2 měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku. Teď to bylo 80%. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda. Hnutí ANO je podpořilo. Podle Babiše ale lidé začali změny zneužívat.
8: V čase, kdy jsem říkal ano, tak jsem neměl tu informaci a nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci, takže my máme tady velký problém.
5: Ministerstvo práce zatím novelu se změnou podpory nepředložilo. Proti návrhu se ale už teď staví odbory i zaměstnavatelé. Španělsko požádalo Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž o pomoc s ilegálními migranty v Soutě. Chce, aby se Frontex zapojil do prověřování migrantů, kterých tam před měsícem nelegálně přišlo až 80 tisíc. Teď jich je v Soutě zůstává podle úřadů asi 5 tisíc. U nich pokračuje třídění kvůli případnému vyhoštění nebo udělení azylu. Ve španělské exklávě na severu Afriky v posledních dnech roste napětí. Místní obyvatelé na sérii protestů požadovali odchod všech ilegálních migrantů.
0: Sport.
5: Fotbalisté Pražské Slávie vstoupí do nového ročníku Ligy mistrů ve čtvrtek 10. září, a to domácím zápasem s francouzským Lán. Základní čas zakončí taky na stadionu v Edenu, a to 27. ledna proti Aston Ville.
2: Počasí.
5: V noci bude oblačno až zataženo, místy se slabým občasným deštěm. Nejnižší teploty 16 až 13, na horách 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra pak čekejte polojasno, během dne až oblačno, ojediněle slabší přehánka, zejména na horách. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý, postupně mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Na D6 na 125. kilometru u Louček na Sokolovsku máme hlášené ve směru na Karlovy Vary odstavené porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Hezký dobrý den, po zprávách se ke slovu vrací sobotní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Máme 15 hodin a 5 minut. My vám v dalších minutách našeho víkendového vysílání nabídneme tipy pro volný čas a jak už jsem anoncoval, v této hodině dáme prostor také vám, posluchačům, abyste si zasoutěžili s vysíláním Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak už teď přeju hodně štěstí a klidný poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

Olympiáda v Doubravě na Chebsku. Návštěvníky čeká přehlídka traktorů, soutěže o country, kapela, šoféři. Dvoudenní akce Moser Crystal Fest pokračuje dnes do 19 hodin před karlovarským Grand Hotelem Pub. Na místě bude i sklářský mistr Rytec, který předvede své umění. Akci doprovází vinný festival Pub Up Wine Fest. Akce nazvaná Bad Elster v Podhradí u Aše nabízí do půlnoci česko-německé setkání spojené s otevřením turistické stezky spojující Bad Elster a Podhradí. Připravená je dětská show, soutěže pro rodiny i dospělé, gastronomický workshop, taneční vystoupení a koncerty kapel Agnes Rock Revival Band a Babahead Rock. Rozloučení s prázdninami připravili v přírodní rezervaci SOS, potrvá do 18 hodin. K vidění budou dravci v akci nebo dinosaurus s animátorem. Hauenštejnské slavnosti a hororové strašení mohou zájemci navštívit na Horním hradě na Karlovarsku do 11:45 v noci. Na příchozí čeká více než 50 hororových postav na 3-kilometrové trase. Stand-up večer na téma smích na konci republiky začne v 18 hodin v Ašském Saďáku. Na scénu dorazí Arnošt Fraunberg, Kateřina Hašková a Tomáš Matonoha. Soubor Gemini Musicales zahraje v poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Skokách na Karlovarsku. Skladby Adama Michny v dobové interpretaci. Koncert začíná v 19 hodin a 30 minut. A čtveroročních dob Antonia Vivaldiho zazní od 20 hodin v Karlovarských Císařských lázních. Pod vedením koncertní mistrně Barbory Kolářové hraje Karlovarský symfonický orchestr. Tak takové byly sobotní tipy pro volný čas od Českého rozhlasu Karlovy Vary s datem 29. srpna. Teď je 15 hodin a 15 minut, posloucháte Dobré odpoledne a je tady skupina Eurythmics. Přeju vám klidný poslech.

0: chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Je 15 hodin na 26 minut, už teď vám přeju hodně štěstí s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Začíná sobotní odpolední soutěž, k dispozici je studiová linka 221 55 37 37 a vy můžete opět vyhrát hezkou cenu, pakliže nám zatelefonujete a správně odpovíte na moji dnešní soutěžní otázku. Jste málo šťastní nebo příliš bezstarostní, cítíte se někdy sami, nesnášíte nakupování nebo trpíte nad váhou, během pořadu Opravna duší na všechny starosti jistě zapomenete. Fejetony, šanzony i humor v podání herečky Martiny Prajzové a zpěvačky Dáši Zázvůrkové opraví vaší duši. My na hudebně literární pořad, který proběhne v Císařských lázních Františkovy lázně v pondělí 31. srpna od 7:30 večer, nabízíme dvě vstupenky. Tedy nabízíme je za správnou odpověď na následující otázku. A to už je pro našeho prvního posluchače či posluchačku výzva. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Marie.
0: Paní Marie, já vás zdravím, vítejte na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď už víte, o co soutěžíte, a tady tedy zmiňovaná soutěžní otázka. Která z dvojice uvedených interpretek, tedy Martina Prajsová a Dáša Zázvůrková, je zároveň autorkou knih, ze kterých se v Opravně duší čte? Tak která z těchto dám je autorkou? A já vám dám tři možnosti, paní Marie. Tak za A je to herečka Martina Prajsová, nebo za B zpěvačka Dáša Zázvůrková, a nebo je tu varianta C, obě dvě, tedy Martina Prajsová, Dáša Zázvůrková, jsou společně autorkami té knihy, o které hovořím, Opravna duší.
1: Tak já bych řekla, že obě dvě.
0: Vy byste řekla, že to je varianta C, obě dvě, Martina Prajsová a Dáša Zázvůrková. Paní Marie, není to správně, bohužel. No, tak děkujeme, zavolejte nám opět příště, ano, naslyšenou. Tak, telefon k nám do studia je k dispozici, ale zatím nám nikdo netelefonuje. Zbývá tedy varianta A, herečka Martina Prajsová je autorkou zmiňovaného pořadu Opravna duší, a nebo zpěvačka Dáša Zázvůrková. Tak, telefon do studia 221 55 37 37 je k dispozici a dám posledních několik vteřin, abych jaksi přispěl k pohodě vás, kteří byste soutěžili, správně odpověděli a vypravili se do Císařských lázní Františkovy lázně v pondělí 31. srpna. Tak je to bez telefonu, nedá se nic dělat. Děkujeme za to, že jste se zapojili do našeho odpoledního programu. Varianta správná byla za A herečka Martina Prajsová. Tak to byla správná odpověď na dnešní soutěžní otázku.

0: Český koutek.
1: Začnu otázkou. Dá se použít slovo mraky k určení množství? Téma a jazykovědce teď přiblíží Stanislav Jurík.
2: Možná byste nečekali, že i tak běžné slovo, jako je mrak, se může stát námětem jazykového koutku. Co je na něm pozoruhodného, to vysvětlí Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den. Nebudeme dnes mluvit o slově mrak v jeho základním významu, tedy jako o zhluku vodních částic, který můžeme pozorovat na obloze. Půjde nám o užití v přeneseném významu, kde může sloužit jako vyjádření velkého množství něčeho. Užívá se v této funkci jen v množném čísle a doložíme si ho například větami jako z bažin večer vylétly mraky komárů nebo mužstvo dnes bohužel neproměnilo mraky šancí. Všimněte si přitom, že komáři létající ve vzduchu ve velkém množství skutečně mohou připomínat mrak, u šancí tomu tak není a přesto je i tady význam velkého množství přítomen.
2: A obojí mi zní jako celkem běžné vyjádření.
3: Ano, mraky jsou ve funkci vyjádření velkého množství už ustálené i tam, kde fyzická podoba s mraky není možná. Tím ale pozoruhodnost podobných spojení nekončí. Někdy u nich totiž nastávají problémy u mluvnické schody podmětu s přísudkem. Mám tím na mysli to, že se často najdou jak věty typu mraky dluhopisů ztratily hodnotu, kde je důsledně schoda s tvarem mraky, tak věty jako mraky dluhopisů ztratilo hodnotu, kde se tvar ztratilo evidentně neschoduje ani s mraky, ani s dluhopisy.
2: A čím to je? Je něco z toho třeba častá chyba?
3: Pokud jde o schodu typu mraky dluhopisů ztratilo hodnotu, můžeme si tvar vysvětlit analogií podle obdobných vyjádření velkého množství, kde je užito jiného slova než mraky a která jsou běžnější mimo jiné proto, že jsou stylově neutrální. Třeba mnoho dluhopisů ztratilo hodnotu. Neřekl bych přitom, že říct mraky dluhopisů ztratilo hodnotu je chybné, kdežto mraky dluhopisů ztratily hodnotu je jediné správné. Tendenci užít ten neosobní tvar na o, totiž při vyjádřeních blíže neurčeného velkého množství, pozorujeme i u dalších množstevních vyjádření. Například spousta lékařů odešla za hranice i spousta lékařů odešlo za hranice.
2: Myslím, že neuškodí ještě jednou jasně a zřetelně vysvětlit, co a jak se má užít.
3: Taky si myslím. Tak tedy, pokud jde o ty naše mraky dluhopisů, je jasné, že schoda s mraky je neproblematická. Mraky dluhopisů ztratily hodnotu. Tvar příčestí na o ale také neodmítáme. Tedy i formulace mraky dluhopisů ztratilo hodnotu je přípustná. Ostatně je očividné, že vyjádření množství, kde jako množstevní výraz stojí mraky, je neformální. Proto se s ním nesetkáme v přísně spisovných projevech a tak není třeba trvat na nějakých úplně striktních pravidlech. Neodolám pokušení podotknout, že zejména v běžně mluveném jazyce nebo v neformálním psaném jazyce dochází k různému míšení a křížení při řešení schody, zejména u sponových sloves. Považme větu, spousta věcí byla začouzených. Byla má tvar podle spousta, začouzených podle věcí. Vedle toho můžete mít také spousta věcí bylo, začouzených a tak podobně.
2: Mraky jako kvantifikátor, to bylo téma dnešního jazykového koutku s Martinem Proškem. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: No a další téma pro chvilku s češtinou zní tamnější a zdejší. Počkejte si zítra v tomto čase na další díl jazykového koutku. Teď je 15:40 a v sobotním dobrém odpoledni zpívá Barry Manilow. Příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

15:49 dnes odpoledne po 16. hodině se můžete těšit na setkání s milovníkem života, skvělým hercem a znalcem žen i s Josefem Beckem. Dozvíte se, jak těžce přišel na svět, čím chtěl být, kdy se potkal se svou ženou nebo jak se natáčela pohádka Hrátky s čertem. Zazní i scénky, písničky a anekdoty v podání tohoto herce. Patrik Rozehnal to ve svém vyprávění doplní o zajímavá fakta ze života Josefa Becka. To vše v pořadu Hvězdné návraty, dnes tedy po 16. hodině. Za malou chvíli budou 4 aktuální zprávy, má pro vás kolegyně Lenka Poláková. My se uslyšíme chvilku po 18. tak pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Karlovy Vary. 3 hodiny.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Kapli svaté Anny v Lukách na Karlovarsku chce obec Verušičky opravit. Hygienici prodloužili zákaz koupání ve vodní nádrži Skalka. Lidé v Chrudimi dnes běželi na podporu českých vojáků. A zítra bude polojasno, během dne až oblačno, teploty do 25 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Verušičky na Karlovarsku připravují opravu kaple svaté Anny v Lukách. Objekt ze 17. století převzala obec od církve. Podle nezávislého starosty Petra Kvasničky má obec stavební povolení na opravy a bude usilovat o dotaci.
2: Má to střechu, jsou tam nějaký zbytky oltáře, všechno, ale zjistilo se, že je tam dřevomorka a plechová krytina, kterou tam někdo kdysi dal, tak tam určitě nepatří. To jsou věci, které se budou muset 100% předělat. Interiéry, exteriéry. Máme vlastně všechno k tomu, aby jsme mohli to nechat zařadit do programu na záchranu architektonického dědictví, aby se mohli žádat o dotace.
0: Původně hřbitovní kaple přestala sloužit svému účelu po druhé světové válce a od té doby chátrala. V Karlovarském kraji je podle hygieniků nejlepší voda ke koupání na Sokolovsku. Bez omezení se lidé můžou koupat například v jezeře Boden u Habartova v přehradě Tatrovice nebo v jezeře Michal v Sokolově. Mírně zhoršená kvalita je v bílé vodě u Chodova. Naopak voda v koupališti Rolava v Karlových Varech není vhodná ke koupání a v Děpoltovicích platí zákaz koupání. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Andrea Dašková.
3: Na Skalce ponecháváme v platnosti úplný zákaz koupání z důvodu masivního výskytu sinic. Co se týče jesenice, i zde se sinice vyskytují, ale ne v takové množství. Koupání zde nezakazujeme, ale doporučujeme se po koupání osprchovat čistou vodou a teprve poté otřít ručníkem.
0: Téměř 500 lidí se dnes v Chrudimi zúčastnilo charitativního běhu na podporu českých vojáků. Akci pořádají chrudimští výsadkáři na památku těch, kteří zahynuli ve službě. Výtěžek ze startovného poputuje vojenskému fondu Solidarity, který vznikl v reakci na útok v Afghánistánu v roce 2014, při kterém zemřelo 5 českých vojáků.
4: Teď musíme prostě pomoct. Teď jako nastala ta fatální věc, že někdo přišel o život. A ta chvíle, kdy se vlastně tady to formalo, tak byly právě ty rodiny z roku 2014 z Afghánistánu, především výsadkáři, iniciovali vlastně tu sbírku.
5: Říká tiskový a informační důstojník chrudimského pluku kapitán Marek Ohrabka. Charitativního běhu se zúčastnili i samotní výsadkáři, mezi nimi byl nadporučík Lukáš Žemlička.
6: Ta podpora řinnosti je pro nás klíčová v dnešní době, kdy vlastně ta bezpečnost je taková, řekněme, horší a horší. A jsem moc rád, že vidím tady ty spousty lidí kolem nás, kteří jsou ochotní i asi volnu s námi běžet a absolvovat těch několik kilometrů běhu.
5: Chrudimští výsadkáři mají zkušenosti například ze zahraničních misí v Iráku, Mali nebo Afghánistánu. S Chrudimi Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Počet obětí ruského útoku v Buči v Kyjevské oblasti stoupil na 37. Na síti Telegram to napsal šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Zraněných je 40 lidí a skoro 400 obyvatel úřady evakuovali. Včerejší ruský útok zasáhl sklad s municí. Na místě po úderu začaly rozsáhlé exploze a vypukl požár. Ukrajinská prokuratura už vyšetřuje možnou nedbalost. Prezident Volodymyr Zelenský zdůraznil, že munice se nesmí skládat v blízkosti obytných budov. Sport. Kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na 500. V Poznani ho porazil jen Brazilec Isaac Kejdov, který byl o 24 setin rychlejší. Kanoistka Denisa Řáhová obsadila na stejné trati 6. místo. Je to na světovém šampionátu její nejlepší výsledek v kariéře. Počasí. A zítra čekejte polojasno, během dne až oblačno, ojediněle slabší přeháňku, zejména na horách. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý, postupně mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně nemáme v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Další vydání právě začalo. a s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
8: No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to.
7: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
8: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
7: Novida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
8: Kdo to udělá?
7: Já myslel, že vy, ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
8: A co za to chtěl?
7: Jak co? Je to jeho práce. Musí to udělat.
8: A ty?
7: Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodlal vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko odžebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénář.

0: normálně provdat, klevetníku.
1: Říká, mám znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
0: A jak to můžeš dokázat?
1: Je tady to důkaz. Na vlastní oči jsem to viděl.
0: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
1: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
0: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
1: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svaté oče.
0: Kéž by jí tlama pekelná.
2: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s káčou nechali.
0: Tak říšná káča se taky upsala.
2: No?
0: Boleť by Radach sám napích na nejspičatější tento.
2: Dejte pokoj, pane poustevník, neberte všecko tak Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálené plotně.
0: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
1: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propadl peklu.
0: Mlčíš, rouhači?
3: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označící jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Heger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v pekle před čerty.
1: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovat jet, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je bohužím. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
3: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
4: Že ale máme krásné ráno,
5: no.
4: Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
5: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
4: To proč?
5: Žací strojek je nový,
4: ale
5: že
4: prosím
5: jo,
4: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
5: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
4: ale
5: manžel.
4: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
5: Ne,
4: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
6: Tati, není tam benzín.
4: No tak ho tam nalej.
6: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
4: Proč?
6: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
4: Jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
5: Se divíš.
4: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
5: no,
4: to samý.
5: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
4: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
6: Tati, nádrž je plná.
4: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
5: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
6: Ano,

0: běží.
1: Uhněte se, cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
2: Tati, jeď rovně.
1: A nerad.
2: Uber plyn.
1: Proč?
2: No přehřeješ to.
1: Ale to nevadí, čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
2: Ale tati, tak to není.
1: Ale to je známý fyzikální úkaz.
0: Ne, tati, ne.
1: Jedu, cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou potýce. No vidíte to? Jedu a seču.
3: Vando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
2: Už je v růžích.
3: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
2: Zatočil do brambor.
1: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
2: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
1: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
3: Kde je tatínek?
4: Já ne.
2: Je, na střeše.
3: Já ho nevidím.
2: Ale u sousedů na střeše.
3: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
1: Jsem Tifa Straf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vagyo keši operse megamata. Solo sano eto bene. Jestem zdorův i povodí mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
3: Ne, to ti zakazuju.
2: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
1: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před 2 lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgány.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy 2 rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Ano. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
5: 18.
2: Na krytí této nové pohledávky vystavuje nám obžalovaný směnku ve výši 620 dolarů, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Co je to situace? Slavný soude, obžalovaný ve zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jones, prosím, nechte.
6: Ale já nic, slavný soude, to je jich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé a košilaté anekdoty.
7: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a je kolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to řeknu. Ona by zprostě jako odešla. Za chvíli se vrátila, pojel snad zvědavosti na usnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, pak to stihne. Tak to stihli, on pán, podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
8: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím mi dojezt, nebo aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tý jsem se zastavil, byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě ruce spolej a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťafu, a kdyko má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda spal Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou. No a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho. A ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčívu. Tak oni ho uklidnili. No a pak ten Krška říká, hele Jarouško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to. Když jsou tady ženské, pojď, dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme Jardo ještě furt. On pojď porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš. A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepa dělal ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Arsepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš. A ten Arsepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
9: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zapijete jímavou, milostnou serenádičku.
10: Přijde na to Ozato.
11: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
9: Kybič držtla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
10: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
11: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
10: Ona tu jde o Kristýnku.
9: Renádička pro Kristýnečku.
10: Zaspívá mi.
9: Na dluh.
10: Zadarmo.
12: Ostatně je to za jedny peníze.
9: To je fakt. Od prejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Kamarádiče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček, píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí.
0: Hedvábí.
1: Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte. Čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde Alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty. A co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: No víte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpuste. Přátelé, ten muž je s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak
5: tady.
0: Jedeme kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: No, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, já pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami, já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hlejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 000 lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosti vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě napadlo, abych za to vybíral, to jsem trouba, víte.
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Já pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třeba z prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3 000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No počkat, topr. S ouřadama nechci mít žádný oplítačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
6: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, čověče, dejte
6: no,
5: mi
6: pokud. Kopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
7: Tato!
6: Můj stará vykopávka se ozývá, co pak chceš, maminko?
7: Obě.
6: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
8: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
6: Jo, točil 48. rok. Udělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, Misi Maskerovi, hele, dej Pepičku, vy Fousi, jak to bude vypadat. Oni dal Fousi a Krška pá, ježiš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem ztracený. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, jako jedla. A bylo to zrovna po ty jeho premiéře, po ty dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po ty roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu ty aplauzy a ovace a byl takový tvá. Teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejkavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takový měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr a my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošel tři rychlíky. Už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu. On třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. Je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Jsem to dělal toho chorobáka, malý ten majeteček, toho vinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostala takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá: pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká: ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonil tam kafe a říkají: dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bá, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu? On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak svítí.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok, povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým naturelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehlička.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě, no to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči navrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Vidíte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám, ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se snažením dívat na lesy a skály, které nás míjejí po levé i pravé straně, doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeníčko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmokne, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak. To je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha. A kde, Zdeníčko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durichově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller. No co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne. On měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inspicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveři, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava, špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na koupališti Michal v Sokolově letos zaznamenali víc návštěvníků než v loňském roce. V Prostiboři na Tachovsku se daří postupně obnovit spustlý německý hřbitov. Se sáchranou areálu pomáhají dobrovolníci. Premiér Babiš vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o Polsku dozvěděl až z médií. A zítra bude polojasno, během dne až oblačno, teploty do 25 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Koupaliště Michal v Sokolově letos navštívilo víc návštěvníků než loni. Rekordy ale nepadly. Pracovníci koupaliště taky během sezóny nezaznamenali žádné velké problémy, jako například topící se plavce nebo vážné zdravotní komplikace u návštěvníků. Pokračuje jednatel areálu Michal Jiří Štěpán.
2: Mezi loňským rokem a letošním rokem je ten rozdíl poměrně velký, protože loňský léto nebyly takový tropický teploty, takže dejme tomu, že tam je rozdíl někde 8 tisíc návštěvníků. Takže loni jsme měli okolo 20 tisíc návštěvníků za sezónu, letos jich máme 30.
0: Prostiboři na Tachovsku obnovují starý a během let spustlý německý hřbitov. Obec na trase mezi Stříbrem a Horšovským Týnem o tom informuje na sociálních sítích. Kameník postupně osazuje zachráněné náhrobky a kovář obnovuje původní kovové oplocení. Během brigády lidé odstranili břečťan, který některé náhrobky zakrýval. Do konce října vzniknou nové povalové chodníky, dřevěný kříž a lavičky. Na obnově se podílejí i dobrovolníci, kteří pomůžou s výsadbou lip u nového kříže a zimosrázu kolem náhrobků. Na obnovu hřbitova přispěl Plzeňský kraj. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizoval zpravodajské služby kvůli dezinformaci o polských nárocích na české území. Tvrdí, že se o případu dozvěděl až z médií. Službám to vyčetl na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu. Dezinformační kampaně tvrdila, že Polsko chce zabrat část českého území. Média na ní poprvé upozornila v úterý. Podle Babiše ale zpravodajské služby informovaly vládu až o dva dny později.
3: Ve čtvrtek jsem dostal tu zprávu, jo, takže jsem ji měl dostat okamžitě, a ne, že mi ji oznamuje nějaký novinář. To jsem jim jasně vyčetl a zkrátka to není možné, aby to takhle fungovalo.
0: Prezident Petr Pavel včera dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci. Ocenil také, že na ní lidé neslyší. Norsko truchlí po králi Haraldu V. Oblíbený panovník zemřel včera ve věku 89 let po vážných zdravotních komplikacích. Na trůnu seděl 35 let.
4: Lidé i dnes přicházejí ke královskému paláci v Oslu, aby se s Haraldem V. rozloučili. Na místě pokládají květiny a zapalují svíčky. Podle agentury Reuters mnozí z truchlících vyzdvihují panovníkova ducha inkluzivity.
5: Very good man for everyone in Norway and been standing close to all people.
4: Novým králem se hned po smrti Haralda stal jeho syn. Vládnout bude jako Håkon VIII. Stejně jako otec, dědeček i pradědeček přijal osobní motto Vše pro Norsko. V úterý bude panovník přísahat před poslanci norského parlamentu a složí slib, že bude království vládnout v souladu s jeho ústavou a zákony. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas. Sport.
0: Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Aragonie ze čtvrté řady. Český jezdec, který vyhrál předchozí závod světového šampionátu v Silverstonu, dojel v kvalifikaci kategorii Moto 2 na 10. místě.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte polojasno, během dne až oblačno, ojediněle slabší přehánku, zejména na horách. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý, postupně mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v Kysybelské ulici u křižovatky s východní srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Blahopřejeme písničkou.
6: Je sobota 29. srpna, vy posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje a začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Já jsem Jiří Trnka, dobrý podvečer.

Tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje. V prvním vstupu vyřídíme hned dvě gratulace. Vážená hudební redakce, prosíme o zahrání písničky dne 29.8. pro paní Marii Kublentovou z Brtě, která v těchto dnech slaví své 75. narozeniny. Do dalších let jí přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody, to přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně. A rovněž budeme hrát pro paní Anu Červenou z Otročína, která v těchto dnech slaví své 73. narozeniny. Do dalších let jí opět hodně zdraví, štěstí a pohody přeje obecní zastupitelstvo v

významnému jubileu, přejeme pevné zdraví a osobní pohodu a posíláme po vlnách rádia vašeho kraje s Milanem Drobným písničku přání a písničku posílají přítel Jára, také syn Lukáš s manželkou Luckou, syn Tomík s manželkou Adélkou a vnoučátka Eliška, Krištůfek a také Filipek.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje, pořad Blahopřejeme písničkou a začínáme další přání. Přejeme hezký den z Nejtku. Přejeme pěkný den do Nejtku. Prosíme o zahrání písničky pro naší předsedkyni svazu postižených civilizačními chorobami, paní Ludmilu Jandovou, která 27. srpna oslavila krásné kulaté narozeniny, a našeho místopředsedu svazu pana Jaroslava Sajdla, který 21.8. oslavil narozeniny. Oběma jmenovaným děkujeme za jejich práci pro náš svaz a přejeme oběma pevné zdraví. A posíláme písničku Japonečka malá. Vám v redakci děkujeme za odvysílání blahopřání členové svazu postižených civilizačními chorobami ZO Nejdek. A my už hrajeme.

Vážení v redakci, prosila bych o zahrání nějaké písničky pro Ondřeje Kašeho z Mrákova k jeho dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho splněných přání přeje Marie Špacová. Moc děkuji za zahrání, přeji pěkný den. Tak Ondřeji přejeme rovněž všechno nejlepší a těšíme se opět na ty vaše báječné chodské.

Vážená redakce, v těchto dnech oslavuje svoje narozeniny dlouholetý příznivec malé myslivecké kapely Atlas pan Josef Soukup z Příchovic u Přeštic, kterému bychom vašim prostřednictvím chtěli poslat naši gratulaci s písničkou. Panu Josefovi přejeme k jeho životnímu jubileu vše nejlepší, hezkou oslavu a do dalších roků přejeme pevné zdraví, štěstí, také dobrou náladu, pohodu a trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas a za odvysílání klasicky našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu pan Josef Koubek. Dobrý den, pane Koubku.

Tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje. Vážená hudební redakce, posíláme vám velký pozdrav z Mrákova a prosíme o zahrání písničky Zůstaň se mnou od dechové kapely Česká švitorka ke kulatým narozeninám našeho syna Ondřeje Kašeho. Ondra je velmi pracovitý, hodný kluk, který ochotně pomáhá nám, prarodičům i strejdovi Tomášovi. Při práci i odpočinku poslouchá vysílání Českého rozhlasu a má tedy velký přehled i o pořadech a moderátorech vašeho rádia. Po svém dědečkovi Václavovi zdědil velkou lásku k dechové muzice a i proto, když hraje na vašich vlnách dechovka, Ondra sedí za sestavou bubnů a bubnuje, tak jak ho to naučil strejda Tomáš. Máme Ondru moc rádi, děkujeme za něj Pánu Bohu. Naším přáním je, aby byl zdrav, aby se mu v životě dobře vedlo. Děkujeme za zahrání Kašovi, Miry, všichni Duvkovi, Fousovi, Jílkovi a Franta s Ančou. Tak Ondřej, pojď bubnovat.

šumění lesa, klapot starého mlýna, kostelní věž a dům opodál. To je a navždy zůstane můj rodný kraj.

Tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje a pojďme si říct, že dnešní vydání pořadu Blahopřejeme písničkou bychom v klidu mohli přejmenovat na Hrajeme pro Ondřeje Kašeho a zahrajeme mu dneska po třetí pro Ondřeje Kašeho z Mrákova, který se právě dneska, tedy 29. srpna, dožívá krásných 20 let. Váš věrný posluchač a náš kamarád Ondra Kaše z Mrákova. Milý Ondro, z celého srdce ti přejeme všechno nejlepší, zdraví, štěstí a boží požehnání. Máme tě moc rádi. Kupilíkovi, Pincovi, Němcovi, Johánkovi a Kucalovi. Rádi bychom Ondrovi prostřednictvím vašich rozhlasových vln nechali zahrát nějakou pěknou písničku od Vrchovanky.

Ještě než bude 18 hodin, je čas, abychom vyřídili poslední přání. Pořadu blahopřejeme písničkou, tedy alespoň v sobotu, ta další vyřídíme opět zítra mezi 17. a 18. hodinou. Budeme hrát jubilantům z obce Hřmanova Huť, a to Václav Krýsl, ten se právě dneska, tedy 29.8. dožívá 70 let a 29.8. prosím, zahrajte také k 680. narozeninám pro Kristýnu Mestlovou, vážený jubilanti, jménem obecního úřadu a jménem vašich obyvatel naší obce bychom chtěli vyjádřit naše nejupřímnější gratulace k vašemu životnímu jubileu. Přejeme vám mnoho zdraví, štěstí, také spokojeného života v nadcházejících letech. Obec Hřmanova Huť.

Dobře víte, že každou sobotu a neděli vysíláme pořad Blahopřejeme písničkou vždy mezi 17. a 18. hodinou. Nezapomeňte nám posílat vaše gratulace, ať je nadále máme co plnit a máme vybranou od vás nějakou pěknou muziku. Já jsem Jiří Trnka a budu tady opět zítra po 17. hodině. Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Na rozvoj cyklistické dopravy v Karlovarském kraji je možné žádat o evropské dotace. Lidé zbytečně volají zvířecí záchranáře kvůli ježkům. Při nehodě nového pancéřovaného vozu Tatra Tadeas se na Benešovsku zranili dva lidé. A zítra bude polojasno, během dne až oblačno, teploty do 25 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Obce, dobrovolné svazky obcí a další organizace v Karlovarském kraji můžou žádat o evropské dotace na rozvoj cyklistické dopravy. Peníze můžou pomoct vybudovat bezpečnější cesty do školy, do práce nebo k nádraží, propojit chybějící úseky nebo obcemi nebo zlepšit zázemí pro cyklisty. Dotace je možné získat z integrovaného regionálního operačního programu. Žádosti musí uchazeči podat do 10. září do 14 hodin, pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
4: Výzva se zaměřuje především na cyklistiku jako součást každodenní dopravy. Finanční prostředky je možné využít na výstavbu, modernizaci nebo rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty, které usnadní cestu za prací, vzděláváním nebo službami. Projekty mohou zároveň doplnit důležitá propojení na hlavních cyklistických trasách v České republice.
3: Podrobné informace jsou k dispozici na webu IROP. Ekocentrum Chodováček v Chodově upozorňuje na zbytečný odchyt ježků. Lidé často berou do péče zdravá mláďata. Na zahrádkách je považují za opuštěná a zbytečně volají záchranné stanice. Pomoc záchranářů přitom potřebují jen zvířata zraněná, apatická nebo napadená parazity. Pokud ježek žádný z těchto problémů nemá a je v pořádku, lidský zásah nevyžaduje. Pokračuje členka Ekocentra Chodováček Stanislava Volková.
5: Je vždycky důležité prvně to místo obhlédnout, protože někdy se stane, že lidi vyberou celé hnízdo a seberou ho vlastně mámě. Lidé by vždycky měli být obezřetní, že pokud hnízdo najdou a ta máma tam opravdu je, tak by se tomu místu měli začít vyhýbat. A ta máma většinou to hnízdo někam přestěhuje.
3: Při nehodě nového pancéřovaného vozu Tatra Tadeas se v Lešanech na Benešovsku zranili dva lidé. Potvrdila to mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Stalo se to během 22. tankového dne, který v Lešanech pořádá Vojenský historický ústav. Podle něj mezi zraněnými je zaměstnanec společnosti Tatra Defense a nehoda se stala mimo oficiální program akce. Její příčinou se teď zabývá vojenská policie. V Nepálu a čínském Tibetu dál pokračují záchranné práce po ničivé povodni. Středeční neštěstí nepřežilo víc než 600 lidí. Další tisíce úřady pohřešují, jsou mezi nimi i cizinci. Podle Červeného kříže a Červeného půlměsíce katastrofa zasáhla odhadem 93 tisíc lidí.
6: 40-letý Tenzin přišel o bratra, o sestru i o dům nad hlavou. Lidem jako on pomáhají nejen záchranné týmy, ale i tisíce lidí z vesnic, které často leží na dohled od zasažených míst, ale jejich domovy zůstaly nedotčeny. Prioritou je teď zprovoznění cest a silnic a rychlé obnovení telekomunikačních uzlů a spojení. V oblasti středního a severního Nepálu teď každý den prší, protože vrcholí každoroční monzun, ale během dneška záchranné práce nic nepřerušilo. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas. Sport.
3: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa má další medaily z mistrovství světa. V Poznaně navázal na zlato z kilometru stříbrem na poloviční trati. Vyhrál Brazilec Queiroz.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte polojasno, během dne až oblačno, ojediněle slabší přehánku, zejména na horách. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlových Varech v Kysybelské ulici u křižovatky z východní srazilo osobní auto chodce, nehoda se došetřuje.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Hezký podvečer, jsme rádi, že jste ve společnosti víkendového vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď je 18 hodin a 5 minut, no a každou sobotu a neděli v tomto čase jste zvyklí na pořad písničky pro dobrou pohodu. My tu tradici zachováme i dnes, 29. srpna. Tak na úvod to bude skupina Jojo Band. Já vám přeju ještě jednou hezký a klidný podvečer a pohodový poslech.
2: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: I Tina Turner přispěla do pořadu Písničky pro dobrou pohodu. Teď je 18 hodin a 15 minut, posloucháte sobotní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Neobjasněná smrt Jana Masaryka i po téměř 80 letech trápí historiky a vyšetřovatele. K objasnění případu by mohla přispět exhumace Masarykových ostatků, které odborníci vyzvednou z lánské rodinné hrobky začátkem září. Radiožurnál to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování.
1: Prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
2: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Vyřešit by se přezkoumáním ostatků Jana Masaryka mohla příčina jeho smrti, na které se historické prameny dlouhodobě neshodují. Takto například Masarykovu smrt oznámil 10. března 1948 v Národním shromáždění tehdejší ministr vnitra komunista Václav Nosek a stalo se to oficiální verzí minulého režimu.
3: Ministr zahraničních věcí doktor Jan Masaryk není již mezi námi živými, k zármutku celého národa Čechů a Slováků ukončil dobrovolně svůj život.
2: Někdejší ministr zahraničí zemřel v noci po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Pochybnosti o jeho smrti se objevily záhy a vzniklo tak více verzí. Jedna oficiální, která mluvila o sebevraždě, druhá pak o tom, že ho někdo z okna vystrčil. Jiní badatelé se pak domnívají, že mohlo jít pouze o nešťastnou náhodu. Případ se otevřel k přezkoumání už několikrát. Městské státní zastupitelství v Praze se k němu znovu vrátilo v lednu letošního roku, jak potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala.
4: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
2: Exhumace by mohla být průlomem ve vyšetřování podle badatelky a spisovatelky Václavy Jandečkové. Ta se okolnostem Masarykova úmrtí dlouhodobě věnuje. Napsala i knihu Kauza Jan Masaryk a je přesvědčená, že politika někdo zavraždil.
5: Může se ověřit, jestli byla třeba ta střelná nebo prostě nějaká podivná dírka za pravým uchem. Bylo tam zranění, také tržná rána na pravém spánku. Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
2: Jan Masaryk působil jako velvyslanec v Británii. Za druhé světové války pak jako ministr zahraničních věcí exilové vlády v Londýně. Po válce se vrátil do Československa a i po komunistickém převratu v únoru 1948 ve funkci ministra zůstal. Přestože nebyl členem komunistické strany, působil v nové vládě Klementa Gottwalda. To ale pouze krátce. Zemřel jen 2 týdny po puči. Adéla Burešová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Vaším sobotním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary. Teď pohled na hodiny 18 hodin a 27 minut. Oba mají doma Oscara a oba se výrazně zapsali do historie filmové hudby. Řeč je o Zdeňku Svěrákovi a Markétě Irglové, kteří včera večer na festivalu Soundtrack v Poděbradech převzali cenu za mimořádný přínos filmové hudbě. Irglová skleněnou sošku dostala jen chvíli před začátkem svého koncertu, který byl jejím prvním veřejným vystoupením před českým publikem od nedávné smrti jejího dlouholetého hudebního partnera a přítele Glena Hansarda.
1: Dámy a pánové, prosím, přivítejte se na pódium Markétu Irglovou!
2: Při přebírání ceny na pódiu v zámecké zahradě Markéta Irglová zavzpomínala na film Once, ve kterém si zahrála právě po boku Glena Hansarda a díky kterému před zhruba 20 lety odstartovala svou hudební kariéru.
3: K němu bylo vždycky tak vřele a ono měl tak rád.
2: V průběhu koncertu pak na klavír zahrála i jejich Oscarem oceněnou píseň

0: Na koncert přijeli z Turnova i kamarádky Renata s Janou.
1: Jsem ji nikdy jako neposlouchala. Znala jsem samozřejmě jednu písničku, to je všechno. A jako krásně zpívá. Čistý hlas, prostě ta atmosféra nebo i to chování její je úplně úžasný.
0: A jak se líbilo vám?
2: Já asi nemůžu mluvit, jako nezlobte se. Já opravdu já nenacházím zloba, jako asi na mě vidíte, že...
0: Slzy vám ještě jdou z očí, takže vás to hodně dostalo.
2: Strašně, strašně
1: jako moc. Myslím si, že se jim to povedlo, jakoby sem dostat takovýhleho člověka, prostě do té komerční stránky tady toho festivalu, takovýho něco jiného.
2: Obdivuju, strašně ji obdivuju, že dokázala v tenhle ten okamžik sem přijet a zahrát, rozdat se. Klobouk dolů před ní, fakt, že jo.
0: A koncert si nenechala ujít ani Anna s Tomášem z Prahy.
3: Líbilo se mě to strašně moc, bylo to hodně dojemný a jsem strašně ráda, že jsem dorazila a vlastně mě přišlo strašně hezký, jakým způsobem ten koncert byl pojatý, vzhledem k tomu, že vlastně Glenn Hansard nedávno zemřel. A bylo to vlastně úplně přesně ta podoba, kterou jsem potřebovala slyšet, takže bylo to krásný.
4: Jsem tam cítil takovou hodně sílu a hodně emocí vlastně v tom, co zrovna ten Glenn dokázal tou hudbou vyjádřit. A to mi přišlo takový nejlepší vyjádření nějakého respektu.
3: Nějak jsem tady cítila přítomnost sobou.
0: Scénárista a herec Zdeněk Svěrák pak cenu za mimořádný přínos filmové hudbě převzal před projekcí snímku Tmavomodrý svět, ke kterému napsal scénář. Promítání doprovodila živá hudba symfonického orchestru. Festival Soundtrack Poděbrady potrvá až do neděle a nabídne koncerty, promítání večerníčku pro děti nebo třeba diskuze se známými hudebními skladateli. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 18 hodin a 40 minut, tady je Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. V knize o Harrym Potterovi je to had, který zabíjí pohledem. Ve skutečnosti jde ale o míru milovného ještěra. Řeč je o Bazilíškovi, zoopark Zájezd na Kladensku, teď poprvé vzácného bazilička Chuliova, odchoval a to hned 3 mláděta. Právě jeho rozmnožování je na tomto druhu mimořádné. Samice totiž k němu nepotřebují samce.
1: Tady máme schovaný všechny poklady, který teda bohužel návštěvníci nevidějí.
2: Kurátor chovu zvířat Jiří Marek mě vzal do zázemí zooparku Zájezd. Jedno z těch terárií, které tu okolo sebe máme, tu teď nově patří 3 čerstvým přírůstkům.
1: Máme v malém prostoru a to z důvodu, že kdybychom dali do větší nádrže, tak by se jim daleko hůř scháněla potrava. Nejsou tu dokonce sami. Když se podíváte tamhle na zem, tak tam jsou s nima ve školce mláďata pralesniček.
2: Takových žabiček.
1: Takových žabiček drobných, barevných, nějak si neškodějí, každý si obývá svoji část terárka. Když se podíváme tady na jedno z těch mláďátek, já ho zkusím vyndat.
2: Mě mrštne takové.
1: Vidíte, že je to pěkný bojovník. Když bych posluchačům řekl, že to mláďátko má skoro 15 cm, tak si řeknou, že je to možná jako na mládě docela hodně, ale ono 2/3 z toho je ocásek, který je u tohohle druhu opravdu velmi, velmi dlouhý.
2: Ten dlouhý ocas není žádná ozdoba. Pomáhá Baziliškovi držet rovnováhu při pohybu ve větvích. Jde totiž o stromového ještěra s dlouhými štíhlými prsty. Co ale poutá pozornost vědců, je jeho způsob rozmnožování, vysvětluje zoolog Daniel Koleška.
3: Má schopnost partenogeneze, což je vlastnost, která u plazů zas až tak častá, vzhledem k našemu poznání, není. Ta partenogeneze, to znamená, že samička nepotřebuje samce. Ona vlastně snese neoplozené vejce a z toho se vylíhne další samička.
2: Baziliška Chuliova najdeme ve volné přírodě jen v Hondurasu a vzácný je i v evropských zoologických zahradách. Podle Daniela Kolešky ho v Evropě chovají jen 4 zoo.
3: V Evropě se chovu Baziliška Chuliova věnují, pokud víme, pouze 4 zoologické zahrady. U nás v Čechách to jsou 2, v Polsku taky 2.
2: Díky odchovu 3 mláďat teď můžou chovatelé získat další informace o biologii Baziliška Chuliova. A i to patří k roli zoologických zahrad, přispívat k poznání málo prozkoumaných druhů. Ze zooparku Zájezd Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Za 7,5 minuty bude 19 hodin, čas pro aktuální zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ode mě je to ze sobotního vysílání s datem 29. srpna úplně vše. S přáním hezkého a klidného večera se od mikrofonu loučí Petr Čimpera. Tak naslyšenou příště a mějte se fajn.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Perninku vzniká nová služebna horské služby. Stavba se ale oproti původnímu plánu zpozdí. Ceny pohonných hmot v Karlovarském kraji od minulého týdne vzrostly. Česko zaplatilo za covidové vakcíny 19 miliard korun, využilo jich méně než polovinu. A zítra bude polojasno, během dne až oblačno, teploty do 25 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Horská služba v Perninku dokončuje stavbu nové služebny, demolice původního objektu a výstavba nového výjdou na 14 milionů korun. Původní termín dokončení byl letos v listopadu. Kvůli technickým potížím se ale práce zpozdí zhruba o 2 měsíce. Záchranáři teď do Perninku výjíždějí z nedaleké základny na Plešivci. Pokračuje náčelník Krušnohorské horské služby Miroslav Račko.
2: Ta stará stanice, která tam byla, v podstatě už nesplňovala jakýkoliv technický parametry, byla energeticky velmi náročná, v prostorově velmi špatně řešená, takže po těch vlastně řekněme 50 letech užívání to dospělo k tomu, že stanice se musela kompletně demolovat a na tom samém místě se dneska vystavuje tedy nová.
0: Pohonné hmoty v Karlovarském kraji opět vzrostly. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 41 korun a 81 haléřů. Před týdnem byl o 58 haléřů levnější. O 75 haléřů na litru zdražila nafta. Za to teď řidiči zaplatí průměrně 45 korun a 69 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, se nejlevnější paliva prodávají na Sokolovsku. Nejdražší pak natankují řidiči na Chebsku. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dávek jich byla využita míň než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Donald Tusk o tom informoval na síti X s tím, že Varšava i Severoatlantická aliance musí být připraveni na různé scénáře. Bránící se Ukrajina podle Tuska potřebuje větší podporu ze vzduchu a spojenci nemůžou vyloučit možnost provokace proti některé členské zemi NATO ze strany Ruska. Ukrajina se už 4,5 roku brání rozsáhlé ruské agresi a čelí masivním vzdušným útokům.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až zataženo, místy se slabým občasným deštěm, nejnižší teploty 16 až 13 stupňů. Zítra pak čekejte polojasno, během dne až oblačno, ojediněle slabší přehánka, zejména na horách. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, povane slabý, postupně mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Na svatého Augustína zahvízdá už meluzína a o svatém Augustíně bouřky jdou do zimní síně. Tyto pranostiky vážící se ke svatému Augustínovi, lemujícímu poslední srpnový víkend, symbolizovaly v dávných dobách konec srpna a dalo se podle nich odhadnout, jaké počasí bude do konce roku. Dnes žijeme v časech, kdy je stabilní málo co, kromě toho, co nám tady zanechali naši předkové. Dnes se proto vydáme na tři místa Čech a ukážeme si, jak konec léta slavívali oni a jak jsme na ně navázali my. Vypravíme se na západ, na sever i na jih a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A kdo nám dnes bude hrát? Plzeňský lidový soubor, Jihočeský Úsvit, Mladá dudácká muzika ze Strakonic a muzika Bohemika. A to, že začínáme pivními písněmi, rozhodně není náhoda, protože naší první zastávkou bude chmelařská meka naší země, Žatec. Pivíč.

0: lásku.
1: Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu v sobotu po 19. hodině, určitě jste zaznamenali i můj pořad Utajené poklady regionů, ve kterém představujeme místa zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nedávno jsme zkoumali i Žatecko a krajinu Chmele, která nás na tento prestižní seznam dostala v roce 2023. Do města Žatec jsem se ovšem musela vrátit, protože o příštím víkendu 4. a 5. září se tam bude konat unikátní slavnost – Žatecká dočesná. Vznikla už v dávných dobách jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a koná se vždy v prvním zářijovém týdnu. A je obdivuhodné, že se udržela do dneška. A abychom si vysvětlili, jak je to s Žatcem a Chmelem dnes, vrátila jsem se i do nejstaršího a největšího muzea Chmele na světě.

0: Tak milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem muzea chmelařství a chmele v Žatci Vladimírem Valešem usedli na nádvoří muzea. Před sebou vidíme klasickou chmelovou konstrukci, také tady chmelová rostlina, tak když jsme tady v zajetí chmele, tak bychom si měli říci o tom, jak se chmelu celá tato krajina přizpůsobovala. Já jsem přemýšlela, jak by Žatecko vypadalo bez chmele, ale taková představa není možná, nebo je?
1: Já si to vůbec neumím představit, jak by Žatecko vypadalo bez chmele.
0: Vy jste říkal, že vlastně už od prvopočátku se celá ta krajina a lidé v ní chmelu přizpůsobovali, že všechno tady bylo chmelu podřízeno. Když jsme se dívali ze zhora, z té vaší střechy, na to, jak Žatec vypadá, tak vy jste popisoval, že i to, jak je historické centrum postaveno, souviselo s chmelem.
1: Samozřejmě, to vlastně, co vzniklo tady v Žatci v tom 19. století, to předměstí toho Žatce, dneska tomu můžeme říkat klidně chmel. Chmelařský ostrov, tady vlastně vznikly všechny ty balírny a sklady chmele. A protože je vlastnili bohatí obchodníci, tak si tady stavěli svoje obytné domy. Takže ty výstavní vily, které jsou v blízkosti těch skladů, to byly vily těch majitelů těch skladů a balíren.
0: A každá ta balírna, ten sklad měli zpravidla velmi vysokánskou střechu až na dvě patra, jak jste říkal, což mělo také své důvody.
1: No, některé střechy samozřejmě se využívaly k tomu skladování chmele, ale hlavně důležitý pro to skladování chmele byly ty dřevěné podlahy. Protože se zkoušelo potom i v tom 20. století třeba stavět betonový, ale to se neosvědčilo, že beton a chmel jako spolu moc nekamaráděj. Nakonec ty dřevěné podlahy jsou opravdu pro ten chmel daleko nejlepší. I když v dnešní době už se samozřejmě chmel zpracovává úplně jinak. Ale když jsme v tom 19. století, tak se prostě pořád prosazovalo dřevo.
0: Tady se chmel pěstovalo od jak těživa, takže asi tady nikdy nic jiného nerostlo, nebo mohla by ta krajina být jiná.
1: No, Žatecko bylo významný jako zelinářský centrum. Jo. Dokonce ještě než došlo ke slávě znojemských okurek, tak byla nejznámější žatecká okurka, což už dneska nikdo neví. Ale hlavně ten tón tomu chmelu dávala řeka Ohře, která jednak vytvořila teda ty sedimenty, ty říční naplaveniny, na kterých se chmelu dařilo. A potom, když se tady už ten chmel začal pěstovat, to znamená už v tom 20. století nebo už na konci 19., tak už vlastně dávala zase ta řeka tu vláhu, kterou ten chmel nutně potřebuje. A většina těch chmelnic prostě vznikala podél té řeky.

naříkáš, máš tolik chmele, kolik potřebujeme. Když máš pořád tolik piva, kolik vypiješ, tak na co si naříkáš? Proč potřebuješ 17 000 hektarů chmele? Potřebujeme prostě kvalitní chmel, potřebujeme ho mít tolik, aby jsme z něho mohli žít a aby jsme pořád prosazovali dobrý jméno českého chmele ve světě.

0: Doufám, milí posluchači, že v Žatci se příští pátek potkáme. A pokud ne, můžeme se o to pokusit v sobotu na úplném severu naší země. Kristiánov je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, nedaleko Jablonce nad Nisou. A tam se každý rok koná tradiční oslava všech sklářů. Letos v sobotu 5. září bude nevídaná, protože se bude připomínat 250 let od zahájení tavení skla právě na Kristiánově. Slavnost pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a s jeho ředitelkou Miladou Valečkovou jsem se vypravila na Kristiánov už předem, abychom si toto mimořádné místo představili. A usedli jsme v krásné roubené chalupě, které se říká Liščí bouda.
1: Tady se začala odvíjet historie v 18. století díky slavné sklářské rodině Riedlu. Tady si můžeme demonstrovat, jak tady lidé žili někdy od toho 18. století.
2: Muselo se jim žít velmi těžce, ale žili tady v horách právě proto, že měli blízko lesy, které potřebovali nutně na otop sklářských pecí. Takže hlavní stavbou a největší samozřejmě byla sklárna. Jejich součástí byla tady i velká tažírna, protože významným sortimentem té sklárny bylo tažení skleněných tyčí a trubic a trubiček, ze kterých se vyrábějí další bižuterní výrobky. No a potom tady vznikl panský dům, to byl dům skelmistra a jeho rodiny. Tam vznikla vlastně i malá taková modlitebna, původně byl záměr, že tady bude i kostel, ale k tomu už nikdy nedošlo. Potom tady bylo asi 4 nebo 5 sklářských domků, no a postupně tady byla založena i škola, kam chodilo až 28 dětí.
1: Takže škola, hřbitov, sklářské chalupy, ten hlavní panský dvůr toho skelmistra, obrovská zásoba dřeva, samozřejmě samotná sklářská huť. Máte vy v muzeu nějaké prameny, které hovoří o tom, jak tady ti lidé vlastně fungovali? Byla to samostatná jednotka sklářská, tak to fungovaly původně ty sklářské osady tady v Jizerských horách?
2: Ano, ano, oni byli skutečně naprosto odříznutí od světa, museli být soběstační, takže tady k tomu měli svý malý hospodářství, pekli si chleba. Děti chodili tady do školy a to všechno i z toho důvodu, aby se nevynášelo tajemství, jak se tady zpracovává sklo a jaké sklo, tak i z tohoto důvodu byli v podstatě ti skláři tak trošku nevolníci, se dá říct.
1: Toho majitele té sklárny. Což byla rodina Riedlů, velmi slavná sklářská rodina, ale po Riedlech se Kristiánov nejmenuje. On se jmenuje po slavném šlechtickém rodu, tedy respektive jednom ze slavných šlechticů.
2: Jmenuje se po Kristiánu Galasovi, který vlastně rodině Riedlů tady umožnil kácet dřevo a proto na jeho počest se ta osada jmenuje Kristiánov.

0: Samozřejmě, že by Liščí bouda tady na Kristianově nemohla fungovat bez mladých, sympatických mužů, kteří se tady starají o odkaz nejenom sklářské rodiny Rýdlu, ale vůbec celého Kristianova, a jedním z nich je David Podradský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Davide, začněme tím, že si popíšeme, co tady v této chalupě vidíme.
1: Ono se vlastně historicky jednalo o celý rodinný domek, s tím, že zde později vznikla Liščí hospoda a tuhle z tu hospodu tady založil jistý sklář Fuchs a po něm zdejší obyvatelstvo tu hospodu pojmenovalo Fuchshaus, tedy česky Liščí bouda. A to je vlastně i to, co tady máme dnes. V jedné části zde máme právě občerstvení a

0: A druhá část je právě věnovaná té samotné historii tohodle z toho místa a celé té osady.
1: No a o tom si musíme něco říci, protože tady k té úžasné Roubence se vztahuje i fůra legend a jedna se týká takzvaných Tamanových psů.
0: To je postava takzvaného čaroděje Tamana, který je právě spojen s touhle s tou osadou. Ten čaroděj Taman žil nedaleko od osady a pomáhal těm zdejším a uměl čarovat pomocí toho, že mu skláři nosili sklíčka, ze kterých pak právě čaroval. Ale on se s místními moc nevídal a kdykoliv cokoliv potřeboval, tak měl vedle svého domu 10 psích bud a každou pro jednoho psa. A tyhle ty psy měl speciálně vycvičené, že by měli otvírat dveře, okénice, vrata a kdykoliv něco potřeboval, tak ty psy poslal do nejbližšího okolí a oni mu to donesli. A ta legenda o Lišákovi, tak ta je zase navázaná na to, že se tvrdilo, že ten čaroděj Taman umí mluvit se zvířaty. A tady jezerky jsou ještě také známé pytláctvím. A právě jeden takový lišák, když se tady po okolí nacházel, tak se mu podařilo utéct před jistým pytlákem. A bylo to pomocí toho, že když před ním utíkal, tak se od jistého sklíčka pytlákovi do oka odrazilo světlo a on mohl utéct ten lišák. A vlastně on pak přišel za Tamanem a řekl, že by se chtěl stát člověkem, protože ho nebavilo, že byl naháněn těmi pytláky. A ten Taman mu právě řekl, že z něj toho člověka udělá, ale právě výměnou za to, že se ten lišák naučí to sklo vyrábět a do konce jeho života ho pak bude Tamanovi dodávat, aby on z něj mohl zase čarovat.
1: No tedy, to jsou věci mimochodem. Onen Taman, čaroděj. Mám tomu rozumět tak, že to byl něco mezi psychotronikem, bylinkářem.
0: Mohli bychom ho popsat jako zdejšího léčitele, bylinkáře a vlastně cokoliv místní potřebovali, tak on jim s tím právě takhle pomáhal.
1: A ta sklíčka, která od nich vybíral, tak ta měla být čarovná, anebo to byla jako vlastně mzda za ty jeho služby?
0: Ty sklíčka, vlastně oni sami o sobě kouzelné nebyly, ale on právě je využíval k tomu, že je pak přeměňoval na ty svoje kouzla.
1: Milí posluchači, slyšíte to, nejenom za historii se dá přijet sem na Kristiánov. Moc děkujeme Davidu Podráckému, díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Z Kristiánova a severu Čech se vydáme na jih. I tam se koná spousta veselic. Dnes do Žínky ve Vodním mlýně v Hoslovicích u Strakonic, o kterém jsme také vysílali. A dnes a zítra se koná i folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí. Já jsem se při té příležitosti vydala do Plané nad Lužnicí, kde jsem se setkala s folkloristou a znalcem jižních Čech Davidem Blaškem. A mluvili jsme uprostřed krásné jihočeské jizby nejen o tom, jak se v jižních Čechách vyznat, ale také o tom, jakou symboliku mají jihočeské kroje.
1: Já bych asi začal tím, že jižní Čechy, co se týká těch etnografických oblastí, tak se rozdělují na Doudlebsko, což je kraj, který začíná u Českých Budějovic směrem Českému Krumlovu a tam nám potom už přechází k Novohradským horám k té Šumavě. Potom máme naše krásná jihočeská Blata a Blata ještě dělíme do více celku, ale těžiště těch jihočeských Blat je tvořeno ve vesnicích Mažice, Klečata, Borkovice, Zálší, to je takový ten středobod bohatých Blat. Bohatá se jim i říká díky tomu, že v té oblasti jsou zbytky třetí horního jezera, sladkovodního, a díky tomu se tam vlastně i vytvořilo rašelinové pásmo a úrodná krajina. Takže právě v této oblasti se velice dařilo dobře zemědělství a to tam velice prosperovalo. Takže v této oblasti ty kroje byly nejbohatší a nejzdobnější. Ale samozřejmě potom ty Blata pokračují dál od nad Lužnicí směrem na Třeboňsko, tam můžeme říct, že máme Třeboňská Blata a končí nám u Jindřichova Hradce. Potom, když se vrátíme zpátky do toho Vesy nad Lužnicí, tak budeme směřovat směrem k Týnu nad Vltavou, tam potom k Netolicům a skončíme u Hluboké nad Vltavou, to jsou Hlubocká Blata. A těm Hlubockým Blatům se třeba také říká okolo toho Netolická Svobodná Blata, protože známe všichni Kubata hlavu dal za Blata. A Svobodná se jim říkalo proto, protože dříve ty podaný nebo ten lid, co tam byl, tak měl od vrchnosti, řekněme, určitý glejt, který jim dovoloval na těch vlhkých lukách, které tam právě byly, žít tu trávu a si ji zužitkovat pro sebe bezplatně. No a na to měli právě ten glejt. No a vrchnosti se to nelíbilo, protože v podstatě z toho neměli žádný finanční přínos, tak se rozhodli, že i toto právo spoplatní a v podstatě ho zruší. No a to se Kubatovi, který v té době byl rychtářem, se mu to nelíbilo, tak začal proti tomu bojovat a samozřejmě páni ho popravili, protože byl odpůrce.
0: Ale díky tomu víme, že Blata jsou nejbohatší část jižních Čech a ono se to bohatství vždycky v tom tradičním lidovém oděvu, kterému říkáme kroj, udráželo. Co to v tom

0: Mě tady ta identifikace skrze oděvy fascinuje. Každý inzeroval, odkud je a jak je na tom finančně.
1: Ano, přesně. Podle toho kroje jste poznal samozřejmě, jestli to svobodná dívka. Třeba těch jižních Čechách to označovali vínky na hlavě. Byla to černá úzká sametka.
0: A to mě právě překvapilo, když jste mi to říkali. Já jsem myslela, že vínek na hlavě znamená věnec. To jako ve většině našich končin znamená, že dívka je svobodná, že jaksi hledá ženicha. Ano. A mě ta černá sametka přes čelo vždycky překvapovala, protože jsem nevěděla, jestli je ta dáma nebo slečna vdaná nebo svobodná. Takže svobodná.
1: Ano, svobodná. To byl vínek, řekneme 3 cm široký, který byl pošit různýma ozdobama. Byly to penízky, dneska my říkáme flitry, různé foukané skleněné korálky do různých tvarů, většinou rostlinového motivu. No a takhle se poznalo, že to je svobodné děvče. No a potom, když už byla vdaná, tak samozřejmě třeba v těch jižních Čechách, konkrétně na těch Blatech, dostala bílý vyšívaný čepec a přes ten dostala opět vínek, ale už širších tvarů. V podstatě jeho podklad tvořila stuha takzvaná baborka. Ta baborka stuha, když vezmeme na chodsku, když vidíme chodské kroje, tak ženy mají ty krásné červené vlněné šerky plizované a na dolejším okraje právě ta stuha. Tam říkají pantl a my mu říkáme baborka, protože dříve to byla obchodní cesta a z babor se právě kupovaly a k nám se dostávaly ty hedvábné šátky a právě i ty stuhy. Tak si tady ty blaťačky to pojmenovaly baborka. To je stuha, která je 30 cm široká a má na třech místech zrcadelka, to tam je tak speciálně všitý a kolem toho jsou právě flitry korálky.
0: Aby to jako házelo odlesky při tanci?
1: No, to asi ne, ale dříve naši přeci věřili, že všecko, co je blištivé, tak je takové magické a má ochranitelskou moc pro toho daného nositele. Někde jsme se i dočetli samozřejmě, že to jsou právě ty naše krásné jihočeské rybníky, kterých tu máme v Jižní Čechách mnoho, ale opravdu to mělo tu funkci, tu magickou ochranitelskou.

A slova folkloristy Davida Blaška uzavírají naše dnešní putování po severních, západních i jižních Čechách. Příští sobotu se vydáme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravu, a to na tu nejbohatší, na Hanou, a přímo do její metropole Olomouce. A jelikož jsme dnes s pranostikami začali, mám pro vás jednu na závěr, která má ku podivu platnost i dnes. Na svatého Jana Stětí vlaštovky už od nás letí. Příští týden se na vás na vlnách Českého rozhlasu těší a krásné dny plné lidových písní i kultury vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Maxim Mededa, náš dnešný host, dostal letos výjimečné ocenenie. Stal sa laureátem ceny Tvúrčí Afrika, ktorá je udelována osobnostem dlouhodobie a významne prispívajícím k rozvoji kultúrnych vztahov medzi Českou republikou a zemiami Afriky, Karibiku a jejich diasporami. To je oficiálne vysvetlenie. Z nej ale nepoznáte, že Maxim Mededa vystudoval v Praze žurnalistiku. Všechno začalo v roce 1988, kdy přijel z rodného Benínu i se svým snem stát se novinářem. O tom, co se stalo potom, budeme mluvit v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Goránka Voljača. Zní to skoro neskutečně, ale pravdou je, že Maxim Mededa poslouchal v minulém století československý rozhlas v rodném Benínu. Byl to program Radio Prague International a on si přál být jednoho dne jeho součástí. Proto mne zajímalo, jestli žurnalistika, herectví a rozhlas koexistují v jeho životě dodnes.
2: Ano, jak bych řekl, na tu novinář, kdy jsem nezapomněl, jo? Protože v sportu se furt pohybuju a prostě můj sen je to, že až budu v důchodu a budu mít tu šanci se vrátit, že bych založil no, třeba svou rozhlasovou stanice. Je to můj největší sen. Pokud vím, tam ten sport není na vyšší úrovni, tak by tam se dalo spojit s něčím, ale zpravodajství spíš ne. Jo, něco, nějakou zábavu, kultura, sport a tak dále, co se děje okolo tohle.
1: Mm-hmm. Jo. A posloucháte ještě stanici Českého rozhlasu, které jste poslouchal v Beninu kdysi?
2: Ano, poslouchám. Dokonce teď se to řešilo na ministerstvo zahraniční věci, jo? Že tam se bude ten stav nějak redukovat a tak dále. A já si myslím, že není to dobrý. Není to dobrý z toho důvodu, že kdybych já neposlouchal tenhle rozhlas, určitě dneska tady bych jo. Opravdu největší kritéria, která mě vůbec nejvíc brálo, abych jel sem, je to, že přijdu a podívám se opravdu, jestli ten Radio Prague International opravdu existuje.
1: Takže přejete si, aby zůstal i aby nadále?
2: Protože máme tam šanci poznat jiné kultury, jiný způsob života a tak dále a nám to vždycky tam pomáhá, jo? Protože sice Česká republika je známá, ale pokud je šance, aby byla známější, jo, přes rozhlas, který ještě v Africe hodně posloucháme, tak proč to nevyužít, jo? Je nás tady hodně, kteří jsme tady studovali. Bereme jako tu Českou republiku jako taky součást našeho. Prostě vrátíme se domů, ale protože jsme tady studovali. Pro nás je to vždycky dobrý, když někoho potkáme, který mluví česky a si říkáme já. Tak ten mě rozumí. Jsem taky součást tohodle. Jo, i když už jakoby neúplně. Protože já tady už žiju tak dlouho, že občas si říkám, když mě někdo no, řekne, ty jsi cizinec, říkám, jo, cizinec se stávám, když nevím, kam patřím. Ale protože tady žiju, sem patřím, tak cizincem nejsem.
0: My a oni.
1: Maxim Mededa tady prošel náročnou cestou od povolení k pobytu za účelem studia do udělení českého občanství. Letošní cena festivalu Tvůrčí Afrika je symbolická koruna uznání jak divadelních odborníků, tak diváků. Nezapomíná ale na jejich potlesk za role v divadle Y, ABC, Minor, v Klicperově divadle Zlaté kapličce nebo divadle bez hranic. A také nezapomíná, že nějakou dobu musel sám investovat do svého vzdělání.
2: Jsme měli magisterský studium a pak začali jsme jakoby studovat postgraduální. A tam bylo, že fakulta už nemá peníze, by nám zaplatil postgraduální. Ale že můžeme to udělat. Tak tím já jsem začal jakoby pracovat, aby mohl to studium zaplatit. A v tom oboru jsem až do dneska.
1: Který je to obor a co vlastně děláte?
2: Já pracuji v cestovním ruchu a hotelnictví. Mm-hmm. Taky jsem v hotelu jakoby supervisor. Dokonce většinou hosty jsou koncernovaní, že přijdou do Prahy, no a pak někdo z Afriky jim tam vypráví o Praze. Tak je krásný. Jo. Když jsem přijel, tak byla to socialistická republika, československá. Ono se to každý den mění.
1: Počet cizinců je úplně neuvěřitelný z perspektivy toho roku, když jste se vy ocitl na území Československa, že jo?
2: Ono si to chodně mění. I ty služby, všechno, co ty hosti chtějí vědět a tak dále. Tím, že ta Praha je krásná, ta Praha nám jakoby usnadňuje i tu práci. Nemusíme tolik o tom mluvit, ty hosti, když jim řekneme něco a pak se vrací a nám řeknou tak. Měli jste pravdu, je to nádherné město. Ten host se cítí jakoby tady něčem krásném.
1: A je mu dobře. A jak vám bylo, když jste přišel žít a studovat?
2: Na začátku, protože jsme byli na koleji, tak nás tam bylo víc. Tak jsme se združili mezi sebou a protože jsme tady měli starší studenty, oni nás vždycky přijali. V té době ty lidi, ne že by se nás báli, ale kvůli režimu se snažili, aby ty kontakty byly jakoby minimálně, i kdyby to chtěli. Mm. Ale hned po revoluci, ono se to úplně změnilo. V dnešní době tak je to o tom, že když ten člověk tě má rád, ty seš mu sympatický, tam není už žádný problém a byl s tebou nejlepší kamarád. A
1: kde vidíte problém? Bez problémov je to není.
2: Problém je v tom, že politicky někteří využívají tuhle záležitost, aby si svoje politické síly nějak jako splnili. Akorát, že my jsme v otevřeném světě, kde lidi, až to chceme nebo ne, mají touhu se potkat. Pokud se uzavřeme, jako to bylo dřív, když jsem přijel, tak z toho nebudeme mít nic. Každý z nás, který přijde, má svou historii. Každý z nás něco zažil. A pokud tyhle všechny zkušenosti dáme to dohromady, to nás posílí.

0: Už máte svoji rodinu i českou. Jak jste se začlenil na této úrovni?
1: My, Afričany, zvlášť máme tu schopnost se začlenit do společnosti bez toho, aby tam byl nějaký velký problém. Protože náš systém výchovy je takový systém, že ten soused je také součást rodiny. I když možná on to nevnímá takhle. Tak z toho důvodu my většinou nemáme problém se zařadit. Když já jsem přijel, tak jsme neměli nic jiného než studovat. Byli jsme mezi sebou, občas jsme měli oslabičky. Češi byli, někteří byli s námi. Pokud nechce, má právo.
0: Srdci se nemá poroučet, ono má svá pravidla. Přirozeně mu patří slovo láska a to může být komplikované, přiznává Maxim Mededa.
1: Komplikované většinou bývá na začátku, protože jsou to dvě kultury, které se mají dávat dohromady. Pokud ty lidi jsou jakoby dospělé, dokážou ty dvě kultury používat. A normálně by to mělo být, že ty děti, které se narodí, by měly být silnější. Jo, co se týče jazyky, mají šance si naučit několik jazyků. A umět jazyk v tomhle světě, to je velký bonus. Dva lidi, kteří opravdu chtějí být spolu, tak oni se snaží jako ty překážky nějak eliminovat postupně.
0: Asi ta dávka tolerance a otevřenosti musí být trošičku větší.
1: Ty lidi se mají rádi, milujou, všichni jsou jako v té euforie a jsou malinká ty detaily, které třeba ty lidi nevědí. Já měl problém třeba držet svou holku, protože nejsem zvyklý. Jdeme spolu, ale ji nedržím. Nebo tím, že máma měla 12 dětí, tak my jsme si pořádně nenaučili mazlit a tak dále. Kdyby mi někdo takhle v dětství naučil, tak já potom může se snažit jako to nějak doplnit něčím jiným.
0: Co společného vidíte u lidí pocházející z Beninu a u lidí, kteří se narodili tady?
1: Nejvíc, co vidím v současné době, je to, že ta společnost se jakoby stává moc individuální. Že začínáme každý myslet na sebe. Dřív soused byl rád, že mohl sobotu s tím dalším tam sedět a opravit auto spolu. Zapomínáme na tu podstatu, jo? Že my lidi, dokud mezi sebou nebudeme mít dobré vztahy, že všechny tyhle materiální věci nejsou k ničemu.
0: Maxim Mededa nepopírá, že má sice hodně kamarádů, ale také zažili případy, kdy na něj byli lidé zlí nebo ho neměli rádi.
1: Mě to nevadí, dokud nepřijdete fyzicky, mě nějak kvůli tomu, že jsem jiný, chtěl ublížit, já nemám problém. Třeba se mi stalo jedno, že kolegyně ze školy mi řekla, že táta, když vidí v televize černochy, vypíná, nebo vybere nějaký jiný kanál. Tak jsme se domluvili, přijeli jsem tam na návštěvu v pátek, tata zmizel. Sobotu ráno máma říká, táto, máme tady návštěvu, není to slušný, pojď. A tata přijel, byl to voják, vzal si normální mapu, ukázal mi, kde je ten Benín, můj, nalýval slivovicku a do dneska mi říká synku. Sice už je starý, ale pořád volá. Co je se mnou, proč se neozývám a tak dále. A pro mě, když už v Africe nemám už tátu, pro mě je to opravdu krásný.
0: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
1: Já bych vybral třeba ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přivedl, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také divadlo, které se hraje normálně v České republice.
0: Jak často jste jel do Beninu?
1: Já jsem tam jezdil pravidelně, ale poslední době už moc ne. Z toho důvodu, že mě ta politická situace tam moc nelíbí. Říkám si, že až budu v důchodu, tak se tam vrátím.
0: Takže vy jste z té skupiny.
1: Nemusí to být důchod přímo. A pak tím, že jsem se tady hodně věcí naučil, mám pocit, že Beninu mám ještě co předat.
0: Budete užitečný.
1: Určitě, jo. A protože pocházím z zemědělské rodiny, tak už vidím, jak mi tam něco roste.
0: A vidíte tam i divadlo?
1: Určitě. Mě napadá nějaká divadelní škola. Jo, sice nejsem dobrým hercem, ale prostě něco můžu předat. A já budu jakoby to dirigovat a jim dávat nějaké rady, jak hrát krásně třeba.
0: Jestli jste nikdy neviděli Maxima Medvedu v divadle, mohli jste alespoň z toho výroku poznat jeho skromnost a pokoru. Prý to jsou také důležité vlastnosti na prknech, která znamenají svět. Tak přeji hodně budoucích žáků a děkuji za milý rozhovor a upřímnost. Na příští pořad mě a oni se těší, Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Češi v zahraničí musí nejpozději zítra požádat o zápis do seznamu voličů pro senátní volby. V Bezbyrově na severním Plzeňsku lidé vyklízí domy po nedávném rozsáhlém požáru. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Čechům žijícím v zahraničí zítra skončí lhůta, dokdy mohou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro letošní senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v České republice hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Upřesní mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
2: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
0: Volit přímo v zahraničí není možné. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé pak o jeden týden později. Sousedé i okolní obce organizují výraznou pomoc pro majitele 4 požárem zničených rodinných domů v Bezvěrově na severním Plzeňsku. O víkendu tam pokračuje vyklízení poničených objektů, říká nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů.
3: Okolní vesnice nabízejí pomoc, pomáhají s těžkou technikou, nabízejí kontejnery, odklízení, zakrýváme střechu u jednoho domu, který nebyl tolik poničený. Jsou lidi, kteří budou vyklízet, odklízet, odvážet a prostě úklidové věci. Co se týče škody, furt ještě výši přesnou neznáme, pořád je to v tom odhadu těch 18 milionů.
0: Obyvatele Jirkova na Chomutovsku čeká výběr nejlepších nápadů na proměnu veřejného prostoru. V rámci takzvaného participativního rozpočtu jich lidé letos na radnici poslali celkem 21. Z vybraných 8 teď budou od 1. září obyvatelé města hlasováním vybírat vítězné návrhy. Podle vedení Jirkova zbylých 13 komise vyřadila. A to kvůli vyšším nákladům nebo se netýkali městských pozemků.
4: Mezi 8 návrhy je například stavba bezúdržbové cyklomyčky v Olejomlínském parku, stavba discgolfového hřiště u městského gymnázia nebo vybudování městského holubníku. Obyvatelé Jirkova budou moci hlasovat od 1. do 30. září prostřednictvím platformy Munipolis. V říjnu pak radnice vyhlásí vítězné návrhy. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Slavný slovinský cyklista Tadej Pogačar spadl dnes v 8. etapě španělské Vuelty a kvůli zraněním musel jako lídr závodu odstoupit. Etapu vyhrál Francouz Cocquard.
1: Počasí.
0: V noci čekáme polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a zejména v Čechách ojedinile slabé dešťové přehánky. Nejnižší teploty většinou mezi 17 a 13 stupni, při zmenšené oblačnosti až 10. Zítra přes den, podobně jako dnes, polojasno až oblačno, ráno místy ještě zataženo a slabý déšť pouze ojedinile. Maxima zítra odpoledne většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jihozápadu až západu. A večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Silnice číslo 2 Kutná Hora Praha je stále neprůjezdná za Kostelcem nad Černými lesy. U Vyžlovky se stala vážná dopravní nehoda. Policisté tam provoz zastavili. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela asi kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce

0: velikej, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
1: Kam jste se stěhovali?
0: My jsme se odstěhovali do Teplic.
1: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
0: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl. Já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

se říčka kroutí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámecké léto.cz.
1: Dnes jsme na zámku.

0: kulináře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
1: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili ho, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil, a potom se stalo to, co se stalo. Vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
0: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
1: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu, a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
2: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to mě muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu

drobné postavy s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělal maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby jí teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
0: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
3: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
0: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
0: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
0: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
0: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
3: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
3: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna je?
0: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
3: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
0: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci,
1: trubci. Trubci, a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj Rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků, nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nástup studentů na střední nebo vysokou školu mají zdravotním pojišťovnám nově oznámit jen školy. Sídliště v Přerovské Dvořákově ulici čeká proměna za více než 24 milionů korun. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima většinou kolem 27 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji. Tam čekáme teploty až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Studenti v celé České republice letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo na vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak školy.
2: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
3: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
2: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
4: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
2: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
5: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést odpovědnosti za sebe.
2: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Sídliště v Dvořákově ulici v Přerově čeká příští rok rozsáhlá proměna zhruba za 24 milionů korun. Rada města už schválila vypsání veřejné zakázky na první etapu obnovy. Ta zahrnuje opravu a výstavbu nových komunikací, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení a také výsadbu stromů. Říká mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
6: Stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou. V lokalitě bude instalováno nové veřejné osvětlení napojené na současnou síť ulici Dvořákova. Odvodnění území zajistí kombinace vsakování dešťových vod a uličních pustí. Realizace je podle projektové dokumentace plánována na přibližně 5 měsíců.
0: V Dobřenicích na Královéhradecku připravují opravy jednoho z tamních domů. Podle nezávislého starosty Tomáše Sýkory projekt počítá s tím, že tam vznikne jeden obecní byt navíc.
7: Je to vlastně jedna bytová jednota v tuto chvíli a my ten dům chceme celý zrekonstruovat s tím, že tam vzniknou dvě bytové jednotky. To už je projekt, takže to určitě jako uděláme. A buď z toho bude sociální byt z toho druhého bytu, nebo to necháme třeba jako nějaký záložní bydlení pro případ nějaký, takže jako katastrofy, nebo jako služební nějaký byt pro zaměstnance obecní. Sport.
0: Fotbalisté brněnského Artisu vyhráli poprvé v historii klubu utkání nejvyšší domácí soutěže, když v 6. kole vyhráli na hřišti Pardubice 2-1. Brněnská zbrojovka porazila Zlín 3-2 a poslední dnešní utkání Baník Sigma má za sebou první polovinu. Baník zatím vede 1-0.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v České republice podobné počasí jako dnes, malinko se ale oteplí, bude polojasno až oblačno, po ránu ještě místy zataženo a pouze se slabým deštěm. Maxima zítra v odpoledních hodinách většinou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě může být až 30, vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jihozápadu až západu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď, v Pelhřimově na silnici číslo 34 do Humpolce v křížení na Tábor havarovalo osobní vozidlo a čekejte omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduli pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstead.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyloženě místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60%. A tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu.
3: Největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: Polena. On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejní. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách, jsou černou kůrou, a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. Ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se

0: Vepta na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem a v jaké koncentraci.
1: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
2: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi přestal, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že si s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25 cm. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. Samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k těm borůvkám, jestli jde k tomu okyselení, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran, draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem klupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch loukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo.
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo. Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve Čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde a dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy.
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura a ta agentura ta má jediný zájem a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou, projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď v mojí

0: Nestorův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu, na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždící, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Podpora pro nezaměstnané by v Česku mohla být od ledna nižší než teď. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství světa v Polsku po zlatu vybojoval také stříbrnou medaili. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek. Tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
3: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
4: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
3: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání podporovala. Potvrzovala.
5: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
3: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: V České republice by v několika nejbližších letech mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně jich je zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryly 2/3 těchto míst, potvrzuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Merabá.
6: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
2: Moravské divadlo v Olomouci spustilo oficiální provoz kulturně edukačního centra. Sloužit bude laické i odborné veřejnosti. Podle ředitele divadla Davida Gerneše přichystali řadu přednášek a workshopů i pro komunitní vzdělávání.
7: Třeba floristický workshop, nebo které se budou týkat třeba amatérského hraní, výroby kostýmu a tak dál. Druhou velkou cílovou skupinou jsou profesionálové, když se bavíme o technických workshopech i speciální kurzy rétoriky, asertivního jednání a tak dál. Poslední cílovou skupinou jsou děti a mladí studenti, kteří budou moci využívat jak ten studijní obor, tak právě pak navazující workshopy.
0: Sport.
2: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa má další medaili z mistrovství světa. V polské Poznani navázal na zlato z kilometru stříbrem na poloviční trati. Vyhrál Brazilec Queiroz.
0: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a v Čechách ojediněle slabý déšť. Nejnižší teploty v noci většinou mezi 17 a 13 stupni. Při zmenšené oblačnosti jen kolem 10. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, ráno ještě místy zataženo a slabý déšť už pouze ojediněle. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od jeho západu až západu a večer bude postupně slábno.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Připomínáme, že o tomto víkendu je zcela uzavřená silnice u Držkové na Zlínsku. Jedná se o jedinou cestu ze Zlínska a Vizovicka přes Hostýnské vrchy. Osobní vozidla musí jet po objízdné trase přes Slušovice a Vsetín. Nákladní pak přes Vizovice. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
9: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
8: Nebojte se, nemáte přece trému.
9: Já bych měl také malou otázku.
8: Prosím, jen se ptejte.
9: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
8: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
9: Cože? V Radio Luxemburg?
8: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
9: No pánové, co teda?
8: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem

aby měli jiné moly, rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlase, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit. Až

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rád.

sotva se jí za ženu pojal. To jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, chrknu jí mazlivě. Co bych šetřil, chudou štěnic

0: si koupím prášek na moly, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod, je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tamu držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech. Ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
3: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
4: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho sebou. Proč? To je z Tuzexu.
3: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
5: Tak to jsou peníze z prvního století.
4: Ano, drobné.
5: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
4: Vždyť to říkám.
6: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
4: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
6: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
4: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
6: Poslyšte.
4: Prosím, promiňte, já, kdybyste dovolili, bych, já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ, já stran vystupování.
6: Je z prvního století.
7: To bude světová událost.
6: Ano.
2: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
8: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
9: Lucerně prostě.
8: Lucerně nahoře, no, no, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
10: Ne domů.
8: No, Milda, ne domů.
9: Ne domů.
8: Všude jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
9: Říká všude dobře, tak co doma, že jo?
8: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam z ně bylo. Nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny. Nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A ta začala říkat, nezapomeňte, že... A vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím, znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší boda nemohl. Teď jsem dostal já záchvat s ním.
11: Ano.
8: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi, já nepřáním, čtvrt hodiny na zemi nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
11: Oni chtěli myslili, že se perem.
8: Ano, protože ty jsi po mně dupal.
11: Jo.
8: No,
11: ty jsi po mně
8: čistil. Ano, v té křeči. On si po mně čistil boty a takovýhle věci.

0: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
1: Myslím si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně. Ano. Jsou k příkladu lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50 a to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
2: Nazdar, Mildo, to jsi ty?
1: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
2: To se nedivím.
1: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
0: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hrd do práce, s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a

0: topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
1: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Gráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam seš napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starej, hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný? Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že? Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás Psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
0: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
1: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
2: Světe zborce.
1: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
2: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
1: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hlavě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
3: Něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se živ neslyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec. Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
2: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
1: Tak co potřebuješ?
2: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
3: Sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek, sek,
4: Odpovídej, než se tě ptám.
2: Kolik vás bude u stolu?
4: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
2: Co?
4: Osm?
2: Co?
4: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
3: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
5: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky radší, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
4: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
5: Pečeně! Pyramida z různých pečení na velemíze! Dvě velké telecí ledviny po panensku! Tři bažanti! Čtyři kafouni! Půl tuctu perliček! Tucet ksepelek! Dva tucty kvíčel! Tři tucty... jako nezdrž!
4: Aha, dos!
5: Jako nezdrž! Jako nezdrž!
2: Slyšel jsi otázka na to správné výši,
3: pamatuješ si, kmotře Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano.
5: Hotová vražda!
3: Nehledě už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
4: Ne. Ale no ne. Hoj ti na mou hruď, ať tě obejmu. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
0: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
6: Tak jsem tady, no.
7: Koukám. Cože tě pustila?
6: Chtěl jsem ti vyhovět.
7: No máš zase nějaký průšvih.
6: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře.
7: No.
6: No počkej, počkej, vážně.
7: To tady dlouho nebylo.
6: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost. Blbec.
7: Co ti píšou z té advokátní poradny?
6: No, oni jedou do ciziny, tak potřebujou podpisu.
7: Ukaž mi ten dopis.
6: Sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to. Jestli budu ještě živ, víš.
7: Šumária, kolik si koupil těch kytek?
6: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
7: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
6: No, konečně.
7: No jo, konečně, byla znásilněná.
6: Ergot, kdo by to do toho našeho kluka řekl?
7: Znásilnili nějaký mužský.
6: Jo, mužský, přímo mužský. To je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
7: Ne, ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím něco.
8: Prosím tě, pojď. Ahoj, tato. To je Erika. Já jí vedu ukázat paní domácí.
9: Dobrý den.
6: Já jsem tatí. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
9: Tak. Děkuji vám. Tak, moc to potřebuji.
6: Ne, vůbec to rád.
8: Tak pojď, no.
9: Děkuji.
6: Počkej,
9: já
7: ti říkal, abys něco dělal.
6: No to jsem jim jak neznásilnit, nebo co?
7: Jsi musel líbat rukové.
6: Co učiní gentleman mého kalibru
7: s takové? Prosím, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
6: Já jsem vol.
7: No počkej, tati! Tati!
0: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
10: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit. No.
3: Ten zlomený krček na Device. No. Nemůže usnout a naříká, že mu hučí v hlavě.
2: No, vrej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
2: Kluci, Herrgott, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
3: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
2: Pan doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
3: I hned.
2: I hned. No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešli při podrobnostma.
2: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
2: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
3: No, to je přece stejný.
2: To není stejný.
3: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
2: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
2: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
3: No, to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, pane doktore. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
2: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: Bolela už jiřina, moje paní myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ano, prosím. Velice nerad bych rušila. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám stál, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No to jsi mě zbláznila, že to pak kradu. Ale ostatně jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čečeť, já jsem vám dal o stovku, teď vy neumíte počítat ani do pěti na ten.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem rušil.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned, teď! Vy hulváte, vy nevychovanče, vy sprostáku, vy surovče, tady to máte, strčte si to za klobou, udávte se těmi penězi, má poklona.
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Rukujím vám.
2: Pane Kopecký.
1: Moje paní je už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den, omlouvám se, že... Dobrý den.
4: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva, co pak?
2: No. Pane Kopecký, bohužel spěchá, přišel si jenom něco vyzvednout.
1: Já bych...
4: Ale no ano,
1: já bych
4: nerad... Samozřejmě, malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
2: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
4: Kdybyste byl tak klaskat na chvíli, pojď, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdříve.
4: Ale prosím vás, to nashledanou.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
3: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal předvečer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Úctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
4: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
5: A co pak jich trápí, pane Munk?
4: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
5: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
4: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
5: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
4: Chceme mešuge ani jeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je to povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
6: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
7: To mě bude taky zajímat.
8: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud je o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, k Který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
7: No. O, takový ten.
8: No, slova, no, nech se vedem, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
6: A k té další části otázky, pokud...
7: No, právě.
4: Proč jste se tolikrát ženil?
6: No, to
7: ne,
6: ani
7: to
6: ne.
7: Tam nebylo.
6: Ale jestli jste šťastný v manželství.
7: Šťastný.
8: To je tak, podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hanba.
6: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
8: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
7: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
8: Mí drazí, má drahá, máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné. Je to strašně podstatné. Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. O čem bude? Asi každé město i vesnice mají své starousedlíky, kteří tu žijí po generace, a také nově příchozí, kteří si teprve hledají své místo. Starousedlíci znají každou uličku, pamatují, jaké to tu bylo kdysi, a udržují tradice. Ti, co se přistěhovali, tak přináší svěží vítr, nové nápady a jiný pohled na život v komunitě. Jak se tyto dva světy dokážou propojit? Dochází ke střetům nebo vzájemnému obohacení? Jak je to u vás? Jste starousedlíkem nebo náplavou, jak se říká? Jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení? Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás nějaký společný zájem? Nebo stále platí to, že bez hospody to nejde? Jaký je váš společenský a kulturní život? Svůj příběh zavolejte do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Parpoříková. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 4:23 a je s námi paní Věra. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prachatic, abych chtěla říct svůj příběh. Tak starou osědlici, tady s tou jsou v Prachatic, bydlím teda v Ostrově, ale jsem tady ve Vodňanech, ale ve starých máme starý Prachatice a Ostrov, třeba dáváme dohromady třeba soutěž nějakou, kterou pořádají jako obě dvě obce najednou, jako tady jsou hasiči nebo já nevím, o Velikonocí, že se setkáváme starý Prachatice Ostrov najednou, nebo Majku stavíme, jo, teda to Majku staví teda starý Prachatice Ostrov každý zvlášť, ale to stavíme až na Letnice, takže když je pol ve Vlakově Březí. Nestavíme to jako na Velikonoce, ale to, no takže je to docela jako příjemný, že se, a teď říkali, že bychom mohli udělat se raz na Velikonoce, že bychom tam mohli jako i harmoniku. Já znám vlastně přítele, který hraje na harmoniku a bude mi hrát tady ve Vodňanech 9. října, tak pozvu všechny lidi z Otavy a no, kdo přijde, tak přijde, no, je mi to jedno, dám chlebíčky všem, co tam budou. No.
0: Jak dlouho tady bydlíte v místě, kde právě teď žijete?
1: Prosím?
0: Vy jste tím starousedlíkem, jste velmi dlouho už ve vaší vesnici nebo
1: starý
0: ve vašem městě?
1: Ve Ostrově bydlím od narození, takže mě 56 tam let.
0: Úplně doma, máte tam kořeny. Jaké to je, když se přistěhuje někdo nový, třeba do vaší ulice?
1: No, když se přestěhuje někdo do nové ulice, tak chci poznat jeho třeba kořeny, nebo to hned se s ním seznámím a řeknu, dáme si se raz tam a tam a jdeme třeba na kafe a na chlebíček a taková jsem já, to je to samý práci, když někdo přijde novej.
0: Tak to je fajn, že se snažíte vzít ty nováčky mezi sebe, tak by to mělo vypadat, ale ne vždy je to pravidlo. Zažila jste někdy nějaký takový sousedský spor?
1: No, taky spor byl tady třeba, já nevím, kvůli psovi, sousedi měli psa takovýho kousacího a prostě kouša z letákama a pokousalo do nohy, takže vlastně jsme museli volat vlastně doktora, tak museli potom doktorovi, ale on pokousal víc lidí, ale potom se odstřelil na lipno, takže kousací pes a prý už umřel, no, takže jinak je to tam v Ostrově dobrý, sousedi dobrý, starosta, no. Tak třeba já třeba bych chtěla ještě, aby dali lavičku tam, nebo v Ostrově udělali lepší zastávku, jo, tak to třeba to dodělají, no. Teď u kostel opravili, tak třeba na to dojde, no.
0: No, takže u vás to funguje všechno tak, jak má, tak to se hezky poslouchalo. Kdo je u vás iniciátorem akcí, které pořádáte? Vy jste o nich mluvila na začátku. No, byla jste vy taky součástí příprav nějaké velké akce?
1: Ségry syn, ten vlastně je v tom ano, a můj syn taky, takže vlastně když jsou, teďkon jak budou v říjnu volby, tak vlastně...
0: Věruško, já vás jenom zastavím, protože v tuto chvíli nemůžeme ve formátu tohoto pořadu v Noční lince mluvit na jakékoliv politické téma, takže možná se vás zeptám dál, jestli je nějaká nejbližší akce, na kterou se těšíte. Dodržujete u vás nějaké tradice, které se nějak vážou historicky?
1: Tak Prachaticích, pak na jeden leták dali zdarma slavnosti, ale já se...
0: Dobře, Věruško, tak já vám moc děkuji, že jste se k nám dnes přihlásila o slovo, že jste si s námi povídala. Popřeju vám dobrý večer, spojení není nejlepší, asi mě úplně dobře neslyšíte, ale hlavní je, že my jsme slyšeli ten váš příběh z vašich Prachatic a z vašich ulic. Děkujeme za to a posíláme Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer. Někdo zná na své vesnici každý dům i příběh jeho obyvatel. Jiný se tam přestěhoval teprve před pár lety. Dnes v noční lince Českého rozhlasu mluvíme o starousedlících a náplavách, o tom, jak se jim žije vedle sebe. Teď je s námi paní Věrka, která bude vyprávět. Dobrý večer, těšíme se.
1: Dobrý večer. Tak já jsem ta náplava a dostala jsem se na vesnici, když mě bylo 21. A protože jsem byla sportovně založená, tak mě přijali. Šla jsem hned dělat cvičitelku a přestala jsem pro ně být náplava. Mm-hmm. Tak to si myslím, že bylo takový vítězství, že jsem byla teda člověk z města, ale protože jsem se hned zapojila do těch akcí, které si na té vesnici dělali, tak to bylo v pohodě. Za to jsem byla ráda.
0: To dává smysl.
1: A myslím si, že jsem opravdu měla štěstí, že mě vzali do party, jak se říká, a dělala jsem tam dlouhý léta, když už jsem nemohla cvičit, tak jsem dělala zapisovatelku a dostala jsem i takový čestný uznání za tu práci letitou, kterou jsem tam prováděla. A to čestné uznání jsem dostávala v loňském roce.
0: Takže vy jste se vlastně stala součástí života vesnice, hlavně díky tomu, že jste tam spolu s nimi sdílela aktivitu. Asi je to dobrý způsob, jak může nově příchozí mezi starousedlíky zapadnout, že? Nabídnout
1: prosím
0: něco svého. Místní vědí, kdo s kým chodil do školy, komu patřil, který dům, možná i kdo s kým před 30 lety sdílel, nevím, nebo kdo se kde pohádal. Jaké to pro vás bylo přijít do takového prostředí jako úplně nový člověk?
1: No tak to nějak mě tohle to nic neříkalo.
0: Tady. A teď, paní Věrko, když tam přijde někdo nový, tak jak to vypadá? Máte s ním třeba soucit a snažíte se mu pomoci zapadnout?
1: No, oni si, když si dají říct, tak jo. Ale on to každý řeší po svém. A myslím si, že no nevím.
0: Věrko, a přichází
1: je
0: právě
1: na to dneska úplně jiný názor, no, než býval tenkrát. Nedávno nám podešel jeden z těch pracovníků, byl mu 1,90 a předtím jsem teda, to byl frajer,

0: ten člověk tak se z toho snaží nějakou výhodu získat. Což za naší doby, teda nebylo mě 86 let, takže my jsme to brali, no, úplně jinak. Každá doba něco nese, podle mýho zase a zkušeností, něco dobrýho a něco, co už tak dobrý zase není.
1: Takže sousedské vztahy se podle vás proměnily, že dřív bylo samozřejmostí přiložit ruku k dílu v tom, aby ta obec nebo to město vzkvétalo, a dnes lidé spíše hledí sami na sebe.
0: Když mě vzali do party a nevím, dnešní doba má úplně jiný pravidla, kterým já už nerozumím. Ale přála bych, aby se něco z toho starého vrátilo. Přeju vám hezký vysílání, máte vůbec hezký pořady.
1: Děkujeme, Věrko. Tak ať už se doba pravidla mění, jakkoliv z vašeho vyprávění je cítit, že cestou k přijetí může být zájem o místo, o lidi, kteří v něm žijí, protože tak jste to měla vy, když jste přišla do té vaší vesnice, obce, komunity v těch 21 letech. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Přeji vám, ať se vám dobře žije ve vaší společnosti.
0: Já vám přeju zase další hezký vysílání a hezký náměty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kolik let musíte někde bydlet, aby o vás místní přestali říkat, že jste náplava? Právě na soužití nově příchozích a těch, kteří mají v jednom místě kořeny po generace, se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A vysílat s námi přichází pan Jaroslav z Pelhřimova. Zdravíme vás, vítejte.
1: Já taky, Jaroško, zdravím všechny posluchače noční linky a vás. A první řadě moc děkuju za tuhle krásnou písničku od Michala Tučného, Kosmický vandr. Jako country mi na mě velice moc potěšila a když si hromadu letu jsem ji zpívala s country kapelou Moravči v jedné vesnice u Pelhřimova, jako to už vzpomínám na to hromadu let. Mm-hmm. A teď k tomu tématu. Takže, já na plavinina nejsem, já jsem tady starou sedlík Pelhřimově žiju 42 let, táhnu na 43. rok a většinou těch Pelhřimáků si to tady drží, jako těch místní tady je hodně, jich tady jakoby je málo, když se mě doby ten nový přijde, spíš jakoby, že se sem jednou spíš provdá, z tohohle spíš strany je to jakoby, ale jestli se to bere jako naplavenina, to je těžko říct.
0: No, já myslím, jakoby, že
1: komu
0: ano,
1: přivdá,
0: ano, pokud to přijde nová osoba do nějaké nové komunity, tak o tom můžeme vyprávět. Tak jak to vypadá, když se něco takového stane? S koláčem asi nepřijdete uvítat nového člena, nebo ano?
1: Jako já jsem míru milovný člověk, protože má jakoby, že jako já každý velký, co tady má paní, myslím, že pojídala Věrka, že by, s těma chlebíčkama, že to má paní Věra, že jo, o tom hovořila něco, že také v té práci přírodový člověk, že ho ráda uvítá, popovídá si, že ho pozve na tu kávu, říkala, nebo takhle. Já s tím problémy taky většinou nemám, jako je, co dokážu se pobavit s každým, a kdo mi nevyhovuje, tak od toho radši odejdu.
0: Dobře.
1: Ale teď bych třeba uvítal těm akcím, my tu máme letos vlastně teď tenhle víkend pouť, zase po roce, v Pelhřimově. Takže doba mít ještě chuť a náladu, tak se zítra ještě můžete ten den zavítat na pouť Pelhřimovskou. No a...
0: Jaroslave, a jinak... jak dlouho teda asi trvá, když se z té náplavy stane starousedlík? Co myslíte?
1: Jako může se stát, ale nemusí se stát třeba nikdy. Bude jako náplava furt. Tak je těžko říct, tohle to jako záleží, jako ty lidi přijmou. A ten člověk jako přijme jakoby ten, to okolí, no, těžko říct, taky se to nemusí stát, že s tím starou sedlíkem už se ani nestane. Nebo tak vybrat nebudu, jakoby, že je furt jakoby ta, ten, co přišel a je furt moc pryč, jo.
0: A kdybyste se mohl rozhodnout znovu, chtěl byste žít tam, kde máte kořeny, nebo jste, nebo byste se raději...
1: Já jsem přímo Pelhřimák, já jsem tady rodilej.
0: Ano, ale nelákalo vás někdy přestěhovat se někam, kde vás nikdo nezná, začít znova?
1: To ne, jako já jsem to mohl udělat, když pochopte, já jsem to neudělal ani kvůli, a hrozně mě to mrzí kvůli přítelkyni, kterou jsem opustil, to, že jsem nechtěl opustit město. Mm-hmm. A to mě hrozně dneska hrozně mrzí, bylo to jen 42 km vzdálený do Havlíčkova Brodu a já jsem to prostě kvůli tomhle nepodnik a tak jsem ji takhle tím to ztratil.
0: No, tak ano, určitě i takové věci se stávají. Která místní tradice je pro vás tak důležitá, že byste nechtěl, aby zanikla?
1: Tradice? Tak tady na tradice už nám tady bohužel zanikla, a to bylo město rekordů a kuriozit, co tady pořádali hromadu let. Ano. Ta tradice, ta se teď proměnila na slavnostní města, takže jsou to, ty rekordy tady byly vyhlášeny, jako se říká, to v město rekordů nebo bláznů.
0: Ano.
1: Tak jak se to... Tak traduje o nás a je to jen takový jakoby říčka, ne? Že to budeme brát tak doslovně, jo? Abych nějaký urazil Pelhřimov a tak se to jako říká.
0: Já teda ale... ty blázny neznám, znám jenom ty rekordmany z Pelhřimova. Dobře.
1: A...
0: Ano?
1: Ještě, jaká otázka ještě k čemu?
0: Ne, Jaroslave, co říct si závěrem? Žije se vám dobře, žijete ve své obci dlouho, jenom tedy možná máte pocit, že jste kvůli tomu, že máte tak silně zapuštěné kořeny právě
1: silně,
0: v Pelhřimově,
1: no.
0: Přišel možná o možnost se setkat s nějakou láskou a zůstat
1: no,
0: s ní.
1: No, to bylo vážně, jako je, to už to bylo, že on je ta bydlet s ní a já jsem ten krok prostě nepodnikl, já jsem ten město nechtěl opustit, no. Ale dneska bych už určitě reagoval.
0: že to bylo 45 kilometrů, to není taková dálka, aby ten
1: nebyla
0: tak
1: to dálka, ano, nebyla. Určitě ne, ale mrzí mě to, ale určitě bych podruhé tuhle chybu neudělal a určitě bych jakoby s tím, tou naplaveninou se třeba i rád někde stal.
0: Tak uvidíte, co vás ještě potká. Děkuji za sdílení, mějte se krásně.
1: A ještě krátko, ještě zdravím taky panu Danu z Blanca, jestli ještě posloucháte, to jsem zapomněl. Tak jo.
0: Opatrujte
1: paní Jarušku, krásný večer a všem posluchačům a vám šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Možná jste pátou generací ve stejném domě, možná jste se do své obce, do města nastěhovali minulý rok. V noční lince dnes zjišťujeme, jestli na délce kořenů ještě vůbec záleží. Teď je s námi pan Olin z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, dobrý večer všem. Mám začít?
0: Ano. Můžete.
1: Já jsem vlastně naplaveně na celý život, když to tak vezmu. Takže první naplaveně byla, když jsem šel ze svého rodiště do Rožnova na Průmyslovku a byl jsem na internátě a potom na privátě. To je taky naplavenina. Ale to se tak nějak nepočítá. Potom další naplavenina byla, když mě zavolali na vojnu na 2 roky. Tam nikdo tak neřekl naplavenina. A první naplavení, když jsem se vrátil z vojny, tak jsem šel do paneláku v Rožnově na krátkou dobu celkem, protože pak jsem to změnil na Kopřivnici, kde jsem doposud. Ale můžu říct, že jsem se fakt opravdu ani jedenkrát nesetkal s tím, že by mě někdo řekl, že jsem naplavenina. Fakt opravdu ani jedenkrát. Možná to bylo jedenkrát, nebo potom jsem měl v průběhu, nebo když jsem byl v zaměstnání, tak jsem se musel přestěhovat na rok a půl do paneláku v Novém Jičíně. A tam jsme byli naplaveniny všichni, protože jsme se všichni nastěhovali do nového paneláku. A tam se to vyřešilo tím způsobem, že jsem dala hlavinka z té hovičky a prošel jsem celý panelák od spodu až nahoru a seznámil jsem se se všemi, kteří tam nastoupili. A takových 5-6 rodin tam bylo, které jsem znal už dříve. S těmi ostatními jsme se seznámili. A já v průběhu toho jsem se pasoval jakoby z takového údržbáře, protože jsem měl celkem dobře vybavenou jakoby vlastní dílnu, kterou jsem si udělal z kotelny. Jako kotelna. To kotelna nebyla, ale byla tam přivedený inženýrské sítě zvenku, to znamená teplá voda, topení a tak dále, to byl taky kamrlík. A všichni, kteří když něco potřebovali, přišli za mnou. Já jsem jim řekl, co, jak potřebovali půjčit brtačku, já nevím, kleště, nářadí, prostě všechno jsem měl, tak jsem jim napůjčil a prostě s tím jsem se takovým stal takovým, jak to nazvat, nezvoleným údržbářem. A bylo to v pohodě. Pak jsem se vrátil tady do Kopřivnice a žiju tady do dnes a opravdu jsem se nikdy nezetkal se slovem naplava. Ani bych to, i když se někdo tady nastěhoval, že tady spousta lidí cizích je, tak to nikomu ani se tady neříká, nebo já to neříkám vůbec určitě. Takže to je všechno k těm naplaveninám v mém životě.
0: No, jak jste říkal, že jste takový neplacený údržbář, když je potřeba, tak přiložíte ruku k dílu a pomůžete. Možná, že právě ta vzájemná pomoc dělá to, co z té vesnice vytvoří skutečnou komunitu, že tam vlastně každý má to svoje místo a takový údržbář, tak to si myslím, že je v dnešní době hodně ceněné.
1: Dá se to tak říct, že vlastně je takovým spojovatelem mezi všemi ostatními, protože ten potřebuje to, tento, tak se zeptám, tam se zeptám, jo, můžu pomoct, tak přijde. A to prostě je to taková příjemná komunita, si myslím. Takže pokud člověk chce samozřejmě a bude nějaký takový, nechci říct rypák, tak prostě si najde vždycky někoho, do koho se bude trefovat. Ale proč bych to dělal? To je zbytečné. Strpšil asi život, to nepřichází v úvahu.
0: Jste vy právě ten, který rád navazuje nové vztahy s novými obyvateli?
1: No, jako nemám s tím problémy. Když někdo přijde, cizí, zeptám se, pobavím se. Nemám problémy, opravdu.
0: Možná si vzpomenete, jaké to bylo a jak jste se cítil vy tehdy? Tak se snažíte to zpříjemnit těm ostatním. Není to tak?
1: No tak je pochopitelné, když někdo přijde do cizího prostředí, takže se cítí takový nesvůj, to je jasné. Zaprvé nezná, co, jak třeba příklad, nevím, neví, kde je obchod, neví, kde je hospoda, neví, kde je tam železářství a podobně. A když mu někdo podá takovou pomocnou ruku nebo pomocné slovo, tak je rád samozřejmě, protože se tím zbaví takové nejistoty a Když takových lidí najde kolem sebe víc, tak se začlení, zapadne a je to prostě v pohodě. Není, já v tom nevidím problém. A strpčovat to někomu jenom kvůli tomu, že se od někud přistěhoval, tak prostě proč ne? Proč teda jo?
0: A co je první věc, kterou by měl nově příchozí udělat, aby ho místní přijali, Oline?
1: No, záleží kde. Když je to v tom městě, v tom paneláku, tak zajít. Snažit se vlastně poznat to okolí a poznat ty lidi v tom vchodě. Třeba i tady v té nenoční relaci, teda v tom čase, co tady si povídáme, tak už tady párkrát proběhly diskuze. Takový jedna paní si stěžovala, že bydlí panák už tolik takovou dobu a nikoho tam nezná. Proč je nezná? Protože nechce. Jinak si to nemůžu vysvětlit. Abych potom si stěžoval ještě tady tlumočil do rádia, že mě sousedé neberou, protože nevím ani proč, tak a nemám zájem se s nima seznámit. Ale k té vaší otázce, takže bych zvládl ten panelák, ten vchod, to okolí, potom to už by se možná navázalo nějak sama, ale ideální to je na vesnici, když se někdo přestěhuje, kam jde, chlap jde do hospody, představí se, já bych to tak udělal, představím se, pánové, dovolíte, jsem ten a ten a ten, dám vám, nebo poručím vám štamprlu, ať se neurazíte, nebo chci se nějakým způsobem přivítat tady s vámi, seznámit se, protože jsem cizí, budu potřebovat, protože mám rozestavený barák, nebo budu potřebovat něco, to můžu se na vás obrátit, děkuji, ano, když ne, když řeknu ne, tak prostě odejdu a je to vyřešené. Ale nikdy se tady toto nestane, na vesnici určitě ne.
0: Ano, tak důležité je prostě udělat ten první krok, nebát se.
1: Ano. Přijít, představit se a říct, jsem ten a ten, přišel jsem s tama, budu bydlet tady a tady. Mm-hmm. Asi tak nějak, já to tak nějak.
0: Kdo chce, tak zapadne.
1: Já teď nemám problém. No já už jarčím.
0: To je dobře, že nemáte problém, to nepoznáte, já myslím, že vás bych zrovna chtěla mít za souseda. Mějte se krásně, zavolejte zase příště.
1: Mějte se hezky taky, děkuji za prostor. Zdravím všechny moje známé kamarády a kamarádky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka. Říká se, že domov není jenom adresa, ale hlavně pocit, že někam patříme. Kdy jste vy poprvé cítili, že místo, kam jste se přistěhovali, už je opravdu vaše? Nebo jste se nestěhovali a žijete už po generace ve vaší obci nebo městě? Paní Boženka je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím a všechny posluchače a chci se připojit. Já jsem vyrůstala na vesnici a asi do těch 30 roků tam jsem se tak vdala. Můj muž přišel z vojny, ten byl ze Slovenska a lidi ho na ty vesnici jako přijali, protože byl šikovný automechanika a prostě uměl všechno, že no a bydleli jsme nájmu a naším jako přáním nebo prostě jsme chtěli vlastní bydlení. Tak jsme koupili dům v Hradci a přestěhovali jsme se v 66. roce v únoru o pololetních prázdninách do Hradce. Měli jsme, nebo máme tři děti a ty byly školou povinný, že jo, tak jsem je šla přihlásit do školy o pololetních prázdninách a pan řídící mě přivítal slovy, no, zase nějaká náplava. Já jsem byla, jako když mě dá facku, já jsem se na něj nemohla podívat, ale naštěstí tam byla paní učitelka, která jako děti hned jako vzala a říká mě, on to pan řídící tak nemyslel. A já jsem říkala, no, takový uvítání teda jsem ani nečekala. No, ale navázali jsme jako přátelství se sousedy, to nám trvalo asi měsíc nebo tak nějak, to sousedí, protože manžel, my jsme jezdili s nákladákem, manžel ještě musel zůstat jako nějakou dobu v těch cihelen. No a pak přešel jsem do Hradce a tady se dost jako stavěly rodinný domky a tak a když se to jako rozkřiklo, nebo prostě se dozvěděli, že jako jezdíme u cihelen, tak občas někdo přišel a říká, přivez mě dva pytle cementu nebo prostě ve stavebninách. No a tak pomalu jsme zaplovali do toho přátelství tady, že jsme měli hodně jako přátel, pak ještě sem přišli i vojáci nebo důstojníci z náměště nad Oslavou a mezi nimi bylo dost Slováků, takže se jako jsme spřátelili a manžel byl šikovný automechanik, tak se to brzy rozkřiklo a měli jsme hodně prostě takových těch známých, a který jako když potřebovali, tak přišli a manžel zase pomohl jim a docela jsme tak nějak jako zapadli. Já jsem se zapojila do Červeného kříže a k zahrádkářům a do Sokola a měli jsme hodně těch kamarádů, takže jako v celku i děti se brzy seznámili a tak, že nás jako přijali opravdu dobře a měli jsme tady jako no dobrý takový společenský život.
0: To je krásné, Boženko. Kéž by to tak fungovalo. A přitom to začalo takovou větou, jako tak je tady další náplav.
1: No, tím teda, ale já jsem už tím panem řídícím už jako nikdy se nesetkala, protože on pak odešel z té školy a No, chodili tady děti do první a čtvrtý třídy a pak do té devítiletky chodili na Nový Hradec. No, takže tak nějak to bylo jako...
0: Boženko, no. A poznáte už při prvním setkání, že člověk, který chce opravdu zapadnout, být součástí obce, opravdu bude dobrým parťákem, má třeba starousedlík určitou povinnost udělat krok směrem k novému sousedu?
1: Tak byly děti jako ve stejném věku, chodili do stejné školy, tak když jsem chodila na rodičovské sdružení, jo, na ty schůzky, tak jsme se jako seznámili i tam, tak tady sousedky pracovali, nebo byly zapojeny do hasičského sboru, tak když jako byla nějaká oslava, protože tady dost se toho pořádalo, bylo tady dost členů, tak vždycky přišli a říkají, pojď s námi, prostě nám pomoct, takže tak nějak, když si se mohla, a většinou to bylo sobotu, neděli, tak jako jsem s nima chodila a pomáhala jsem jim teda a no... Já nevím, dost jsme jako se brzy zapadli a dost jako těch přátelů jsme tady měli. Pak za námi jezdili na Slovensko na dovolenou, někteří je od na chalupu a pak i do vojenského klubu jsme se přihlásili a jako členy a tak. Prostě opravdu jsme sem zapadli, že tak nějak problémy jsme neměli až na sousedy, se kterýma jsme koupili dům.
0: Tak to se těším, že nám někdy popovídáte. Ale to až příště, protože v tuto chvíli už se musíme rozloučit. Tak děkuju za to, že nás posloucháte, že se zapojujete aktivně a budeme se těšit na vaše další návštěvy.
1: Všechny a přeji dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: fotbal, hasiči, hody, společná brigáda nebo posezení v hospodě. Někde právě tam začíná cesta mezi místní. Co pomohlo zapadnout vám a jak dlouho vám to trvalo? Ptáme se pana Standy, který volá od Brna. Zdravíme vás.
1: Já vás taky a všechny posluchače zdravím. No, mně se nelíbí tady to téma a ten název náprava. Mně to připadá takový jako hned dehonestující náprava. Náprava v řece, to je přece něco, co tam nechceme. A já bych to bral třeba radši, že se někdo přistěhuje, když už to musí.
0: No, Stando, já vám úplně rozumím a víte co, ono to tak právě někdy je, že někdy někoho bere jako tu náplavu, jako někoho, koho tam právě nechce. A proto o tom mluvíme, kdo má takovou negativní zkušenost, kdo třeba zažil něco takového na vlastní kůži, nebo kdo byl na té druhé straně.
1: No ano, no tak já myslím, že cílem lidí všech je přátelit se, seznámit se. A já jsem vlastně kolikátý, já mám bydliště, tak u rodičů, u lidé jsem vyrostl, potom jsme dostali s manželkou první byt, jsem byl sice malý, pak druhý, ten byl velký, a když nám děti vyrostly, tak už zase byl pro nás moc velký, tak jsme zase ten vyměnili do dalšího. Nikde jsem neměl žádný problémy se sousedama. Základem je, já jsem typický městský člověk, jo? Takže ve městě je to trošku jináč, tam se jeden v paneláku může zdát jako celá vesnice. Tak v prvé řadě lidi zdraví. Přistěhuji se, potkávám tam lidi. Každého pozdravím, jedu do práce, no dneska už ne, přijdu na zastávku trolejbusu, tam už jsou nějací lidé, já je neznám. Ale připadá to takový divný, abych tam přišel a mačky, že tam postaví. To řeknu dobrý den a ono to přijde samo. Lidi spolu naváží hovor a pak máte známy nejenom z toho paneláku nebo domu, kde bydlíte, ale máte i v celé té oblasti, třeba na celé ulici. No, pejskaři chodí s pejskama na procházku. My jsme kdysi měvali pejska, no teď už nemáme, ale když je potkáme, tak vždycky pejska pohladíme. A lidi s váma promluví, prostě nemáme s tím problém, ale prostě mně se nelíbí, když někdo řekne náplava, a zejména na vesnici, protože mám kamarády z vesnice a přátelé máme z vesnice a jezdíme se navštěvovat, tak zrovna na tom venkově mě to připadá jako, že to je náprava, ten mezi nás nepatří, protože na venkově ti obyvatelé, ty vesnice jsou jakoby jedna rodina, i když spolu nejsou příbuzní. Tak nějak mě to připadá. No to by bylo všechno, co bych tak tomu řekl. Základem je s těma lidma se zdravit a nejenom ve vchodě, jako v domě, ale i na ulici, třeba aspoň blízkosti vašeho domu, nebo když potkáváte lidi při cestě na zastávku trolejbusu, u nás jezdí se v Koltovici trolejbus, tak prostě každý ho pozdravit, ať je starší nebo mladší, to je jedno. Samozřejmě děti ne, ale dospělýho člověka, to dejme tomu i od těch 20 let, jo, i když jsem se přistěhoval a byl mi 60 skoro, nebo 50, tak potkal 20 let toho kluka, nebo má ovoj. No a hned je člověk ze všema kamarád.
0: Stando, vy jste začal hezky, že by bylo dobré, kdyby spolu lidé žili dobře v míru, kdyby vytvořili místo, kde se dobře žije všem. No a právě ta ochota udělat krok k tomu druhému rozhoduje o tom, jak se z té náplavy časem stane jednoduše soused. A to už je vlídnější slovo, to mi určitě dáte za pravdu. A možná, že samozřejmě ta cesta toho pozdravení se je ta správná. Souhlasíme s vámi a určitě řada posluchačů přitakává. Děkuju.
1: Řekl bych strašně důležitý a asi takhle. My jsme s manželkou Trampové, teda bývalý Trampové, protože já jsem potom 8 let, dostal jsem takzvaný zelený základ, tak teďka se združujeme spíš doma. A my jsme teda čundrovali a chodili jsme přes vesnice. A to je, víte, co je zajímavé? To se vám ve městě nestane. Na vesnici jdete, tam si hrají děti, a jde kolem ní dospělé a oni všichni, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Což na vesnici, ve městě se vám kolikrát nestane ani děti, které bydlí s váma ve vchodě. Ve vchodě nepozdraví, víte, jako.
0: Je to tak.
1: Ale to jde odstranit. To tak tomu dětem řeknu ahoj. No a ona mě začne říkat ahoj, ale už jsme kamarádi.
0: Ano, už se to naučíte. Tak děkuju, mějte se dobře, zavolejte zase někdy příště, Stando. Zdravím.
1: No já jsem se pokoušel volat asi 100krát a teď se mě to podařilo po druhý život.
0: Tak do třetice všeho dobrého se říká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc, milí posluchači. Půlnoc je za námi a před námi druhá společná hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a připomínám naše dnešní téma. Starousedlíci versus náplava. Povídáme se o tom, jak se žije těm, kteří jsou někde doma po generace a těm, kteří přišli odjinud a své místo mezi sousedy teprve hledají. Co pomáhá tomu, aby se z nově příchozích stal jeden z nás? A co naopak dokáže soužití zkomplikovat? I ve druhé hodině budu ráda za vaše příběhy a zkušenosti. Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková ze Zlínského studia. Na jedné straně věta, vy nevíte, jak to tady chodí. Na druhé, kdyby se nic neměnilo, nikam bychom se neposunuli. Dnes dáváme prostor oběma pohledům. Tak i o tom můžeme mluvit v dnešní lince Českého rozhlasu, v dnešní noční lince, protože máme krásné téma. A to zní starousedlíci versus náplava. Možná jste pochopili význam těch vět. Uvidíme, pan Robert si s námi teď bude povídat na toto téma. Zdravím vás.
1: Dobré ráno. I když to vypadá ještě, že je večer, protože je tma. Jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu. Já jsem bydlel od jak živa v Olomouci. Jediné stěhování, které bylo, si nepamatuju, protože jsem měl jeden rok. A mamka s taťkou tehdy bydleli v Brně, ale stejně jsem se narodil v Olomouci. No a pak přišel brácha na svět, nevím, co to rodiče napadlo, rozešli se. A potom dlouho byla mama sama, našla si jinýho muže. My s brácho jsme si s ním nerozuměli, protože měl děcka z předchozí rodiny. No a rozhodlo se, že prostě koupil dům v Lutině. A tak to tak udělali a začali to spravovat. A já jsem jim řekla, brácha taky, říkám, dělejte si, co chcete, jo. My s váma nikde nepůjdeme, já jsem v Olomouci doma, u toho taky zůstalo. Klidně se mě Jurško ptete.
0: No tak určitě mi povídejte o tom, jak jste se cítil tam, kde jste se nastěhoval naposledy. Protože já nevím, jestli žijete, jestli jste už dokončil to vaše vyprávění, jestli jste stále na tom samém místě.
1: No pořád jsou v Olomouci a jsou spokojené.
0: A nebudete nic měnit, protože jste spokojený.
1: Není důvod. Ale kdyby se něco vážného stalo...
0: Ano? Roberte? Slyšíme se? Ne. Tak tentokrát nás naše telefonní linka zklamala. Nedoposlechneme si váš příběh. Nevadí. Dáme si písničku od Elánu a potom bude povídat další z vás. Dnes mluvíme o tom, jaké to je nastěhovat se mezi nové lidi. Jaké to je být starousedlíkem, jaké to je být náplavou, jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení. Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás společný zájem nebo stále platí, že bez hospody to nejde?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla kapela Elán, skončila 20 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. My ale nekončíme, my stále pokračujeme. A to ve vyprávění na téma starousedlíci versus náplava. Soužití, tradice a nové pohledy. Kdo volá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka, která žije ve své obci, kde se narodila. A žije tady 86 roku, bydlím 14 kilometrů od Prostějova.
0: A vaše jméno?
1: A vaše jméno je Věra.
0: Věruško, Pospíšilová.
1: A Jaruško, já teda tady žiju, narodila jsem se jako jedináček. Mám ráda ale strašně lidi a hodný lidi. A řeknu vám, nikdy jsem nebyla ráda, když se někdo z Obětkovic stěhoval. Já jsem to někdy i opakala. Já jsem naopak byla ráda, když se sem lidi přistěhovali. Ale v dnešní nové době už je to trošku jiný. Staří lidi pomřeli, já když jdu po vesnici a dívám se po těch domech, kde ti lidi bydleli a jsou pryč, tak je mě z toho smutno. A ti noví, co se sem stěhují, hodně taky z měst, tak oni teda, já každého, koho potkám nebo uvidím před domem, přivítám, řeknu jim, že jich vítám mezi nás a že doufám, že se jim bude tady mezi náma líbit. No a tak teda se snažím s každým navázat řeč. Oni potom, když jdou po vesnici, potkají člověka, pozdraví, to teda pozdraví, ale jinak se žádná řeč s náma nevede. A mě to teda dost trápí, protože já mám ráda lidi a ráda si s lidima kousek řeči dám. No,
0: když tak procházíte tou obcí a vzpomínáte, kdo kde kdysi bydlel, tak to znamená, že ta obec je pro vás takovou živou kronikou a já rozumím, že ta místa, ty domy, kolem kterých jdete, tak vás přivádí zpátky do minulosti a vzpomínáte na ty konkrétní příběhy a lidi, kteří tam bydleli. To je samozřejmě, já to mám třeba tak úplně stejně a nevím, až mi bude tolik, kolik vám, tak to už budu nostalgická ty úplně, ale mně to přijde krásné, citlivé, já si myslím teda, že by to tak dokonce mělo být, ale pochopila jsem teda z toho tak, že

0: teď vás nikdo nezastaví a nepovídá se s vámi. Nebo ne v takové míře jako u tehdy.
1: Jaruško, z těch přistěhovalých nikdo, to jsou mladí lidi. No, máme tady jednoho přes jeden dům bydlí, pan policajt, je to slouží v Olomouci, tak ten jediný ze všech promluví na člověka, ale jinak nikdo, každý proletí pozdraví a jinak se nebaví, vůbec se nebaví. Ti lidi nemají, a to jsou lidi z měst, takže oni nemají vůbec zájem o komunikaci. No taky, já už mám věk, že, tak si asi říkají, co bychom se ze starou babou vybavovali, že?
0: Já samozřejmě to nemohu vědět určitě, ale myslím si, že to nebude o vás, ale že to je tak, že ta doba je tak rychlá, že člověk má pocit, že ani nemá čas se zastavit a s někým si prohodit nějaké to vlídné lidské slovo. A schválně jsem řekla, že má pocit, že nemá čas, protože my ho máme, my bychom si ho mohli udělat, ale jak si jsme tak jakoby vtáhlí do toho rychlého kolotoče, ale zní to jako smutná proměna, teda vám řeknu. Nicméně si myslím, že ty věci mají vývoj a jak začnou ti mladí stárnout, tak budou jako vy.
1: No, já teda opravdu jsem z toho udívená, to už zdaleka není tady život takový družný a pohodový, jak býval. Teď třeba obec se tady snaží, vždycky dělají začátek prázdnin, já tady bydlím blízko Sokolovny, takže se dělá setkání na hřišti tam, posezení, pohoštění a ti lidi přijdou, ale oni na vás nepromluví, oni si hledí si každý sebe, no to je něco, pro mě je to něco strašného, opravdu, že něco strašného. Ti lidi nemají k sobě prostě žádný kontakt nebo úctu, když já říkám, pozdravím každého, přivítám do dědiny a já se ještě nestalo, když se sem někdo přistěhoval, aby ho nepřivítala, každého přivítám. Každýho. A po čase se potom třeba aj zeptám, jak se vám tady mezi náma líbí. No tak tady ten přes jeden dům, pan Chaloupka, tak ten mě řekl a pochází z Brna. A ten mě řekl, že jsou spokojeni, že je tady klid, že to není průjezdná vesnice a že se tady pořád něco děje, takže jsou velice spokojeni. No a těch druhých už ani neptám, protože oni se ani nechcou se mnou zastavit. Tak pozdraví ho, proletí ho a jdou dál, no.
0: No, možná, že byste mohla být tím člověkem, který by to nevzdával a tady tu hezkou sousedskou tradici byste mohla zase vrátit možná do těch ulic. Oni to možná neznají, jestli přišli z toho města. Možná, že tady by mohl být i ten zakopaný pes a že když uvidí, že si třeba povídáte někde s nějakým jiným sousedem, tak to pochopí, že to prostě patří k tomu životu. Ono to opravdu nemusí být nějaký zlý úmysl, ale možná jim to ani nedojde.
1: To já vím, že to není z jejich strany zlý úmysl. To já si myslím, protože nemají důvod. Já každého slušně jsem přivítala a vždycky jsem říkala, doufám, že se vám tady bude mezi náma líbit. Já jsem ráda, že jste mezi nás přišli. Víte, a tak, jak to by vám mohli říct, nastěhovali, že tak já jsem každého přivítala, kdo jsem přišel. A nikomu bych nikdy neřekla náplava, a naopak, jsou ráda, že se sem někdo přistěhuje.
0: Tak já vám budu přát, aby těch lidí, kteří se s vámi cestou zastaví, přibývalo. Děkuju za milé povídání a ať se vám ve vaší obci, kterou máte celý život, tak ráda žije pořád hezky. A jinak teda, my si s vámi budeme povídat vždycky rádi. U nás se můžete zastavit kdykoliv. Ať se vám daří, Věruško.
1: Mějte se, Jaruško, moc pěkně a přeju vám hodně, hodně, hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Marie z Vysočiny je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás vítáme a srdečně zdravíme.
1: Děkuji, no. Já jsem se od 22 let odsla tady na Vysočině, víte, od Brna jsem pocházela. A ono se tady tak těžko zvykala a ty lidi ke mně měli takový zvláštní vztah, jakože pocházím od města, jo, tak se mě tak jako stranili.
0: Počkejte, no. Paní Marie, a to bylo kvůli tomu, že jste právě z města, anebo by se tak chovali, i kdybyste přišla z nějaké lesnice?
1: Namyšlená, nebo takový řeči o městě, ale to nebylo nic, ale potom jsem si zvykla, potom až dvě děti a to, tak jsme se zpřátelili a všechno, ale chtěla bych říct, že jsem nastupovala do Ústav sociální péče, se to jmenovalo Křižanov, to byly ty děti postižené. No a tak ten pán vedoucí mě tak hezky přivítal a ty děti zahráli, oni byli velice šikovní, víte, obratní a to, a hráli taky na nějaký nástroj a tak tam měli harmoniku, jo, a kytaru a tak mě zahráli. Já jsem úplně plakala, mě to tak dojalo, jo, úplně jako, jo, to jako, no a tam jsem se zpřátelila potom s lidima, to víte, moc nás tady nebylo mladých, no ale to se měli ty děti, tak jsem jako potom se už jako tady tohle, ale dlouho jsem si tady zvykala, no, než jsem přišla na to, že je tady hezky, tak.
0: To chápu, tak to nebyl úplně jednoduchý začátek.
1: No, nebyl, no, to... nebyl. A teď jsem ráda, to víte, mě už 76 roku a jsou ráda, že jsou tady. Je tady krásně, je to Vysočina, máme tady pěkný rybník na nás a takovou upravenou vesnici jako čistou a celkem jsem spokojená, no. Tak.
0: A jak moc soudržně tam spolu žijete jako komunita?
1: Ale... No, tak to moc ne, to jako, to už tady je víc těch starších lidí, jako teda mladých přikází, víte, jak mluvit. A už děti mají a to, takže my jsme ti starší, už jsme jako na řadě, jak se říká, jo, že jako už je nám hodně roku, no, některé mi už teda 88 taky. No, tak, ale tak, když se potkáme, pozdravíme se a taky promluvíme, to zase jo, to jako ano. No a ten rybník, to je tady krásný, to je taková rarita obce, víte, takový veliký rybník, jako se pěstují ryby a to vždycky je rybolov na jaře.
0: Mm-hmm. No, máte tam takže... mnoho společenských akcí?
1: No, teďka ne, no, bývali... A teďka je tam tak, bylo teďka rozloučení s prázdninami bylo, no a o pouti bylo tady takový trochu pohřštění a posezení, no. Sem tam něco je, ale dělalo se toho víc, no a teďka nevím, no, si lidi nemají tolik zájem. Teď bylo rozloučení s těma prázdninama a dětské den, jo, tak dělali, tak to bylo taky pěkný, no. Mm-hmm. Jo, já jsem spokojená, já jako si nestěžuju.
0: Tak to má být, paní Marie. Tak děkujeme no, za vaši návštěvu u nás.
1: Taky děkuji, mějte se moc hezké, přeju vám hodně zdraví.
0: Na
1: shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje za 6 minut, je tady 12:45. Já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Haló, slyšíme se.
0: Ano, už jste s námi ve vysílání, vítejte.
1: Tak, krásnou noc, tady Iveta.
0: Iveta z Olomouce, povídejte, co vy, jestli jste se někdy považovala za náplavu, jestli jste přišla do nové obce nebo města, anebo jestli žijete už po generace v jednom
1: já
0: domě.
1: Já jsem se normálně fakt zasmála při různých příbězích. Ano, já jsem rodačka z Olomouce. Jsem se narodila v Olomouci, žila tam plno let, já nevím, přes 32 let a přistěhovala jsem se po letech potom s přítelem, tedy já jsem teď sama, ale přítel za náma chodí na návštěvu, mám pejsky, tak říkám za náma. A přistěhovala jsem se do jedné vesničky, teda za Olomoucí a jak mluvila ta paní, ta těch 86 roků, jak má, že se s ní nikdo nebaví, tak tady by se mnou by se jí to nestalo. Já třeba mám těžký nákup, tak tady máme obrovskou, oni tomu říkají přehrada, ale já tomu říkám rybník. V tom rybníku jsou kapři, štíky, i ulovili uhoře chlapi, jo, jsem se jich stala, co ulovili, v noci šli a říkali, máme uhoře. A já když mám těžkou tašku, já si sednu u toho rybníka, u té teda přehrady, a sedím, hledím na tu hladinu a jak říkala ta paní, vše je opravdu o lidech, to slovo náplava, jak říkal ten pán, to je fakt tak hrozný slovo. Já jsem ani nevěděla, co to je, protože já jsem si vždycky myslela, že náplava je něco s vodou, že s rybníkem, s řekou, tak náplava. Ale toto tady, jeden takový machr, já už tady bydlím 7. rok, je tady nádherná příroda, teda les, sice ten les vypadá hrozně, tak je prořídlej, ale je tady příroda, louky, pole, jo, baráčky, chaty, domy, nebo domky, chatky a ta náplava, to slovo, to mně připadá strašný, opravdu. Tady jeden takový machr sportovní, jako je šikovný chlap, jednou to vyslovil, že jsme, tenkrát jsme byli dva tady, že jsme náplava. A teď tam mají takovou malinkou hospodku rodinu, protože tady není hospoda v této obci. Takže chlapi za pivem jezdí tady na věž, na pivo, anebo teda do Olomouce, nebo já nevím, do Chválkovic, do hospodek na pivo. Tady není hospoda, to je závažná věc, jako jo, když není v obci hospoda, je tu teda. A co chci říct, ta náplava, to je strašný výraz. No a teď chci říct, že to o tom chování, přesně jak říkali ti lidi, musíte opravdu pozdravit, jo, pozdravím, já ty lidi neznám, prostě jsou tady 7. rok a mně se teda podařilo, ze začátku jsem pro ně byla, ti lidi vás nechcou prostě vzít mezi sebe. Jsem to tak cítila srdcem, ale jde o to, jaký jste člověk, jak se chováte, jak vystupujete, v obchodě pozdravím, bavím se, prohodím pár slov, na zastávce, jak ten pán říkal, že mají trolejbus, tak autobus tady jezdí, na zastávce jdu, pozdravím, je tam třeba nějaká starší paní, jde z té hrušky, má nákup, jo, sedí tam, já přijdu, dobrý den, a říkám, prostě ona mi třeba řekne, kam jedu a já říkám třeba, já jezdím ráda nakupovat do Lidlu, protože v té hrušce je to dost drahý, tak jí říkám, jedu do Lidlu, jo, prohodíme pár slov, a nebo já jdu na to přes psi, já miluji psi, já mám sama pejsky a jdou tady nějací lidi plavit psa, jo, se koupou tady v tom rybníku ti pejsci a já třeba řeknu, jak se jmenuje, jo, to je hezka, nebo to je pes, nebo fenka, kolik má let, jak se jmenuje, příště jde ten pán, je na druhé straně rybníka, on mě mávají, jo, pak je to o té komunikaci, jak řekla ta paní. Pozdravit, zeptat se, a jak říkala ta jedna paní, že jí chyběl ti lidi, jo, že tam bydleli, už tam nejsou, mě to taky chytá za srdce, tady chodil jeden pán sedět na tu lavičku, a já už jsem ho tam pak neviděla a tak taky úplně brečím a jsem se dozvěděla, že je někde v ústavu, tak jsem z toho nešťastná, nebo tady kvůli psu umřelo těm lidem, jo, já úplně to prožívám, já vždycky brečím, jo, jako ona zemřela, co se jí stalo, a teď jsou z toho špatná. Takže tak to je. Je to, jo, a je tady plno akcí a ze začátku ty lidi vás nechcou vzít mezi sebe a jsou ty akce, hudba, teď bude ahoj prázdniny s dětima, pořádají to ti hasiči dobrovolně, je to pěkný. A já tam kolikrát zajdu, jenom tak si sednout prostě, ani si nemusím dát nic k jídlu, tam je třeba taky bušty, makrely, já úplně bulím. Bušty, makrely, pivo si tam hasiči buchnou, basu, jo, piva a kolikrát tam sedím, a i když tam mají hudbu, tak se tam jdu podívat mezi ty lidi. Sednu si tam, mám radost, dívám se, jak tančí, jo, jo. Co si dali dobrýho, kolikrát tam jenom sedím, ani si nic nekoupím, jo. Prostě tak, je to o tom, jaký jste člověk. Potom jsem tady pomáhala jednomu pánovi starému nakupovat, chodila jsem mu vařit, on byl vdovec. Už starý člověk a lidi si mysleli, že to dělám, že chci jeho domek, jo. Já jsem to ani na to nepomyslela vůbec v srdci. Já mám svoje tady, já jsem říkala jednomu, co bych s tím dělala, jo. Prostě tak, pomoc člověku druhým, nebo tady mám sousedy dva, tam žijou sami chlapi bez žen a kolikrát neměl léky nebo něco. Prý nemáš nějaký léky na bolest a takový.
0: Tak. Ivetko, já si myslím, že je to přirozené, že s lidmi, kteří odešli, odchází i kus vzpomínek na tu obec, jaká bývala dřív. To se vracím k tomu, že vás mrzí, když už na lavičce třeba nikdo nesedí. Vy jste přitom sama přišla kdysi jako náplava, ale teď už se cítíte být úplně jako doma, chodíte na místní akce, takže jste vlastně krásným příkladem toho, že časem se z nového souseda může stát opravdový místní. Tak ať vám ten pocit sounáležitosti a radost ze setkávání s lidmi, kteří ještě jsou kolem vás, vydrží co nejdéle. Děkuju za zavolání.
1: Potká. Tak on mě chválí. Máte krásný vlasy, nebo dneska jste barevná, mám třeba hezkou halenku. Já říkám, děkuji, jo. A teď jsme se bavili, říká, to je horko. Já říkám, no, není voda, říkám, nejsou peníze, vždycky něco prohodím. A ti lidi vás rádi pak potkají, opravdu. Takže teď mám pocit, že konečně sem patřím, jo. Po 7 letech, ale. O 7 letech.
0: Hlavně, že už tam patříte. Děkujeme, Ivetko, musíme se rozloučit, je čas. Mějte se co nejlépe.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: A jsme v závěru dnešní noční linky. Je před námi posledních pár minut a tedy i poslední příležitost vrátit se k našemu dnešnímu tématu, ke starousedlíkům a nově příchozím. Co vlastně rozhoduje o tom, kdy se z cizího člověka stane náš člověk? Na to se ptáme paní Marie. Vítejte, odkud voláte?
1: Od Pardubic.
0: Máte slovo.
1: Já jsem se přivydala z Prahy na vesnici, na malou vesnici a nemůžu si vůbec stěžovat, že by mě tady lidi nepřijmuli. A v dnešní době, jak tady máme, takový tomu říkám jako sídliště, ale je to ve vesnici, co tam mají postavený lidi většinou prostě z nějakého města, domky, tak s nima se ani neznáme, protože oni vyjedou od domku autem a k domku zase přijedou autem. Jedině pak večer, když jdou třeba na procházku s pejskem, tak je na dálku vidíme, jo. Ale mám tady mladý sousedy, teď úplně nový, postavili si vedle nás dům. A ty hned, když začali stavět, se přišli představit, jo. Mladí lidi, teď mají malou holčičku půlroční, už tady bydlej a jsou úplně perfektní. Protože já už jsem taky hodně v letech, tak hned mě nabídí, když budu potřebovat někam dovíst, anebo protože mám rodinu teda velkou, ale všichni jsou mimo obec, takže mě dovezou, když budu potřebovat nákup přivízt, že mě přivezou. Úžasný jsou úplně.
0: To je bezva, že to ještě takto může fungovat.
1: No, může, ano. Já jsem si říkala, jestli se dovolám, že jako opravdu jsem tady spokojená a už jsem taky vdova leta letoucí, takže jsem to jako tak bereme, scházíme se důchodci, taková skupina menší, taky jsme náplava, mimo jednoho pána jsme všichni náplava, ale my si z toho děláme legraci, protože dřív vůbec prostě tohleto slovo neexistovalo na vesnici. To až poslední roky se to nějak tak lhojmulo, tak si z toho děláme vyloženě legraci.
0: Děkuji, Marie. Tady,
1: prosím?
0: Děkuju, že to tak hezky říkáte. Já vlastně s vámi souhlasím. Slovo náplava dříve neexistovalo nebo se nepoužívalo. A ano, zní to malinko hanlivěji, ale ono to tak opravdu je, že se někdo nemusí cítit dobře, když přijde někam do nové vesnice nebo do nějaké nové komunity. Takže chviličku trvá, než se zajede, než si zvykne. Vy jste co měla jako ten hlavní klíč, že se vám to podařilo?
1: No hlavní klíč bylo to, že jsem prostě vyučená švadlena. A začala jsem manželový mamince šít, ona byla hodně silná a prostě už skoro nic na sebe neměla tehdy před 60 lety prostě nic nebylo takové pro ty silnější ženy. No a to se tak strašně rychle rozkřiklo, že já jsem prostě měla tolik práce, že jsem nestíhala vůbec. Byla jsem pak na mateřský 10 roků, takže jako opravdu tu vesnici jsem zásobila svýma rukama.
0: Takže tou službou jste si tam získala svoje dobré místo, pracovala jste dobře, lidé to ocenili a zapadla jste. Ano,
1: ano, ocenili to lidi. Ano.
0: Tak děkujeme, Marie, že jste nám uzavřela dnešní noční linku. Loučíme se s vámi.
1: Není zač, všechny pozdravuju a vám taky přeju dobrý návrat domů.
0: No, tímto dnešní noční linku uzavíráme. Děkuju vám za všechny vaše příběhy, vzpomínky, zkušenosti. Ať už jste někde doma od narození, nebo jste si své místo mezi sousedy museli teprve najít. Přeji vám, abyste kolem sebe měli lidi, se kterými se rádi zastavíte, pozdravíte a prohodíte pár slov. Klidnou noc přeje Jarka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
2: No kruči pešek, co to povídáš? Co to meleš?
1: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
2: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Ta přijdu domů, tady tma!
1: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
2: Lítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
1: Jsem tady, tak jaký rozruch?
2: Víte, já jsem se byl zeptat i na dom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
1: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
2: Ty víš, pendrek!
1: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
2: No to nejsem nikomu pro legraci.
1: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
3: Já se snad zblázním!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta pořád.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963, nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: Vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Jak říkám, to bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, pak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Hazar, Lužiku!
8: Hazar, to je hrozný!
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady!
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinujeme na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O, toho tvýho rostlinného lékaře, Kubánka.
9: Soudru Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudruh předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
12: Že?
11: No to je lipnice roční.
12: Tohle? Co krokom jsem přidal ty?
11: Tu máš.
12: Jo, ukáž.
0: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
12: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
13: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
12: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
13: Před jakou vrátnicí?
12: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
13: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
12: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
13: no,
12: samota
13: no,
12: jen pro náročné.
13: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
12: No a nezbláznil jste se, že tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
13: No promiňte. Já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala Zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
12: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
14: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
12: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
14: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku, a ne do chatrče.
12: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
14: No, žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
12: No, tak já pomalu půjdu, pane.
14: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
12: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty, nebo že bych se zmenšil o 5 cm. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
13: No kde? No venku, pod čírákem.
14: Bude to pro ně náramně romantické.
12: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
13: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
12: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
14: No tak to máte pravdu. Ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
12: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
14: No. A udělal jste to někdy?
12: Ne.
14: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. Ha. Za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
12: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
14: Naši kutilové na stráni se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
12: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
14: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
15: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra

0: si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
1: Šéfe,
2: jo.
1: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
2: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šách a hned za svíkov si bouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co? A on pořád ukazoval
1: na tu bednu. Tak jste se do bednu. Té bedny šel podívat, co?
2: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
3: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
4: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podběl.
3: No ty to povídám, no. No co, tímhletím si mám kazit žaludek? Nikdy. Ta ženská mě chce snad přivotrávit.
4: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. No. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbanu.
3: Malý se k nejde karban.
4: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
3: Vanýska. No teďka ho nekapíruje ani Sládek, ani Klouda, na to je ženská.
4: Ale teď už to mám tak akorát, pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
3: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
4: Já že mám pronikavý hlas.
3: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
4: Je, a mě zase říká, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
3: No jo, no ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš. Herko. Co já všechno musí potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
4: Koukej, díkou se dál, jo?
3: No co? No tak ty mě můž předpisovat, kam si mám stoupnout?
4: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
3: Helejce, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu tý. No, a máš pojelené.
4: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
3: No tak ještě tu mi připomíná, jo.
4: O tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohle to snáší.
3: Nepřeháněj náhodou, 49.
4: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. To mi podstrojuju.
3: No, to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
4: No ty ještě se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
3: No náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
4: tak běž. Je, abys nezmečkal!
3: No tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
5: Evžene,
6: no?
5: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
6: no?
5: Že, no, víš, Evžene,

0: ty moje úterky.
1: Jo, tak. Takže vy jste, pane Uza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruš, jo?
2: Počkat, z jakého kroužku?
0: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
2: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš...
0: My
2: spolu chodíme.
1: Ale no, ty to vím, do šachovního kroužku. No, vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No, co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
2: Každý úterý.
1: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva a pěstuju holuby.
2: Pane Boule, abyste rozuměl, my spolu jaksi to, že ano,
1: no.
2: My spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
1: Ale proč?
2: Si, jestli chcete,
1: proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
2: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
1: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, ale... že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? Ano, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
2: Ano, já
1: no,
2: už
1: Maruš je určitě. Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
2: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jaké si tedy moderní manželství, ano?
1: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
0: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
1: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
0: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
1: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
2: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
1: Jo, vy jste taky unavený.
2: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
1: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza, kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no, no, no teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
2: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál nemůžu.
1: No tak, moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám. Já zaspím všude jako jezevec. Viď, Maruš?
2: To je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
1: Co?
0: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
1: No?
0: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
1: No.
0: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
1: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Heleď, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
0: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
1: No jo, to znám. Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
2: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
1: Ale to... Jaký pak světec? Jaký pak blbec, pane Jouza? Já nejsem žádnej malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
2: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ano, pryč. Holuby.
0: Emile.
1: Hele, on je pryč?
0: Emile.
1: Maruš, není on to? Kapánek má klej? Proč utek?
0: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
3: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
4: Kde jsi byla?
5: U holiče.
4: A proč jsi na autobusem?
5: No, ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
6: No, co koukáš jako lupič, to jsem mi tam měl nechat stát o půl šestý.
5: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
7: Proč to? Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
4: To byste se nestíhli nosit.
5: V efektu se o ně ženský prali.
4: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
5: Jo, co si uvaříš, čiháku?
4: Ančo!
7: Tam mu ale dává kapky, co?
8: A má co chtěl, vždyť si o to koledoval.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
2: A co to máš poradit s tím dědečkem?
3: No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
4: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
7: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec velká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
8: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
6: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
2: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
6: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
9: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dalskabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
10: To, já nic
2: nevidím. Plávery by šly z krku. By šly, nebo v ohnivý pometle, to fičelo, to fičelo.
10: No tak dělej,
2: já nemluv. Mordelante, trento,
10: to. Ty, co
11: si to brumláš. Hej, psa, hezky pěkně na všechny čtyři. Ne, to nic není. Už to, radši to ohnivý pomrtlo.
2: To jsem...
11: Tak mám čím podpálit v kamnu.
2: To jsem musí něco říct.
11: Tak to řeknu.
2: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Bordelu dotré to. Kručí písek.
11: Co?
2: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefi peisl fenterberimber.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může houby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat. No samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od Staroměstského jezu? Jo. Aha. No jak je to dávno, co jsem odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si hod na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastermany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastermanská povídačka. Hastermana si tam zahrál mistr Hastermanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hasterman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hasterman. No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastermanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočách.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece ocel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. Tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastermana do kozího chlívku.
4: Já tam potom...

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké, strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Já už nemůžu, pomoct.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ala, hop, no. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srsky.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28, 20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovali skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hle, Helenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady? Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem?
9: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela?
8: Hle, ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: No, dost dobrý pro vás. Už vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla milka.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do coury, když chci solit jako dáma.
10: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten stan řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
9: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmrčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že jste měl včera zakalený chobot, jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Sedněte si, to chcete dát prezentem, prosím?
7: Sednou!
3: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
10: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
11: Lojzíčku, můžu na chvilku?
12: Co se děje? Pojď dál.
11: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
12: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
11: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
12: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
11: Poustevníka.
3: Cože?
11: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
12: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
11: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
12: Jo, tak.
11: Že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
12: jo.
11: Vochočil by si srnku.
12: No,
11: a
12: ne.
11: Že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
12: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k obědu 20 douskových knedlíků a 19 se dorazí, no jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
11: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
12: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš. Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
10: Totiž, počkej.
11: No, no, no.
10: Když se to zase veme z druhé strany.
11: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
12: Kvůli čemu?
11: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
12: Jo,
11: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
12: To je fakt.
11: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
12: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
11: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš,
12: no jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
10: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměnném provozu?
11: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
10: Ale ne. No to by byla základní chyba.
11: No počkej, jak to?
10: No naopak, povolíme mu to.
11: Jak to?
10: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku
12: a my mu to pak seberem.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.